a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit.

jeho. Kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno chuť, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na Huconský šípy najmou dá. Jeho. Ahoj!

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Kdyby mi kdo si řeknul,

také vtipy mě nikdy neužila. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocnul v pakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem sehnul, furt mě kusek chybělo, furt mě bylo půl. Bo bez odvahy se těžko co si robí. Nic tak jak odvaha chlapa neozdobí. Dva dny jsem ju hledal, dva dny byla k nenalezení.

Za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě déle čekám

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: se zeptat, jaký bylo vůbec největší vaše dobrodružství na cesta?
1: Největší dobrodružství? No tak zažil jsem lecjaká dobrodružství, ale já jsem dobrodružný byl, když jsem se vypravil s vlastní Oktáví a s redaktorem Světa motorů Janem Šmídem do Francie. Už sám vůz zaručoval, že to bude dobrodružství. Protože měl své vrtochy. A to jsem se ještě neznal s Janem Šmídem pořádně. My jsme si dokonce, když jsme vyjížděli, vykali a on mě ve své nezřízené úctě chvilkama říkal mistře. Tak takhle, takovýhle dva lidi jsme vyjeli a napřed jsme měli šíleně věcí, ten vůz byl nacpaný věcma a aby jsme se v tom vyznali, tak jsme si zhotovili takový seznamy. Dejme tomu červená taška, co je v červené tašce, že jo? Mapa, vývrtka, tak prostě co tam je. A zelená taška, hnědá taška, stan, nábytek jsme vezli, takový skládací nábytek, stoleček, židličky, strašně věcí, no a jako Češi konzervy hlavně, že jo? A tyhle ty věci. A vyjeli jsme, a to, když jsme to zakryli vzadu na tom zadním sedadle, tak to vypadalo, že vezeme zabitýho. Že jsme zavraždili a my jsme tomu pak říkali mrtvá teta vždycky. Ještě přikrej tetu a pojedem. A to jsme vozili sebou. No, bylo to dobrodružství, protože abych vám vylíčil, Jan Šmíd, to je takovej, on má asi 2 metry, on je hrozně dlouhý. A je to svého druhu podivín, protože on běhá dlouhý tratě, aniž by musel. On běhá, tak on třeba běhá Běchovice, já nevím, kolik měří Běchovice, znáte?
2: 10 kilometrů.
1: 10 kilometrů. Tak on běhá Běchovice a on vždycky říká, on to není nejmladší člověk, už taky už to je 40, myslím. Ale on vždycky říká, mně jedno, kolikátej doběhnu, on rád běhá prostě, no podivím. A tak on to praktikuje tak, že na cestách v cizině, třeba když jede s Čedokem, tak někde je zastávka, že jo, vystoupí se v lese, že jo, jde se stranou, tak on vystoupí, svleče se do trenýrek a do trička a vyběhne tím směrem napřed. No oni tam 4 hodiny posedějí a on mezi tím uběhne někdy 5, někdy 15 kilometrů, to je mu jedno, a oni ho pak seberou a jedou dál. A toto se mu stalo, to je reálný případ, jeli s Čedokem nebo se s našimi autokary Ukrajinou a blížili se, měli namířeno do Charkova. A na jednom místě byla zastávka, tak on se svlík do trenýrek a vyběh, po silnici vyběh, že jo. A říkal, vemte mě cestou, to už mě dohoníte někde, to je jedno, kde já uběhnu dost daleko a poběžím. A běžel, silnice mírně stoupala, pak šla dolů a on si najednou všímal, že přibývá domů, který rostly, najednou koleje, tramvaj tady, vběhl do nějakého města. A samozřejmě v městě se silnice ztrácí, tam je se stane ulicí a on jenom věděl jediný, no a to si představte v cizím městě, Lubny se jmenovalo to město, Lubny, vzpomíná Jan Šmíd, že běží osamělý běžec v trenýrkách, v tričku, tak lidi se zastavovali, jako dívali se, co to je, a on jediný, co věděl, že tedy musí dodržet směr na Charkov, aby ten autobus ho stihl, tak volal na ty přihlížející, volal Charkov, a oni volali ano, ano, jako správně, že běží, a nadšeně mu tleskali, protože do Charkova bylo 300 kilometrů. Tak. Tak s tímhle člověkem jsem vyjel do Francie. Takže už na dálnici v Německu se nám zvedla kapota, tak při plný jízdě. A kapota je neprůhledná. Většinou. A to byla rána, šílená rána. Já jsem se naspal, on řídil v té chvíli, najednou bum ho. A já měl den, že jsme narazili na rytíře podle zvuku. No ano, v Německu ten, to je ještě živý, ten romantismus. Tak jsem si říkal, narazili jsme do rytíře. Ne, kapota na nás. A potom ona se, ta kapota se vymkla, ona tam má takový klouby, nebo co to je, jak je zasazená, z toho se vymkla. To jak říká Hamlet. Doba vymknuta z kloubů šílí. Tak to jsem pochopil, co to je. Tak se vymkla z kloubů a musela být zasazována takovým zvláštním systémem pohybů. Bylo jich asi 18. Musela se napřed do jednoho, pak naklonit, do druhého pomalu natočit, posunout, vysunout, znovu. A to jsem to uměl jenom on. Takže když jsme přijeli třeba do servisu, kde nám vyměňovali nebo dávali volej, ještě ke všemu nám utíkal porád volej někudy, jo, tak vždycky jsme přišli a normální mechanik, který zvedne kapotu a vyměňuje volej, kdežto tady my jsme jí vydali celou tu, celý ten kryt a ty mechanici koukali do té Oktávie a svolávali se. Svolávali se i z protějších dílen přicházeli a dívali se do toho a žasli, když jsme zasazovali tu kapotu. Tak a teď ještě ke všemu ten vůz měl své vrtochy. Ten vůz třeba měl takový vrtoch, že když na jedničku jsem ho rozjížděl, tak on se nerozjel. On vyskočil a ještě ke všemu zatroubil. Bylo to nějak napojený na klaxon. A takže třeba v Paříži, byla to drzost, když jsme vyjížděli do Paříže, ale řidič na kraji Paříže, jsme chtěli zůstat v takovém kempu, a řidič Paříže nám řekl, teď v srpnu je Paříž prázdná, tam klidně můžete vjet, teď je léto, všichni jsou venku, tak jsme tam vjeli. A teď to víte, to byla podívaná, já jsem si připadal jako D'Artagnan, protože ten do Paříže zase vjel na oranžovém koni. A taky si z něj dělali legraci. A já jsem třeba zastavil, byla červená, teď jsem stál v řadě 4 vozů, že jo? A ty všichni řidiči koukali na tu Škodovku jako... Co to je? A najednou byla zelená a já jsem pustil spojku, to vyrazilo, zatroubilo to a já dodneska vidím ty udivený pohledy. Nikdo se nerozjel, koukali za námi. Jak střelený jelen, jsme vyrazili s tím zvukem. A se Šmínem se cestovalo výborně. Já jsem podlehl témuž omylu jako on. On totiž párkrát byl u mě na návštěvě, předtím já u něj. A oba jsme měli jeden o druhým dojem, že jsme ohromně pořádní lidé. A teprve třetí den jsme zjistili, že ten pořádek u nás i u nich je dílem jednak mé ženy a jeho matky. Takže my už jsme za 3 dny ty seznamy byly vnímeč obráceny. Vývrčka byla jinde. Vůbec nevěděli co. Ale za to uměl jediný z nás rozložit stan. Takže jsme párkrát spali. To bylo dobré. Tak to bylo veliký dobrodružství. Dík Oktávii a dík Janovi Šmídovi, protože to tedy...
2: Kaputova s těmi vrtochy taky zpátky.
1: Jestli jsme se vrátili s těmi vrtochy? No tak s kapotou, jo, vrátili jsme se i z vrtochy zpátky, to je samozřejmě, že jo. Ale nejen zpátky, my jsme měli tu drzost, že jsme z té Paříže ještě jeli na jih, na Riviéru, aby Riviéra viděla něco skutečně exkluzivního. A jeli jsme, byla to krásná cesta, jeli jsme údolím Róny a navštívili jsme poutní místo mého srdce, tak jako Arab musí do Mekky, nebo křesťan do Jeruzaléma, tak já jsem musel zavítat do Châteauneuf du Pape. A to je 10 kilometrů před Avignonem. To nezmeškejte, prosím vás. Vážení diváci, kdykoliv pojedete na Riviéru, tak vždycky se Já mám rád ty lidi, takový ty. To se mi stalo, to je jenom vzpomínám, že se mi stalo jednou při festivalu v Karlových Varech, jsem točil s jedním mexickým producentem, takový krátký sketch nebo interview, a dotočili jsme a on mě podal svou vizitku a řekl, kdykoliv přijedete do Mexika, jste mým hostem. Tak já od té doby žiju v nádherném pocitu, že kdykoliv bych přijel do Mexika. A to je ohromná taková jistota, vědět, že v tom Mexiku máte někoho, kdo můžete být. Ještě jí mám schovanou. Vizitku.

páteční adresu. A čekal, čekal, že někdo odpoví. Žádný dopis nedošel a já jsem pochopil,

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu

upřímně stál. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je po.

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý

na rtu, když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček.

když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílek

hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

drahá říká: Miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se

0: mám nejspíš kočku s Erorem.
1: Tak vážení, do sedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
2: Koukám, jak celá země vstává, jedno směl poslední klapot kopit.
1: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.
3: A budu z nudy sudy krouhat, pak do všech mužských leze touha, prachu mraky, drahý vraky.
1: Už zítra, výhradně

0: Jak se vede?
1: Ale no tak, děkuji. A vám?
0: No tak mě celkem taky děkuju, no.
1: To by tak chtělo někam k moři.
0: Ano, ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
1: A jo? Já tam asi letos pojedu.
0: Jo? A kam jedete?
1: Ale tam co loni.
0: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
1: V Jugoslávii.
0: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
1: A,
0: no jo.
1: A vy už jste tam jednou byl?
0: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
1: Jo tak, měl jste tam jako namířeno.
0: A? Co?
1: Měl jste tam namířeno, ne?
0: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
1: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
0: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
1: Aha, no a co jste si tam chtěl léčit?
0: No tak hlavně nemoce, víte?
1: No, to já vím, ale jaký?
0: No tak já toho mám víc, víte, no.
1: Jo.
0: Já tam mě kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
1: No jo, to je zlý. A já myslel, že máte snížení žaludku.
0: No to taky to už dlouho.
1: Jo. A léčíte si to nějak?
0: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
1: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
0: No jo, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
1: Ale jinak vypadáte dobře.
0: Jo?
1: Jo, dobře vypadáte.
0: Tak já se tady zrovna nevidím.
1: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
0: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějaký takový sešlej, jo.
1: To víte, to dělají ty nemoce.
0: No jo, taky jo.
1: No jo.
0: A co je vám vlastně?
1: Ale já vám ani správně nevím.
0: Jo.
1: Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát. Zkrátka nic.
0: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
1: Jak pověsit? Myslíte za krk?
0: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
1: To už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo.
0: Asi jste špatně visel nějak. No. A nebo jste nějaký cimbrlík, víte?
1: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
0: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, že jo?
1: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
0: No to buďte rád, prosím vás.
1: No jo, to je pravda.
0: Až přijet tou hlavou byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, že jo?
1: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
0: No budeť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
1: No jo, už dlouho.
0: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo?
1: Ale ne, jel mě tam tak píchá, takový píchání.
0: Jo,
1: no.
0: Píchá, jo.
1: No jo. Buďte rád, že to nemáte.
0: No jo, tak já zas mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
1: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
0: Ale no tak různý věci, no, teď mám taky nemocný dítě.
1: Nemocný dítě? A jak je starý?
0: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
1: Ale já myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
0: Jo takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
1: A na co stůně?
0: Ale má takový horečky a tak, víte.
1: Jo, tak fantazíruje.
0: Taky ano, ano. Dneska už 3krát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
1: A já myslím jako, jestli je blouzní z horečky, víte?
0: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
1: Jo, no. A jakou má teplotu?
0: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
1: No tak to nic není. Ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
0: No jo, tak to on stejně bude, víte. Ono je přece nám dobře, když tomu člověk rozumí trošku,
1: to
0: že?
1: To bych teda řekl.
0: No já už budu muset pomalonku, protože já mám ještě nějaký učení.
1: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
0: Ale studiu dálkově medicínu.
1: Medicínu, no. Já taky, tak jsme tak, kolegové.
0: Taky jo.
1: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
0: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
1: No jo, to je pravda. Naschledanou.

A našel jsem ho ráno blízko trati. Ke smrti už jenom krůček měl. Z téhle cesty zpět ho těžko vrátím. A tak jsem poslouchal, co poslední říct chtěl. Říkal, mám za sebou vězení ve Frisku. Dlouhých 10 let jsem pikal za svůj hřích.

že vydrželi čekat tolik let. A Rose, ať si najde hodnýho chlapa, vždyť přece pro mě

Ahoj, tady Milan Krbec, Zelenáči. Moc se na vás, přátelé, těšíme 13. června v Brně na brněnské fontáně.

každý zbuší v tomhle mrtvým muši, pak se za ně sedlem pomodli. Ať se každý zbuší v tomhle mrtvým muši, pak se za ně sedlem pomodli.

0: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál?
1: Country Fontana 2026.
0: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

Tak jsem přijel tuhle taky do Karlových Varů. No a tak jsem si vzpomněl, že to je to město, kde vlastně se hodně léčí ten žlučník. No a protože musím od všeho mít, tak jsem si řekl, musíš taky to ochutnat a musíš taky trošku tomu žlučníku něčím prospět. No tak jsem si tam koupil tu konvičku, takovou tu porcelánovou, jak má ten čojčlík takový, kde to a to se chodí po kolonádě a ta se z toho se dudlá. No a tak jsem samozřejmě se hned začal taky informovat a povedal jsem tam jedný paní, prosím vás, buďte ta hodná, kde je tady pramen? Ona povídá, to musíte jít tadyhle dolů, touhletou ulice jděte a hned jak přijdete, přejdete ten most, tak hned na levé straně, to už uvidíte z dálky, tam je pramen. Tak já jsem šel a vidím opravdu pramencem, tak jsem tam šel dovnitř a tam byl pan doktor, nebo kdo to byl v takovém tom bílým plášti, já pan, dejte mi do toho něco. A on se mě ptal, co já pan, no dejte mi tamhle to griote. Tak on mi tam nalil griote, já na kolonádu a chodil jsem a dudlal a pane a dudlal a mě to šmakovalo, až žlučník si libendil, jen to mlaskalo. No tak jsem to dodudlal a našel jsem zpátky. A zase jsem povídal, dejte mě tamhle curacao, co vidím v odsaď, ty flašce šestí hrany. No tak mi tam dal curacao, já zase na kolonádu a já dudlal a zas dudlal. A pak už jsem přišel do krámu zpátky a už jsem neříkal nic než Liguere, Liguere. To se tak člověku přihodějí takový, jako tuhle, jak jsem šel domů, taky taková zajímavá věc. Já přijdu před barák a najednou vidím, že tam nějaký člověk před tím barákem stojí a pořád něco takhle čmárá na dveře. No tak já jsem si myslel, necháš ho chvilku, já nevěděl, co dělá. Onak jsem ho nechal a za chvilku najednou začne ten chlapík křičet o pomoc. Pomoc! Pomoc! Já jsem k němu přiběhl a pan, nekřičte člověče, když všecko spíli tě noc. Co pak musí takhle hulákat tady? Mě po mně povídá, prosím vás, buďte tak laskavý pane okolo jdoucí. Já jsem se snad zbláznil. Já pan, proč byste se zbláznil? No podívejte se, já nemůžu absolutně dát klíč do klíčově. Řekl, podívejte se, jak se přibližuju, tak ta dírka utíká. Podívejte, teď jde nalevo, teď jde zase dolů, hlejte se. Koukejte se, tejde napravo, tejde zase na šikmo, podívejte se. A pan prokresla pana, co tady hulákáte, tak když to není klíčová dírka, když je to šváb.

a že jednou snad vrátí se zas. Pak zašmátral rukou pod sedadlem zašlý, ještě stačil říct, kéž bych se plet. Vytáhl omšelou červenou krabičku s mašlí a v

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba.

0: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál?
1: Country Fontana 2026.
0: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

0: Svýho tátu jsem viděl naposled, když mi bylo tak nějak kolem 5 let. Neznal prej kostel a málo kdy pil džus. Jak ráno vstal, hned si nalil džina, když se optali voleně mej křtina, řekl Zuzanka a nevytáhl láhev z úst. Snad to myslel jen jako dobrý fór, jenže tohle jméno jako černý flor teď nosím já a jen s ním můžu růst. Z mých dívek všech ten mi pění krev a mužský řev zas provouzí hněv. Chlap Zuzanka, no to je prostě hrůza, růst. Přišla fůra let, přišla fůra dní, mám pěst jak rom, že strach nezní, ale svýho jména dál se musím bát. Znám každý bar, všude jsem byl, najít tátu byl můj jediný cíl a za Zuzanku se s ní vyrovnat. Jednou na večer, kolik mohlo být, asi tak 5, do města jsem vlít a lokál mi do oka rovnou pad. Byl to hrozný bar, jen hráčů pár, hrálo pokr ten boží dár, koukám na ně a v tom mě ovanul chlad. Bál jsem se, aby to snad nebyl sen, takovou jizvu totiž mohl mít jen ten chlap, který mi léta nedal spát. Šel jsem ke stolu s bejstou, mě vstal a po těhle se usmíval. Já řval, jsem Zuzanka, tak ahoj, že mě vidíš rád, že mě vidíš rád a víš, co tě teď čeká. Chytil pravý jak, tak až líbal zem, ale rychle vstal, zadval, pojď sem, rytář z kapsy nůž a z mý ucha zbyl jen cár. Řádil jak běs, když ho praštil stůl, ten den měl smůl, že neuhnul, kopal a kousal a škrábal jak jaguár. Nebyl zrovna nejhorší rváč, síly měl dost, ale zbyl mu jen pláč. Brečel jak želva, funěl jak krokodýl, pak náhle mu tváří prolec, mý pobouchač se sách, ale já jí měl dřív, stál jak solnej sloup a pak promluvil. Víš, chlapče, život je pes a jen celý chlap ho může nést. Já musel tenkrát pryč a nemohl ti říct, co bys měl znát. A jen proto jsem tenkrát chtěl, abys právě tohleto jméno měl. Vždyť jméno může mužům sílu dát. Máš hroznou chuť skončit už tenhle boj, se mnou pohřbít svůj věčný nepokoj. Tak střílej, když chceš, tvůj táta ti to dovolí. Ale než se kohoutek otočí, dej bych tě rád a přímo do očí. Zuzanko, seš chlap a proto mě smrt nebolí. Co jsem měl dělat? Schoval jsem kolt a přes mokrej stín řekl jsem poprvé táto a on, chlapče, já vím, a světlý chvíli jinak vypadal. Vzpomínám na něj teď každý den, ať skvěle se mám nebo na dně jsem. A jestli budu mít někdy syna, tak to nebude ani Honza, ani Petr nebo Pavel. Tonda, Ivan, Bohouš, Vlasta, Karel, Láďa, Patrik, Simon, Luděk, Vašek, Jirka, Jarda, Konrád, Luboš, Tomáš, Standa, Roman, Charlie, Zdeněk, Milan, ani Ringo, ale Zuzanka, stejně jako já.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Ona se smála, on držel to GPS v hlavě.

0: Country počasí.
1: Dnes bude zatažená až oblačná obloha, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bousky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia.
2: Lásko má, mám tu víno, zvoný chrén.
3: To bylo furt ťuťuňuňu a nakonec mě utekla s profesorem chemie.
2: Měl ve ramenou víc, než se zdá.
3: Dneska se spolu někde louhujou a já, abych se staral o děti.
4: Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu.
3: No tak to bych šel a tomu draslíkovi pěkně upravil ciferník, ale takhle.
4: Zůstanu sám.
3: Láska vás může zklamat. Country Radio nikdy.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme z Lozviky. Skoro 40% Čechů od 15 do 24 let užívá nějakou formu nikotinu. Čtvrtina dokonce denně. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. V celé populaci kuřáků ale postupně ubývá. Klesá také spotřeba alkoholu a podíl škodlivého pití. Pražští majitelé psů by se měli mít na pozoru před tím, do jaké vody nechávají své mazlíčky v teplých dnech vlézt. Na sociálních sítích se objevilo vážné varování před koupáním na severním okraji metropole. Dva psi tam po napití a koupání skončili ve vážném stavu na veterinární klinice. Problémy měli psi, kteří se koupali v Martinském potoce. O kvalitě restaurací teď náš kolega Honza Navrátil.
2: Lidé si čím dál tím více stěžují na kvalitu pražských restaurací. Zdravotní potíže po konzumaci jídla hlásí pražským hygienikům dvakrát více lidí. V loňském roce na základě těchto hlášení provedla hygiena 386 kontrol restaurací, bister, jídelen a nebo prodejen potravin. Zhruba ve 40% byl podnět oprávněný. Kromě toho hygienici provedli také 1501 kontrolu ve školních jídelnách nebo v nemocnicích. Honza Navrátil, Praha.
1: Teď kolega Savana a dalo by se říci z trochu nadsázky trochu žhavé téma.
3: Na začátek letních prázdnin se poprvé přesune hlavní část brněnského festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis. Soutěžní přehlídku tvůrců z Česka, Švýcarska a Finska lidé uvidí na brněnské přehradě 27. června, 1. a 4. července. Letošní ročník zahájí už tuto sobotu nesoutěžní představení. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Pro letošek je dobojováno, ale Švýcaři na historický titul z mistrovství světa nedosáhli. Ve finálovém souboji 89. světového šampionátu podlehli Finům 0-1 v prodloužení a jejich stříbrné prokletí trvá dál. Severané naopak slaví už pátý triumf, první od roku 2022. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Šandy. Pozdrav Vojvaštovky a muzikoty hraj. Pohostil mě Slivovici, představil mě Mářce, posadil mě na lavici z dubového Pražce, vždyť je jaro. Zapni si Šandy. Pozdrav Vojvaštovky a muzikoty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si Šandy.

ty hraj a naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

0: si kšandy. Lítali vlaštovky a zelená se háj.
1: Tak vy, naši posluchači Country Rádia, si můžete zapnout čandy nebo cokoliv jiného v případě, že spěcháte do práce a máte tak říkajíc naplno, protože v tuto chvíli už je 6 hodin a 6 minut. Kačka s Vláďou vám přeji krásné pondělní ráno. Načínáme nový měsíc, ano, je tu červen, konec konců 1. června, to je den, kdy důvod k oslavě budou mít děti. No a pokud chcete slavit, tak samozřejmě ten důvod se vždycky najde, aniž byste byli ratolestmi. Tak ať se vám dobře poslouchá, ještě jednou přeje Kačka a Vláďa. Teď už si dáme skvělou muziku, čeká nás třeba v nejbližší chvíli Johnny Cash, také se podíváme, jaký byl víkend, no a čeká nás samozřejmě společně i počasí. Takže přejeme vám krásné, dobré ráno.
2: Hezký den, pondělí 1. června.

0: Karel Černoch, ona se brání v 6 hodin a 12 minut. Tak se mrkneme na to, jak to aktuálně v tom dešti vypadá na silnicích. Tak ta situace je celkem nepřehledná, tak s tím počítejte, že samozřejmě trošku víc to klouže a ta viditelnost není úplně ideální. D5 ve směru na Plzeň z Prahy, 23,5 km v levém pruhu se stala dopravní nehoda, tak tam opatrně určitě trošku přibrzděte.
1: No a jak to bude vypadat s počasím? Všichni dobře víte, že víkend byl takový jako rozporuplný. Teplo, sluníčko, do toho silné bouřky, zvláště na jihu Čech, létaly vzduchem stromy a spousta lidí přišlo.
0: Ano, přesně tak,
1: byly tam velké a velmi silné bouřky, takže teď by se to mělo nějak ustálit. Ranní teploty jsou veskrze kolem 16 stupňů, dnes se nám rapidně oproti víkendu ochladí, protože by měly vystoupat na maximum 22 stupňů, tak se podle toho zaříte, chtělo by to nějaké deštníky, i když 22, to jsou pořád krásné teploty.
0: Já si myslím, že to je fantastická teplota, zvlášť potom, jakože opravdu v horkém týdnu, který je za námi. Tak si myslím, že si zasloužíme trošku oddychu a i s tím deštníkem, gumákama, holinkama, ale myslím si, že jako na úplně nějaké květované šaty to dneska není.
1: Jo? Možná zateplené trošku. Květované, zateplené.
0: Vemte si květované, zateplené nebo s nějakou vložkou, že si nosili ty bufy, ty boty s vložkou.
1: Tak, teď už Rangers a počasí podrobněji hned po této písničce.
0: Dobré ráno.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Posloucháte Country Radio, kde se teď od nás dozvíte, kdy nám vyšlo sluníčko. No, už je to docela dávno, co vyšlo toho 1. června. Bylo to ve 4 hodiny a 56 minut. Zapadat bude přesně v 21 hodin.
2: No a možná ještě, než si řekneme aktuální teploty pro dnešní den, tak vás mohou zajímat ty rekordní, které byly naměřeny v Klementinu. V roce 1977 bylo v rámci dlouhodobého měření naměřeno pouhých 4,2 stupně Celsia. 31,9 stupňů Celsia pro změnu v roce 1927.
1: No tak se mrkneme taky na teploty, které jsou v tuto chvíli venku. Nejsou vůbec nízko, jak by se dalo možná očekávat, pokud vyhlednete z okna, tak si řeknete, no tak prší, no tak to bude zima, kde pak. Je tam kolem 13-14 na Moravě i kolem 17 stupňů Celsia nad nulou.
2: Ano, oproti víkendu můžeme očekávat deštivé a počasí s citelným ochlazením. Navíc má být zataženo až oblačno. Na většině území občas déšť nebo přehánky a teploty od 18 do 22 v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů Celsia.
1: No tak tam to není na ty zateplené šaty, ale na zateplené nějaké dlouhé nohavice. Při úterku bude slunečno a trošku tepleji než dnes, 22 až 26 stupňů, a bude polojasno až jasno, ráno ojediněle s mlhami.
2: A na dnešní 1. červnový den tu máme dvě pranostiky. Pěkné počasí toho dnes slibuje úrodný rok. No a ještě jedna vztahující se k 1. červnu.
1: O svatém Fortunátu má kapka deště cenu dukátu. No tak vidíte, tak dneska to, co padá z oblohy, je tedy jako velmi cenné. Můžete to zachytávat třeba do sudů.
2: No, takže si vemte nějaké hrabičky nebo něco, až budete chodit po ulicích, tak můžete sbírat zlaté mince.
1: Tak tady už je Beyoncé, tak se s Holdem v našem vysílání v 6 hodin a 18 minut.
2: Krásné ráno přeje Kačka a Váňa.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Kdo vyhnal tě tam na cestu dalekou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Kdo zboural ti dům a pravdu staletou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Těžko se ti dejchá v těsným ovzduší, že máš hlad a žízeň, to nikdo netuší. Kdo přes pláně hnal tvůj osamělej vůz?

0: studenou zbraň ti klíci přiložil.
1: Touha žít, touha žít.
0: Na týhletý cestě jen dvě možnosti máš. Buď to někde chcípnout, anebo držet stráž. Kdo vysnil ti zem a

0: Pacific, písnička Oregon. Společně s Václavem Maršálkem. My už jsme tady nakousli ten předcházející víkend. Není to tak dávno, je to pořád ještě aktuální, protože 1. července vztahuje k pondělku a vy na ten víkend určitě vzpomínáte. Někdo z libostí, někdo z nelibostí. A ty vrtochy, které se nám děly stran počasí, byly opravdu velmi závažné. Závažné, velké.
1: No tak byly velké, tak co tebe zasáhlo?
0: Kromě bolesti zad?
1: Kromě bolesti zad, co tě zasáhlo, co se toho počasí týče?
0: No, trávili jsme víkend veskrze v takovém tom krásném teplém počasí, mnohdy bylo až velké vedro a dusno, pak se přiblížily nějaké bouřky, jako kdybyste stáhli oponu, zatáhlo se a přívalové deště, dokonce i kroupy, to znamená, my jsme hořekovali nad výpěstky v zahrádce. Ve finále všechno nakonec dobře dopadlo, ale jak už bylo řečeno, na jihu Čech to bylo opravdu velmi náročné, protože tam opravdu jako vichřici lítali na mnoha místech stromy díky větru a spousta lidí tam přišlo třeba i o zdroj elektrické energie.
1: Tak věříme, že dneska se to už trošku jako uklidní a trošku situace se napraví. Včera jsme také vzpomínali na Karla Augustu, což byl samozřejmě fantastický herec. Já si ho teda nejvíc asi vybavuju z takového, no je to vlastně jakoby seriál, je to na pokračování, ne? Víš, co myslím?
0: Já vím, co myslíš, já nemůžu si vzpomenout.
1: Já si ty taky ne, teď to mi je, to vypadlo,
0: Ježíši Karol. Teď mi bouřkami během víkendu.
1: Přesně, asi nás zasáhl blesk, ale Karel Augusta byl prostě fantastický a včera by oslavil 91. narozeniny.
0: On hrál víceméně takové ty menší epizodní role.
1: Kamarád do deště to
0: byl. Kamarád do deště, ale ve všech byl prostě skvělý, takže to byla malá vzpomínka na tohoto skvělého herce. Teď už zavzpomínáme třeba v Malenci muziky na Pavla Bobka, ten nám zaspívá Mou malou má dívka N. O té malé dívce jsem chtěl říct, že to bude. A pak už to bude doprava.
1: Tak vám přejeme ještě jednou krásné pondělní ráno. Začíná nám nový měsíc. Je 1. červnový.
0: A co děti? Mají si kde hrát?
1: Mají.
2: Sázím se, o co

0: S Country rádiem na cestách.
1: Za 2 minutky už bude 6:30, pěkné ráno. Vláčky nám dneska nejezdí na trasách Kolín, Kutná Hora, tam se to týká pouze osobních vlaků, Kralupy nad Vltavou, Kladno, Dubí, Strakonice, Blatná nebo Klatovy, Přeštice. Co na silnicích, stále si dávejte pozor na D5 z Prahy do Plzně, 23,5 km v levém pruhu máme dopravní nehodu. A bouralo se taky na D10 z Turnova do Prahy, je to 64. kilometr, je tam kolize osobáku a taky nákladního vozidla. Buďte na sebe opatrní a kdyby něco, zavolejte do studia Country Rádia 210 323 333.

0: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz. Country Radio. Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Češi o svém penzijním spoření téměř nic nevědí. Jen pětina lidí zná výnos svého fondu. Přes 90% pak netuší, jaké platí poplatky. Z konzervativních fondů by přešly do výnosnějších za bonus 10 000 korun. Tak alespoň dopadl průzkum. V poslední době se stále častěji stává, že si zásahy záchranářů lidé fotí nebo natáčejí na mobil. Poukázali na to, že to může narušovat soukromí pacientů nebo stěžovat práci záchranných složek. Žádají proto zvědavce, aby si akce, kde jde mnohdy o život, nenatáčeli. Češi mění vztah k pivu i hospodám. Mladí pijí méně alkoholu, roste zájem o nealkoholické varianty a pivovary se snaží reagovat novými produkty. Hospodští i pivovary ale tvrdí, že tradiční česká pivní kultura nezaniká, jen se mění. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 17 až 22 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska máme v kalendáři krásné ženské jméno Laura, které je v Česku celkem jako rozšířené. Čekala jsem tedy, musím říct, že v řádu stovkách, že se toto jméno bude vyskytovat v Česku, ale to jsem se velmi pletla a to se často nestává.
2: To máš naprosto pravdu.
1: No tak dobře, tak ano. Zase v klidu. Tak jméno je zřejmě domácí variantou jména Laurentina, což je ženský protějšek Laurentina jako kluka. Ano. Česká podoba tohoto jména je Vavřinec. Jméno tedy snad pochází od slova Vavřín. Jméno také mohlo původně znamenat obyvatele římského města Laurentum a podobné jméno je ženská Štěpánka nebo mužský Štěpán. Tak kolik těch Laur tedy v Česku máme? Je jich zhruba 7700.
2: No, v kalendáři je další jméno. Tím jménem je Laura. Možná, že toto jméno si budete spojovat s nějakým opeřencem, pak když doma máte papouška Lohu, ale jedná se o latinské jméno. Je odvozeno od jména Laura a to se samozřejmě nevylučuje, což znamená vavřín nebo vavřínový strom. Vavřín byl ve staroměkém Římě symbolem vítězství a ctí. Laura tedy může nést konotace úspěchu, síly a elegance. V České republice oproti Laurám jich nemáme mnoho, zhruba 25.
1: Já jednu znám.
2: Jo?
1: No.
2: Laura a její tygři.
1: No, tak to je. Tak to je teda super, že jich je jenom 25. Ano. Když takhle někoho znáte, tak se cítím jako jo. Být taková trošku lepší.
2: Seznámíš mě, prosím.
1: No, ještě malička.
2: Jo, tak to nevadí.
1: Tak radši ne. Jo, dneska máme samozřejmě Mezinárodní den dětí, tak na to nezapomínejte. Začíná vlastně měsíc, který je zejména pro děti nesmírně důležitý a zásadní. A myslím si, že na jeho začátku i na jeho konci budou nadšené. Dneska, protože je den dětí a zase ke konci měsíce jim končí prostě ty školní povinnosti a začnou jim prázdniny.
2: No, k tomu máme v rámci OSN vyhlášen Den globálního dne rodičů. Na Slovensku třeba slaví Žaneta.
1: No a na Samoe, tak tam mají Den nezávislosti.
2: Kde?
1: Na Samoe.
2: Jo, na samotě.
1: Vladimíre, vyčistit ouška, šup a řekni nám, co nás čeká.
2: Když ouška, tak Valdemar Matuška a čeká nás jeho Tereza.
1: Tak si jdeme zaspívat a užít si tohle písničku v 6:38. Tereza.

0: Marty Robbins nám dospíval ve vysílání Country Rádia přesně ve 6:45. A to je ten správný čas, abychom si naťukli dopravu a počasí. Tak když jsem zmínil tu dopravu, tak tady máme jednu aktualitu z D7. Pozor z Prahy na Slaný. Ve stoupání na 15. kilometru stojí odstavený přívěs. Je to v levém pruhu. Špatné je na tom to, že je to za horizontem, takže v tomto místě to může být nebezpečné, dávejte si na to pozor.
1: Dobře, mrkneme se i na teploty, které jsou teď po venku, tak vůbec ta nejvyšší je v Přerově, tam je kolem 20 stupňů Celsia. Ona ta Jižní Morava vůbec, jako když se koukám na tu mapu, je na tom s těmi teplotami jako o dost lépe než zbytek České republiky. I když v Česku je prostě kolem 13 stupňů průměrem, ale ta Jižní Morava, tak tam je až 17-18 stupňů a v Přerově vidíte 20 stupňů Celsia.
0: No vidíte, spíš díky, kač se slyšíte, že jo. Takže se radujte.
1: No jestli jste v Přerově, tak i vidíte a cítíte.
0: Hlavně cítíte, dobře. Tak teď se podíváme do Kalifornie, je tu kapela Paběrky.
1: No a tam si samozřejmě můžeme nasát taky tu teplou atmosféru, že?
0: Jdeme na ni.

0: probuzení na Country Rádiu.
1: Za 11 minut už bude 7 hodina raní, tak my tady máme před sebou jeden telefon o 9 pozicích, takže je to správně, žádná nechybí, takže dobře. Jsme ho zkusili vytočit a uvidíme, jak to dopadne.
2: Budeme probouzet Petra, respektive Péťo, je tady osloven tento muž.
1: Který, no milovaný Péťo, milovaný buď přesný.
2: Který nedávno slavil narozeniny, ale jeho Lenička na něj tak myslí, že by ho...
3: Halo,
2: ano, halo, halo.
1: Halo, halo.
2: Dobré ráno.
1: Dobrý den, milovaný Péťo. Moc vás zdravíme z Country Rádia.
2: Ovšem.
1: Ovšem, moment.
3: Dobré ráno, tak to je ale trošku překvapení, ale musím
1: to,
3: říct.
1: Je to překvapení. Lenička na vás myslí a tak to vás oslovuje. No. Předpokládám, že nejenom v dopisu, který nám zaslala, ale i třeba každý den, no, každé ráno.
2: Tím se Kačka chtěla omluvit, protože ona vám řekla milovaný Péťo, jo.
1: Teď to tak, zněla, když je to ode mě, vy jste se tak jakože, jo?
2: Pořád lepší, než kdybych to řekl já, že jo?
3: Přijatelná, jakákoliv láska potěší.
2: Takže počkejte, můžu to říct i já, milovaný Péťo?
3: Určitě, jo. Určitě.
1: Tak, vidíš, jak se radost násobí.
2: No, to je super.
1: Tak my tady pro vás máme jeden krásný vzkaz, no to je vzkaz, to je prostě, jako jak říkám, je to dopis, jo? Jenom pro vás, tak poslouchejte pozorně.
2: Vy jste měl nedávno narozky, ale samozřejmě Lenička na vás upěnlivě myslí a chtěla to ještě nějakým způsobem podtrhnout. A vzkazuje vám, všechno je tak, jak má být. To je píseň, kterou pro vás vybrala. Milovaný Péťo, přeji ti ještě jednou k tvým krásným narozeninám. Jen to nejlepší, hlavně zdraví, ale také dobrou náladu, chuť toulat se přírodou a veselou mysl. Měj krásný den a teď to přijde. Řekni to ty, já jsem dojatý.
1: Pojď, řekneme to společně.
2: Ano. Moc tě miluji a stojím vždy za tebou, tvoje Lenička.
3: Taky vás moc miluju, Aleničku, taky moc miluju. Udali jste mi obrovskou radost. To si vůbec už nepočítal, ale vždycky nějaký počasí a vždycky něco přijde a ono vydá.
1: No paráda, no tak my se tady k přání připojujeme, přejeme taky všechno nej a připravený Vojta Kyďák, Tomáško, zpívat jenom pro vás. Tak milovaný Péťo, ať jste
2: to
1: dlouho a navždy milovaný, jo, zejména tedy Leničkou.
3: Dobře, tak děkuju milované Country Rádio. Mějte se moc hezky a já jdu vyhledat milovanou Leničku.
2: Hezky, jak se máme všichni rádi, že?
1: Pozdravujte jí, mějte fajn pondělí.
3: Díky, hezký den.

0: Elton John, Take Me Home, Country Roads. Tak ano. Mohli jste si zaspívat.
1: Třeba v jazyce českém, protože v té češtině se tam zpívá Veď mě dál, cesto má. No a nám to ráno tak krásně plyne, že nás ta hudební, muzikantská cesta prostřednictvím písniček Country Rádia dovedla téměř až k 7. hodině raní.
0: No a za chviličku, až bude ta 7., ať už přesně odbije, tak nás čeká samozřejmě nějaká taky pěkná muzika. Michal Tučný a kapela Greenhorns bude tady Vlak v 05.
1: Hezké ráno.
2: Country počasí.
3: Dnes bude zatažená až oblačná obloha, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bousky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, QR kód vede. Okamžité platby, které umožňují převést peníze z účtu na účet za několik sekund, si rychle nachází oblibu. V současné době službu aktivně využívá už více než polovina lidí. Služba funguje nepřetržitě po celý rok 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků. Poslat peníze tak můžeme i na Štědrý den, nebo třeba o půlnoci. Slunečné dny a stoupající teploty začínají lákat k vodě nejen otužilce, ale i první nedočkavé plavce. Aktuální výsledky ukazují, že většina sledovaných přírodních koupališť je zatím bez závažných problémů. Přesto odborníci upozorňují, že kvůli vysokým teplotám, nedostatku vody a živinám ve vodě může docházet k rozvoji řas a sinic. Tak jako každý rok. Co je nového v Kutné Hoře, to zjistil Luboš Dvořák.
2: Historicky vzácné město Kutná Hora plánuje rozsáhlou obnovu barokních sousoší před bývalou jezuitskou kolejí. První z celkového počtu 13 stoh přijde na řadu letos. Restaurování potrvá několik let. Náklady budou v milionech. Město chce získat dotaci i od Středočeského kraje. Umělecká díla potřebují i chemicky ošetřit. Luboš Dvořák, Kutná Hora.
1: Dnes vám celý den přinášíme informace z našich koupališť, které další se bude otevírat, to ví kolega Savana.
3: Letní vedra přivádějí lidi k vodním plochám, kde se mohou osvěžit a relaxovat. Koupaliště v Rosicích už zahájilo sezonu, další areály na Brněnsku se postupně budou přidávat. V sobotu 13. června plánují zahájit koupací sezonu na koupališti ve Zbíšově. Koupaliště Žabtice a Mokrák zahájí sezonu v druhé polovině června. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Tady je včerejší fotbal. Fotbalisté Slovácka porazili v odvetě baráže Artis Brno 3-0. Navázali na výhru 4-1 v prvním zápase a slaví tak záchranu v nejvyšší soutěži. To byly zprávy. Hezké pondělí vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Skupina Hop Trop, nehrálo se o ceny, tak nevím, jestli teď máte nějakou chuť k nějakým hrám či hrátkám, ať už zadarmo nebo o nějaké ceny, ale v každém případě mnozí z vás máte docela napilno, protože je tu sedmá hodina ranní.
1: Je 7:07.
0: A pokud spěcháte, tak věříme, že k tomu spěchu a k tomu, abyste věděli, co si na sebe dnes do toho deštivého rána obléci, vám přijde od třeba i informace o počasí, která nás čeká za chviličku, a hlavně muzika.
1: No tak pokud nevíte, co si vzít do deštivého počasí na sebe, tak to bych asi navštívila nějakého lékaře teda.
0: A nebo stačí poslouchat country rádi.
1: Jasně,
0: my vás uzdravíme.
1: Takhle, víte co, my vám řekneme, že to prostě chce gumáky, deštníky a nebo nějakou pláštěnku.
0: No
1: jo?
0: Je to. Dostáváme se k meritu věci. Tak Bob Dylan nás čeká v tuto chvíli na všem vysílání. No a bude to také pohled do historie, nebudou chybět ani data v datech.
1: Ano, takže jako hodina je nabitá stejně jako standardně od pondělí do pátku, vždycky v ranním vysílání mezi 6 a 10. My vám přejeme pěkné dobré ráno, zdraví vás Vladě Vlacha, Katka Čepelíková. Připomínáme, že je 1. června, je pondělí, to nám začíná pěkně ten měsíc takhle od pondělí, ať to máme prostě v tom nějakou tu štábní kulturu. Svůj svátek slaví Laura a myslím, že dneska by nikdo neměl zapomenout při tom deštivém počasí, neměl by být žádný zachmuřený na to, že mají dneska svátek všechny děti po celém světě.
0: Tak ať se vám dobře poslouchá bez rozdílu věku. Ještě jednou dobré ráno.

0: takhle na tu harmoniku to umí Vládě, viď Vládě?
1: Takhle dokonale ne, ale samozřejmě občas se snažím vyloudit se sebe nějaký tón. Když nehrajem na harmoniku, tak zase kýchám nebo chrchlám, jo, takže...
0: No, a zní to podobně.
1: Zní to v případě mé hry na harmoniku, to zní velmi podobně, ano.
0: Dobře, tak se podíváme v 7 hodin a 13 minut na silnice D10, a pakliže na ní míříte a jedete z Turnova na Prahu a říkáte si takhle brzy ráno, když jsem vyrazil, to bude samozřejmě ideální, nebude. 64. kilometr vás zdrží, došlo tam k dopravní nehodě auta a kamionu, aktuálně se tam vyšetřuje dopravní nehoda, takže ta dálnice chvíli stojí, chvíli vás pustí, takže je to tam zhruba aktuálně na 15 minut od Svijan.
1: My už jsme před malinkou chvilinkou naznačili, že dnes by to chtělo nějakou pláštěnku, deštník, trošku teplejší, nepromokovou obuv, protože během celého dne by nás měly provázet deště, potažmo nějaké dešťové přehánky. Na mnoha místech České republiky by se mohly vyskytnout i bouřky. Teď jsou teploty po ránu stabilizované, tedy v 7 hodin a téměř 14 minut. Jsou v rozmezí od těch 15 do 17 stupňů přes den. Až 22.
0: A kdo je stabilizoval ty teploty?
1: Tak meteorologové si řekli.
0: Skutečně? Ano, my si zastavíme. Budeme... Teď je zastavíme a ano. Budou stabilizované.

0: Data v datech a ne významné události dnešního dne.
1: Jaké významné události se staly napříč historií 1. června, si řekneme právě teď. Ano, je tu již 152. den letošního roku, letí nám to jako voda, a právě to 1. června, konkrétně v roce 1817, český konstruktér a vynálezce Josef Božek poprvé předvedl široké veřejnosti parní loď na Vltavě v Praze.
2: Míříme k narozkám. V roce 1925 se narodil lékař Rejko Doleček. Byl autorem více než 200 odborných publikací, popularizoval endokrinologii, diabetologii, zdravou výživu a také dietologii.
1: V roce 1945 se narodil zpěvák, textař, scénárista a moderátor Karel Šíp.
2: Přejeme všechno nejlepší. Ano. V roce 1987 se narodila herečka Veronika Kek-Kubařová. Ve filmu debutovala rolí Darji v Rafťácích. Předtím ale také hrála v televizní inscenaci Stříbrná vůně mrazu. Od ledna 2015 je členkou souboru Davidského divadla.
1: A pokud máte rádi film Někdo to rád horké, konec konců kdo by neměl, tak tam doslova a do písmene excelovala herečka Marilyn Monroe, která se narodila dnešního dne v roce 1926. Bohužel už není mezi námi.
2: Dneska by slavila 100.
1: Ano, no je
2: Marilyn
1: to tak.
2: Monroe i ve 100 letech podle mě by byla tak krásná, jako byla i před rokem 62, než nás opustila. V roce 1937 se narodil Morgan Freeman, americký herec, filmový producent a režisér, který za svoji práci získal mnoho ocenění, mimo jiné i několik Oscarů a křišťálový globus.
1: V roce 1942 zemřel Vladislav Vančura. Určitě znáte jeho významná díla jako Rozmarné léto, Markéta Lazarová, Obrazy z dějin národa českého a spoustu jiných.
2: V roce 79 zemřel Jan Kadár, slovenský filmový režisér.
1: Tolik tedy informace, které se týkaly historii v rámci 1. června. Teď už si dáme další muziku Jana PS a čeká nás Hák.

0: Country rádiem na cestách.
1: 7 hodin a 25 minut se podíváme na to, jak nám to kde jezdí, zejména tady na silnicích a jak to vypadá s vlakovými výlukami. Kralupy nad Vltavou, Kladno, Dubí, do 4. července se tady nesvezete vláčkem, ale pojedete autobusovou dopravou. Podobně jsme na tom mezi Moravským Berounem a Rýmařovem Bruntálem. Do 16. 6. tady vlaky nejezdí a ani nejezdí mezi Dolní Poustevnou a Bad Schandau až do 4. září letošního roku. Na silnicích zůstaneme v Praze, protože tady máme hned několik dopravních nehod, které vás můžou zbrzdit na vašich cestách, zejména tady do práce, kam určitě spěcháte. Tak pozor si dávejte v Libušské v Praze, protože tady se bouralo, komplikace čekejte také na křížení ulici Kbelská a Novopatská. Máme tam neprůjezdný odbočovací pruh, došlo tam ke střetu nákladního vozidla a dodávky. Je to ve směru na Hloubětín. A také se bouralo na Praze 8 v ulici v Holešovičkách. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru do centra. Jsou tam sobě dva osobáky, je to na úrovni sjezdu od Bulovky. Tolik doprava na Country Radio, tak se podíváme zatím, co nás čeká nového dneska v Česku, také v zahraničí. No a poté, po zprávách, už nás čeká Tomáš Linka a Fešáci, paní Másima. Tak dobré ráno.
2: Country Radio.
0: K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Radio každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Na dani z příjmu právnických osob stát loni získal nejvíc od automobilky Škoda Auto, a to 17,6 miliardy korun. V čele žebříčku vystřídala minule první energetickou společnost ČES, která loni odvedla 10,5 miliardy. Benzín i nafta by měly v příštích dnech zlevňovat. Jejich ceny by mohly klesnout o desítky haléřů na litr. Situace na trhu s palivy je ovšem nadále velmi citlivá a při další eskalaci na Blízkém východě se současný trend může velmi rychle otočit k růstu cen. Český stát by v budoucnu mohl provozovat vlastní alternativu ke komunikačním aplikacím typu WhatsApp, Signal, Telegram, Facebook, Messenger a podobně. Tak to alespoň tvrdí náměstek ministra vnitra a vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 17 až 22 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
2: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál?
3: Country Fontana 2026.
2: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

0: Radek Tomášek v písni Paní má se má.
1: Co se nevešlo do ranního otazníku.
0: Ano, tak my tu máme téma, které se vztahovalo nebo vztahuje k minulému týdnu. Samozřejmě jsme tu měli celou řadu ranních otazníků, konkrétně 4, protože během 4 dnů vám sdělujeme nejrůznější otázky.
2: Během 4 dnů? 4 otazníky?
0: No, na které vy odpovídáte a vaše odpovědi jsou naprosto nádherné. Takže jaký z těch otazníků jsme pro vás vybrali z minulého týdne, abychom si připomněli to, co se do něj nevešlo?
2: Co byste si nikdy nekoupili použitého? Na to jsme se vás ptali v minulém týdnu. No a schválně, co jste všechno říkali, tak napsala nám třeba Dana, přiznám se bez mučení, že nejsem milovnicí módy, nosím, co se mi líbí a v životě jsem si ale nekoupila nic v sekáči.
0: Spodní prádlo, plavky, ponožky, takových odpovědí jsme tu měli celou řadu, tak samozřejmě to je zcela evidentní, ale napsal nám třeba Karel, nikdy bych si nekoupil použité auto, vždycky si koupím to nové, protože nemám na rozhazování.
2: Ale to už jsme tady taky jeden příspěvek takový měli, že si někdo nekoupí nikdy použité auto, ale zase třeba, jako když je úplně v perfektním stavu, tak nikdo neříká, že si koupíme nějakou popelnici, že?
0: No,
2: tak jako proč ne? Proč? Já si myslím, že zrovna u toho auta je to naprosto běžné, že většina lidí si spíš jakoby použité koupí.
0: No, je to vždycky trošku sázka do loterie. Já jsem si třeba koupil použité auto od svého nejlepšího kamaráda, který ho servisoval v autorizovaném servisu, měl ho 3 roky, bylo vyšperkované. Bez chyb. Sotva jsem si ho koupil, tak se ty chyby začaly projevovat.
2: Ale musím říct, že já jsem si teda taky koupila jednou auto, které bylo, ne jednou, ale auto použité.
0: Ano.
2: A myslím si, že do týdne asi se tam musel dělat výfuk, tohle, tamto, jo, a asi jako ta cena jako nebyla úplně ideální.
0: Je to takové začervené, samozřejmě ten prodejce i v tom nejlepším slova smyslu a v tom úmyslu vůbec netuší, že by něco takového mohlo nastat. Já jsem si myslel, že to
2: je prostě... Já myslím, že tady třeba úmysl byl.
0: Jo. Tak výborně. Tak to byly příspěvky z minulého týdne v rámci toho ranního otazníku, který jsme tady v tuto chvíli zmiňovali.
2: Další příspěvky najdete samozřejmě i k těm jiným ranním otazníkům na Facebooku Country Rádia.
0: Teď už něco pro dámy při těle. To je téma pro písničku od Petra Spáleného.
2: 7:37, dobré pondělí.

0: 7 hodin a 42 minut, to je ten správný čas, kdy se mrkneme na silnice.
1: No a na silnicích máme trošku problém, konkrétně na D10 u Březiny se stala dopravní nehoda. Je to za Turnovem na 64. kilometru. V pravém pruhu se havarovalo, zatím je tu kolona na 10 minut, tak doufujeme, že to pojede a že ta kolona nám nenaroste.
0: No tak řekla bych, že už je kratší, že předtím byla delší, takže ta situace se tam mírně zlepšuje, tak věříme, že do pár minut bude už všechno v pořádku. Mrkneme se i na počasí. Aktuálně teď po venku teploty mezi 14 až 17, možná někde i místy 20 stupni Celsia. To ten Přerov to pořád jako vytahuje nahoru, tlačí tu teplotu. Ovšem třeba v Holenicích, tak tam mají minus 7 stupňů Celsia, to je Liberecký kraj, ale to je jako skutečně jako velká, velká výjimka.
1: Ano, tolik stručné informace z dopravy, tolik stručné informace z počasí, stručné informace o muzice nás čekají právě teď. Burning Love v nejbližších chvílích.
0: A tohle je Winona v našem vysílání na 1. června při pondělí, kdy všem dětem přejeme všechno nejlepší.
1: Hezký poslech.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Tak jsme zvědaví, jestli to tentokrát vyjde. Už jsme to tady měli párkrát, že to bylo jako na mále. Jo? Zatím se to teda vždycky podařilo, ale řekla bych, že jednou to bylo úplně jako, ale to byla prostě setinka vteřiny od toho, že jsme to jakoby málem uzavřeli.
2: No ale ve finále to samozřejmě dopadlo vždycky dobře i v tomto případě. Tak uvidíme, jak to dopadne dnes a my jsme přesvědčeni o tom, že uhádnete, o jakou osobnost se dnes jedná.
1: A dneska je to těžké, dneska je to pro specialisty. Je. Tak nastražte uši, jdeme hádat pět otázek, pět odpovědí. Já se ptám, Vládě odpovídá. Když pracujete, používáte častěji hlas, pohyb nebo ruce?
2: No, především ruce a hlavně s tím související i představivost.
1: Takže umělec. Tvořil jste věci, které si lidé nejen čtou, ale i prohlížejí?
2: Ano, obojí bylo velmi důležité. Věnoval jsem se malování, ilustracím, ale pozor, i psaním.
1: No a napsal jste třeba i nějaké knížky?
2: Tak já vám je prozradím, třeba mnohým něco napoví. Jedna z knih Kulhavý poutník nebo Stín kapradiny, Psáno do mraku a také básně z koncentračního tábora.
1: No tak ale to asi nebyla ta nejznámější díla, nechci vás urazit, ale měl jste i nějaké známější kousky?
2: Co to na mě zkoušíte tady osobo? Samozřejmě, že měl, ale pokud vám prozradím název třeba dětské knihy, kterou jsem napsal i ilustroval, budete hned doma, že? Nezlobte se, ale já bych přece jenom byl trošičku tajemný.
1: No tak dobře, zkuste nám teda říct nějakou zajímavost o vaší osobě, která se moc neví a třeba by někomu mohla napovědět.
2: Tak jo, tak jedno za všechny. Často jsem si dělal drobné kresby. No a to není všechno, samozřejmě také spoustu poznámek, obyčejných věcí kolem sebe. Třeba jsem zaznamenával lidi na ulici, zvířata nebo předměty, protože jsem věřil, že i malé každodenní věci mají vlastní krásu a hlavně svůj význam.
1: No, tak schválně, jestli někdo bude vědět.
2: No je to těžké.
1: Country Radio, dobrý den.
3: Dobrý den. Já volám na to, co je v rádiu.
1: No, voláte ano. Správně, tak zkuste jméno člověka, o něm jsme tady dlouze hovořili.
3: Já myslím, že to je Karel Čapek.
1: Myslíte, že je to Karel Čapek? Ja, tak to jste vedle, tak to jste vedle. Mohlo by to být, ale museli bychom pokládat jiné otázky a dávat jiné odpovědi. Ale děkujeme, mějte se hezky.
3: Naschledanou.
1: Tak, zkusíme někoho dalšího.
2: Já jsem chtěl něco říct, ale asi to mám to říct?
1: Ne. Country Radio, dobrý den.
4: Dobrý den.
1: No, my se slyšíme krásně. Den. Máme tady poslední pokus, tak doufám, že to budete vědět, o kom jsme si tady
4: povídali. No jasně, že to vím, to je jasný, Stín kapradiny, to je Josef Čapek.
1: No jasně, bylo to těsně, bylo to jako těsně vedle Karla byl samozřejmě vždycky Josef. A Josef Čapek, takže vy znáte Stín kapradiny, jo? My jsme tam...
4: No jasně, já ho čet dokonce.
1: No super. Vy jste ho čet, no tak a jaký to bylo?
4: Dobrý, mně se to líbilo.
1: Jo, lepší než pysek jako kočička.
4: No tak to samozřejmě, to bylo trošku jiný tohleto.
2: Ano, ten.
4: Dobrodružný.
1: Dobrodružný, paráda, no tak vy jste evidentně znalec Josefa Čapka, takže si zasloužíte naši odměnu, kterou je Deštník Country Rádia.
4: Ježíš, to jsem rád.
2: My jsme rádi, že máme takovéto posluchače, super, gratulujeme. Tak vidíte, neporušil jste ten sled těch pozitivních a kladných odpovědí.
4: To by mě mrzelo, protože ta paní, co uhodla toho Vrchlického, ta byla fakt dobrá.
2: No, a ta dostala tu nápovědu, že jo?
1: Ale to bylo teda jako...
2: Když se vydáte na vrch někam.
1: To bylo teda hodně napínavý s Vrchlickým. No, tak s Josefem Čapkem to bylo méně napínavé, ale vy jste vítěz. Takže gratulujeme,
2: mějte se fajn.
1: Naslyšenou.
4: Děkuju, moc děkuju.

0: ústřední melodie ze seriálu Dobré ráno Brno. To byl Žalman a spol. Rána v trávě.
1: Ano, teď nás čeká Michal Horák, Sandra Nováková, Husté Joe, no a po celé zase další muzika.
0: Určitě Vaby Rivola, Karabina a Kamarádi táborových ohňů.
1: Krásné ráno přeje Kačka Vláďa.
0: Dobrý den.
2: Vracela jsem se zrovna domů, vyřízená z práce a k tomu unavená z

0: Antri počasí.
1: Dnes bude zatažená až oblačná obloha, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia.
2: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
0: Auto myjete pravidelně, ale co váš dům? Aquacare se postará o čištění a impregnaci střech, fasád i dlažeb a váš dům bude zase jako nový. Spočítejte si kalkulaci zdarma na aquacare.cz.
3: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
4: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevypácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme z Lozviky. Skoro 40% Čechů od 15 do 24 let užívá nějakou formu nikotinu. Čtvrtina dokonce denně. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. V celé populaci kuřáků ale postupně ubývá. Klesá také spotřeba alkoholu a podíl škodlivého pití. Pražští majitelé psů by se měli mít na pozoru před tím, do jaké vody nechávají své mazlíčky v teplých dnech vlézt. Na sociálních sítích se objevilo vážné varování před koupáním na severním okraji metropole. Dva psy tam po napití a koupání skončili ve vážném stavu na veterinární klinice. Problémy měli psy, kteří se koupali v Martinském potoce. O kvalitě restaurací teď náš kolega Honza Navrátil.
2: Lidé si čím dál tím více stěžují na kvalitu pražských restaurací. Zdravotní potíže po konzumaci jídla hlásí pražským hygienikům dvakrát více lidí. V loňském roce na základě těchto hlášení provedla hygiena 386 kontrol restaurací, bister, jídelen a nebo prodejen potravin. Zhruba ve 40% byl podnět oprávněný. Kromě toho hygienici provedli také 1501 kontrolu ve školních jídelnách nebo v nemocnicích. Honza Navrátil, Praha.
1: Teď kolega Savana a dalo by se říci s trochu nadsázky trochu žhavé téma.
3: Na začátek letních prázdnin se poprvé přesune hlavní část brněnského festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis. Soutěžní přehlídku tvůrců z Česka, Švýcarska a Finska lidé uvidí na brněnské přehradě 27. června, 1. a 4. července. Letošní ročník zahájí už tuto sobotu nesoutěžní představení. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Pro letošek je dobojováno, ale Švýcaři na historický titul z mistrovství světa nedosáhli. Ve finálovém souboji 89. světového šampionátu podlehli Finům 0-1 v prodloužení a jejich stříbrné prokletí trvá dál. Severané naopak slaví už pátý triumf, první od roku 2022. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: má holka mává ve vysílání Country Rádia krátce po 8 hodině raní. Tak možná, že jste se dneska úplně nedobře vyspali. Jo, možná, že dneska si říkáte, ježiš, to je teprve 8, jak já to dneska v té práci zvládnu, protože včera byl vlastně takový ten modrý měsíc. Viděl jsi ho, Vláďo, na obloze?
1: Neměl jsem čas, byl jsem zaměstnán nejrůznějšími pracovními činnostmi.
0: Ale Vladimíre, ty jsi určitě uspal, když vyšel měsíc, tak ty už si dávno tam funil do peřin.
1: Ano.
0: Byl to takzvaný květinový měsíc, jo. A tedy takhle, ten první byl květinový a tenhle ten už byl druhý úplněk v měsíci nás vlastně potkal. Takže ten měsíc byl celý zahalený do modré. Bylo to jako moc hezké, vypadalo to krásně a zářil stříbrně jako kdykoliv jindy, ale byl tak trošku jako do modré, jako tvoje košile.
1: Ano, pokud byste náhodou...
0: Nebo je bílá,
1: pokud byste
0: máš ji od měsíce.
1: Ano, pokud byste náhodou tápali, že jste se s modrým měsícem nikdy nesetkali, tak my vás vyvedeme z toho potenciálního omylu už díky kapele Rangers, kteří takhle krásně kdysi dávno naspívali. Na tvůj dům modrý měsíc stále svítí.
0: No jasně, tak to bylo ono. Ja, oni ho možná viděli už kdysi dávno a pak naspívali tuhletu písničku. Tak zrovna včera by se tahle písnička teda hodila k zahrání, ale my si ji možná dáme i během dnešního vysílání, uvidíme.
1: V každém případě teď pro vás máme návod, jak mít rád. No, ani ne tak my jako Jindra Šťáhlavský společně s Hanou Lounovou. Tahle písnička se rozbíhá v 8 hodin a téměř 8 minut. No a vše nejlepší přejeme ještě Laurám, což je jméno, ke kterému se v této hodině bez pochyby dostaneme.
0: Ano, bude tady pořád totiž dnešek v kalendáři, kde si otajníme i další jména, která jsou dneska vepsána, ale možná v takových těch maličkých, neúplně známých kalendářích.
1: Ještě jednou krásné ráno.
2: Někdy se mi přes den zdá, že je život věc tak zlá, že bych zítra tady nemusel už být.

0: 17 až 22, to jsou maxima, které dnes vystoupají v rámci předpovědi počasí. No a v tuto chvíli 15 až 17 stupňů Celsia, v tuto chvíli přesněji v 8 hodin a 14 minut, to jsou ty aktuální teploty, které jsou po ránu a jsou na mnoha místech České republiky doprovázeny deštěm či přeháňkami.
1: Jestli vám přišlo, že vládě řekl málo čísel, tak já vám přidám další čísla. Chcete? Tak to už by možná chtělo tušku a papírek, jo, abyste věděli, o čem tady hovořím, ale nebojte, já mám číslo jenom jedna. Jedničku, jedno číslo, D1 z Vyškova na příjezdu do Brna, od sjezdu na Rousínov, tak tam už se to začíná štosovat a bude to minimálně na půl hodiny, ale není to jediný příjezd do Brna, který je takto jako zablokován. Myslím si, že prakticky všechny příjezdy do Brna tak téměř stojí.
0: Ano, teď už tušku a papír potřebovat nebudete, nastražte uši, protože je tady víc všedních dnů než svátku. Téma pro Pavla Bobka.
2: Byli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada, haha, možná můžete být rád.

0: pod lupou.
1: Všechno nejlepší Karlu Šípovi přejeme. My tady z Country Rádia určitě v tom nejsme sami. Právě to je dnešní oslavenec, který je pod lupou. Rodným jménem, a to se jako úplně, myslím si, obecně neví, se jmenoval Karel, nebo jmenuje Karel Jan Forfail. Český moderátor, talk show, bavič, humorista, scénarista, písňový textař, basketarista a také příležitostný herec.
2: Tak já přece jenom zůstanu u toho jména Karel Šíp, lépe se to vyslovuje. Ten se narodil jako jedináček, do školy začal chodit v Teplicích. Později se rodina přestěhovala do Ostravy.
1: Po studiu na střední průmyslové škole filmové v Čimelicích, kde maturoval v roce 63, se Karel Šíp stal zaměstnancem Československé televize.
2: Pracoval tam jako produkční, a to v letech 1963 až 1973, výjima let 1964 až 66, kdy vykonával základní vojenskou službu, a to jako spojař v Pardubicích.
1: V roce 71 založil skupinu Faraon, která byla postavena na zpěvákovi Jiřím Schellingerovi. Kapela nahrála několik singlů, mezi nimi i hit české populární hudby Holubí dům.
2: No a u těch dat ještě zůstaneme. To se psalo rok 1973, kdy po Schellingerovi odchodu k Františku Ringu Čechovi byl s kapelou v podstatě konec. Karel Šíp na muzikantskou minulost zanevřel a začal se věnovat televizní zábavě.
1: Do povědomí televizních diváků vstoupil v pravidelném televizním pořadu Hit Šaráda, kde moderoval společně s hudebním skladatelem Jaroslavem Uhlířem. Na tento pořad potom přímo navázala zábavní show Gala Super Show.
2: No a to není všechno, protože Karel Šíp uváděl i pořad Klip, Klap a několik televizních estrád. V minulosti také moderoval několik pořadů na televizi Nova, jako Horoskopičiny nebo Skopičiny nebo Rozjezdy pro hvězdy. Společně s Jiřinou Bohdalovou moderoval pořad Za oponou s Jiřinou. Později moderoval pořad Za oponou bez Jiřiny.
1: Před oponou, za oponou nikdo nesmí stát. Spolupracoval také s komikem a bavičem Josefem Alojzem Najhlovským. Je autorem stovek písní a textů, spolupracoval i s Karlem Gottem, například na hitech Čau lásko, Krev toulavá, Když muž se ženou snídá, ale také s Petrou Janou, Petrem Novákem, Václavem Neckářem nebo třeba Hanou Zagorovou.
2: Tak to bylo připomenutí narozenin Karla Šípa. Ještě jednou všechno nejlepší a posíláme Lucku Vondráčkovou píseň Stanice svět.
1: 8:19. Konečně.

0: slumbering. Tick-tock, tick-tock, his life's seconds numbering. Tick-tock, tick-tock, it stopped short, never to go again when the old man died. And I've been thinking that someday I'm going down to my grandpa's old house, and I'm gonna get that old clock, and I'm gonna shine it up, and I'm gonna oil it up good, and get it fixed up pretty, and it'll keep time for me, just like it did for my grandpa.
1: S Country rádiem na cestách.
2: 8 hodin 27 minut, pěkné dobré ráno. Tak se mrkneme na vlakové spoje, které dneska budou nahrazeny autobusovou dopravou. Jaroměřice nad Rokytnou, Okřížky nebo Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě. To jsou takové ty polodenní výluky platné do 16. hodiny. Ty platné několik dnů jsou potom na trasách Kralupy nad Vltavou, Kladno, Dubí, Strakonice, Blatná, Moravský Berun a Rýmařov, Bruntál nebo Dolní Poustevna, Bad Schandau. Co se děje na silnicích D4, exit 21 ve směru na Prahu, tak právě tam se havarovalo. Máme tam hlášen průjezd se zvýšenou opatrností. Osobák tam vrazil do svodidel. Další informace je třeba z Prahy, z ulice Vysočanské. I tam máme kolizi dvou osobáků. Projedete, ale trošku se zdržíte. A ještě jedna informace z Metropole v ulici Přecechtělova. I tam se bouralo. Dávejte na sebe pozor. Přejeme šťastnou cestu.
1: Country Radio Bonanza. Pravidelná hitparáda Country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, každou neděli po 18. hodině na Country rádiu.

0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Češi o svém penzijním spoření téměř nic nevědí. Jen pětina lidí zná výnos svého fondu. Přes 90% pak netuší, jaké platí poplatky. Z konzervativních fondů by přešly do výnosnějších za bonus 10 000 korun. Tak alespoň dopadl průzkum. V poslední době se stále častěji stává, že si zásahy záchranářů lidé fotí nebo natáčejí na mobil. Poukázali na to, že to může narušovat soukromí pacientů nebo stěžovat práci záchranných složek. Žádají proto zvědavce, aby si akce, kde jde mnohdy o život, nenatáčeli. Češi mění vztah k pivu i hospodám. Mladí pijí méně alkoholu, roste zájem o nealkoholické varianty a pivovary se snaží reagovat novými produkty. Hospodští i pivovary ale tvrdí, že tradiční česká pivní kultura nezaniká, jen se mění. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 17 až 22 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: to vypadá na těch kolejích, tak to vám řekneme vždycky o půl na Country Rádiu, protože tady máme takový dopravní servis, kde se tomu podrobně věnujeme vždycky o půl, půl devátá, půl desátá a tak dále, přes celý den. Teď se ale podíváme na silnice.
1: D7 z Prahy na Slaný, tak tady na 15. kilometru stál odpojený přívěs. V tuto chvíli by to mělo být v pořádku, samozřejmě příjezdy do Prahy. Už je připojený příjezdy do Prahy ze všech stran, samozřejmě nabývají na své aktuálnosti. Notabene provoz nám možná dnes housne o mnoho více díky počasí, protože samozřejmě, když prší, tak to všichni dobře víme po zkušenostech, si vezmeme ty své plechové deštníky. V Brně je obdobná situace, ze všech možných příjezdů se nám to před Brnem začíná pěkně štosovat. Takže dávejte na sebe dobrý pozor a hlavně pevné nervy.
0: No, myslím si, že před tím Brnem to ještě nějakou dobu takhle potrvá. Bude vypadat jako několik dnů, vždycky takhle po ránu je to pekelné a možná i přes den, o tom nám samozřejmě můžete dát ale klidně vědět na náš telefon 210 323 333. Jak to vypadá s počasím, tak stále nám venku prší, je to na většině území České republiky, ale ty teploty jsou, si myslím, že docela jako příjemné na to, že je takhle brzy ráno, pohybují se od 14 do 18 stupňů Celsia.
1: Tak, vy můžete vytáčet naše telefonní číslo do studia, který už Kačenka řekla před chviličkou, 210 323 333, protože nás čeká naše pravidelná raní pěvecká soutěž.
0: Ano, jmenuje se Dospíváš to s otazníkem na konci, takže naše otázka je stejná. Dospíváte to? Pustíme vám úryvek jedné písničky a vy samozřejmě můžete zkusit dospívat. Ideálně samozřejmě, pokud jste s námi ještě nespívali, aby měli šanci ano. Všichni, kteří zpívat chtějí.
1: A rozespívat se můžete společně s Petrem Kavkou v písni Hra myšlenek.
0: Tak právě teď ve 9:15.

0: Dospíváš to?
1: My věříme, že ano. Tak zazvonil nám tady telefon, tuším, že Jarmil je na jeho druhém konci.
2: Ano, ano. Jarmile, moc vás zdravíme, hezké ráno.
3: Děkuju.
2: Dobré ráno. Tak jste připraven zpívat? Říkal jste, že to zkusíte, že do toho dáte všechno?
3: Připravený jsem, ale jistý si nejsem.
2: Ale prosím vás,
1: nebojte.
2: Buďte optimista, jo, věřte si, my vám věříme, vkládáme do vás veškeré naděje, pustíme úryvek písničky a vy budete hezky pokračovat, jo? Těšíme se.
3: Dobře.
1: Jdeme na to, pojďme.
4: A já tě nechci, a já tě nemiluju, a já tě nemám rád.
3: A já tě nechci, a já tě nemiluju, a já tě nemám rád, protože jsi fláma, flámuješ do rána, proto tě nemám rád.
2: No tak fantazie, ale tak to bylo, vy byste pokračoval i klidně dál, mně se zdá. Je to tak?
3: No já nevím, no, se mi sevřelo hrdlo.
1: No, ale vy jste měl...
2: Bylo to krásný.
1: Vy jste měl úžasnou výhodu, že tam jste navázal tou repetici, že jo? Takže vám se v podstatě nabídla ta opakování toho textu, ale vy jste zpíval i nadále, takže fakt klobouk dolů, jste bezvadnej, tréma opadla, doufáme.
2: No a vy máte hlavně hrozně příjemný hlas a zpíval jste to krásně.
3: Opravdu, já jsem právě ten svůj hlas,
2: který
3: říkal, že nebude úplně
2: ne,
3: do
2: rádia. Ne, bylo to výborný. Ne, právě, že do rádia je úplně výborný.
1: Počkejte, od teďka všichni vaši kamarádi a rodinní příslušníci po vás budou chtít, abyste jim zpíval před spaním třeba.
3: No, můj táta byl houslista, když jsme byli děti, tak jsme museli zpívat. No. A on vždycky říkal, že máme, nebo že mám zastřený hlas a já si to celý život nesu.
2: Ne, to si, tak to si přestaňte nést, já si myslím, že máte moc příjemný hlas a nám se to moc líbilo. Musím říct, že jako vyloženě ten ano. Váš hlas nás zaujal úplně nejvíc.
1: Takový drupovský tak to... trošku, jako jo, ale,
3: jo, to...
1: ale to byl tak taky to dobrý zpěvák.
3: Velikou radost.
2: Jarmile, získáváte od nás tričko Country Radia. Gratulujeme moc krásnému zpěvu. A teď už
3: nějaký chci... veliký, pokud no, můžu, jasně. Největší, co máte.
2: My vybereme úplně to největší, ne, nebojte.
1: My vám pošleme dvě a vy si je sešijete potom, jo?
3: Nebo tak.
1: No, dobře.
2: Tak přejeme hezký den, gratulujeme.
3: Tak děkuju moc.
2: A tady už jsou Rangers celý.

0: blok. Nebeplné koní, Vojta Kyďák, Tomáško, za chvilku už bude 9.
1: No a po 9. opět další muzika, ale to už se bude vztahovat dnešnímu dopolední, nebudou chybět Tex-Mex, Vrátil Vyskočilan, anebo také Jarek Nohavica.
0: No tak jestli máte hlad, tak nabízíme po 9. buráky, nějaké pěkné mlsání, to je docela dobrá svačinka.
1: No, nezapomeňte oloupat, ale jo.
0: No jasně, no. Já kupuju jenom oloupané.
2: Country počasí.
3: Dnes bude zatažená až oblačná obloha, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, teď na téma finance. Daň z nemovitosti letos musí být zaplacena nejpozději dnes. Přesnou částku byste měli mít v datové schránce, e-mailu nebo poštou. Dobrá zpráva je, že se letos výše daně nezvyšuje. Houbaři hlásí bohaté nálezy oblíbeného hřibu kováře. Tato houba, která při sebemenším kontaktu extrémně zmodrá, je v kuchyni považována za velmi chutnou. U méně zkušených houbařů hrozí záměna s prudce jedovatým hřibem satanem. Proto buďte opatrní. Na koupaliště v Berouně se teď vydáme s Honzou Navrátilem.
2: Na koupališti v Berouně vrcholí přípravy na novou sezónu. Bazény jsou napuštěné, aktuálně se pracuje na sekání trávy a čištění povrchů. Letošní novinkou je experimentování se zůstatkovou vodou, čímž by se měl provoz plovárny zefektivnit. Otevírat se tady bude v sobotu 13. června. Ceny zůstávají stejné. Jednorázový vstup vyjde na 150 korun. Honza Navrátil, Beroun.
1: Jaké další koupaliště se chystá otevřít, to nám prozradí Savana.
3: Přípravy na sezonu letního koupaliště pod Pecníkem jsou v plném proudu. Pokud to počasí dovolí, brány koupaliště se otevřou 13. června. Otevírací doba zůstává pro úvod sezony stejná jako v loni, tedy od 9 hodin do 20 hodin. Přístup do areálu však bude letos možný pouze ze strany od Panské zahrady. Luděk Savana, Urbánek, Vsetín.
1: Já snad ještě dodám, že podle meteorologů letošní koupací sezona začne s výborným počasím.
0: Sport.
1: Ještě na motorky. Český jezdec Filip Salač ve velké ceně Itálie Moto2 v Mugellu dojel po startu z druhého místa pátý a zaznamenal nejlepší výsledek v této sezóně. Vyhrál Španěl Manuel González a upevnil si průběžné vedení. Filip se ziskem 30 bodů figuruje stále na 13. příčce. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, mi už

se o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

relief s podrukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až

0: se o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
1: Spatřil jsem kometu, to byl Jarek Nohavica v našem vysílání. Tak 28. května, což vlastně bylo minulý čtvrtek, proběhla premiéra české komedie Pět švestek, což je komedie, kde jsou samé hvězdné postavy. Jo? Hraje tam třeba Oldřich Kaiser, Petr Kostka, Honza Vlasák, je tam Lenka Termerová. Jako, je to opravdu jako hvězdně obsazený český film a co si myslím, že je nejzajímavější, že režie i scénáře se ujal Jan Svěrák. Tak pokud na něco vyrazí do kina, tak tohle to je film, který určitě bude stát za to.
2: No, nevíme, jestli takový film uvidíte třeba na toaletách ve Švýcarsku, jo.
1: Proč na toaletách ve Švýcarsku?
2: Proč? Protože my jsme se zmiňovali samozřejmě o tom, že takové ty některé televizní obrazovky mohou být zabudovány do podlahy. A já jsem vůbec netušil, která by je samozřejmě.
1: Ty jsi vůbec nevěděl, kde jsou zabudované v zemi obrazovky. Tak teď už to víme, že to je teda ve Švýcarsku a je to na toaletách v kinech. A víte, proč je to v kinech a proč je to na zemi? No, tak je logické, že to asi nemůže být na dveřích, ne? To by za chvíli tam prostě lidé rozbili. Ale proč je to v kinech, si myslím, že už jako každému tak nějak se cvakne.
2: No jasně, tak představte si, že máte nutkání uprostřed filmu. A teď
1: je to napínavé.
2: Ano, a teď potřebujete si odskočit, že jo?
1: A teď už prostě... A teď už to nejde. Prostě držíte. A teď film má prostě 2,5 hodiny, jo?
2: Ano,
1: a tak. Vy prostě, jo, a teď nemůžete.
2: No, tak využijete té toalety, té obrazovky zabudované v podlaze, že si tam...
1: A dokoukáte tam zbytek filmu.
2: A teď si nedovedu představit, jako ty fronty před těma toaletama, protože když už si tam někdo sedne a do konce toho filmu zbývají třeba 2 hodiny, tak tam celou dobu prostě jako sedí a ti ostatní jsou trošku jako handicapovaní, to nevím, kolik těch toalet s těmi obrazovkami v té zemi mají. Zas je to nebezpečné v tom, když tam sedíte delší dobu, tak si můžete vyvolat hemoroidy. No.
1: Takže prosím vás, jako závěr z tohoto vstupu je ten, nechoďte do švýcarských kinosálů, jo? Protože tam mají tyhle ty věci, které by vás mohly dovést až třeba k lékaři.
2: No přesně tak, ale je to úžasné, jako samozřejmě, my jsme to viděli na nějakých obrázcích, tady to máme před sebou teďka aktuálně, takže tam zasednete a koukáte se na podlahu a sledujete ten film, který by vám jinak samozřejmě uniknul.
1: Takhle, podle mě je lepší teda sedět v kině a koukat na ten film, jo, v kině, jako myslím, že z toho musí dost bolet za krkem.

Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak začíná červen, to znamená, že máme tedy 1. června, takže to je měsíc myslivosti jednak, jo. Dneska máme taky Světový den rodičů, Světový den mléka, to se moc neví, ten se třeba slavil minulý týden ve středu v Národním zemědělském muzeu v Praze. Je také Světový den bezpečnosti potravin, ale co si myslím, že víme všichni a víme to už roky, že 1. červen je den dětí.
2: Ano, a všichni děti si užívají ten dnešní den, jak se sluší a patří. Konec konců jste toho využili i v rámci předcházejícího víkendu, protože třeba se slavilo dopředu a využila se k tomu třeba neděle, protože my víme, že existovala nebo byla na území České republiky celá řada nejrůznějších akcí v rámci tohoto skvělého krásného svátku, takže věříme, že celá řada z vás má tento svátek už pěkně za sebou, že jste to se svými ratolestmi nebo vnoučátky pěkně oslavili a určitě vám to nějakým způsobem vrátili třeba tím, že vám něco řekli na vaši adresu a vám to pak přišlo nesmírně vtipné.
1: No, nemuselo to být jenom o uplynulém víkendu. My se prostě dneska chceme povídat o těch dětech. Určitě máte ve svém okolí děti, máte ve své rodině nějaké děti, vnoučata, pravnoučata a určitě jako z nich padají prostě různá moudra a jako pravda. Mnohdy se prostě všichni jakoby bavíme a je to třeba věta, kterou se pobavíte jenom vy v rodině. Jo? Je to taková nějaká jako interní záležitost. Tak když to řeknete prostě třeba svým kamarádům, tak oni tak jako, že zasmějí se, jenom aby se jako neřeklo, že jo, ale třeba to jako by nepochopí, jo, úplně ten for, který zůstává v té vaší rodině, ale vás to prostě baví a jste vy strašně jako rádi, že máte takhle bystré děti a takhle vtipné.
2: No a kolikrát z těch dětí napříč věku, že jo, vypadne vždycky nějaká moudrost anebo něco tak neskutečně skvělého, že se tomu potom všichni smějeme a nezapomeneme na ty jejich výroky. Jinými slovy, my se vás dnes právě ptáme, jaký dětský výrok, který těch vašich dětí ratolestí, vás nejvíce pobavil?
1: No, ať už vašich dětí nebo vnoučat. Ano. Tak těšíme se na vaše odpovědi a věříme, že se hodně pobavíme.
2: No a teď už ví, že můžete vyrazit na kluziště s Karlem Plíhalem, třeba s vašimi ratolestmi. No, na kluziště 1. června, nevím.
3: Strejček kovář chytil kleště, uštíp z noční oblohy, jednu malou kapku deště a tam mu spadla

0: S Country rádiem na cestách.
1: 9.31 je čas podívat se na dopravu. Kralupy nad Vltavou, Kladno, Dubí, tak tady vlaky nejezdí stejně tak jako na trase České Budějovice Sumerou nebo Vsetín, Půchov. Tahle ta výluka vytrvá například až do konce letošního roku. Další informace ze silnic, jak to vypadá aktuálně v Praze. V ulici U Slavie se bouralo v sobě, tam jsou dva osobní vozy. Počítejte s komplikacemi v metropole i v ulici Bečovské. A když zamíříme ven, tak to znamená, že na D4 na 25 kilometru, ovšem ve směru do Prahy máme havárii osobního vozidla do svodidel. Pokud i vy jste narazili na nějakou komplikaci na vašich cestách, tak bude fajn, kdybyste nám o ní dali vědět, aby jsme ji mohli předat ostatním řidičům. 210 323 333. Šťastnou cestu a hezké pondělí.
0: Country Radio. Polední menu Country Radio. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
2: No hurá, konečně jsem se dovolal.
3: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country Rádia.
4: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na

0: Johnny Cash dohrál, dospíval v 9 hodin 41 minut. Jinými slovy, ať už nás posloucháte v jakýkoliv čas, ať už ve všední den či o víkendu, vždycky pro vás máme připraveny nějaké soutěže. Dnes dopoledne tu byly rovnou dvě, že jo? Hádej, kdo jsem, pak jste sami zpívali a tím zdaleka nekončíme.
1: Určitě, možná, že jste před chviličkou zaslechli tento signál.
2: Country Fontana 2026.
1: Tak to je výherní signál a jak ho uslyšíte znovu během našeho vysílání od pondělí až do neděle, tak máte šanci vyhrát dva lístky podle vašeho výběru na Country Fontánu, která se uskuteční jednak v Praze, to už vlastně za necelých 14 dnů, potom za necelých 14 dnů je také v Brně a potom v Ostravě.
0: No, takže si můžete vybrat podle toho, kde bydlíte, no a samozřejmě, co je to nejdůležitější, poslouchat.

0: Country Radio.
1: Ahoj, tady Věra Martinová. Chci vám říct, že se na vás moc těším a doufám, že se potkáme na Country Fontáně v Ostravě 20. června 2026, což bude za chvíli.

0: V rámci dnešního ranního otazníku jsme pro vás zvolili skvělé téma a to úzce souvisí samozřejmě s dnešním dnem dětí. Dnes máme 1. června. My se vás prostě ptáme.
1: Jaký dětský výrok vašich dětí nebo vnoučat vás prostě nejvíc pobavil? Tak Jitka třeba píše, babi, co je to spát pod širákem? No to je, když spíš venku bez stanu. No tak to nejdu. Já jsem hotelový typ. Řekl Beník, 5letý.
0: Ano, Blanka napsala další velmi vtipný příspěvek. Můj syn se mě zeptal, na co mají lidi žebra, aby mohli žebrat? Zdravím všechny. Ty děti, prostě to je tak boží.
1: Ale my jsme to tušili. Ano. My jsme to tušili, když jsme tohle téma vymýšleli. Napsala nám Hanka, babi, co je to prostitutka? No, to je paní, co spí za peníze. Aha, já bych se taky chtěla vzbudit a mít 100 pod polštářem.
0: Tak já tady mám ještě jeden příspěvek. Dobré ráno v Country Rádiu. Paní učitelka ve školce si stěžuje, že Martínek zlobí. Doma se ho ptáme, proč zlobíš paní učitelku? A on říká, když jsem byl hodnej, tak je to těžký. A zlobit, to je pak lehký. Proto dělám, co chci.
1: Hezký. Janička píše, a to je přesně ta věc, kterou vlastně to je takový ten interní humor, jo, prostě ten v té rodině. A když to prostě řekneš někde mimo tu rodinu, kde se jakoby nezná tenhle ten termín, tak vlastně na tebe všichni koukají a neví. A tohle je ten případ, jo. Jana píše, má vnučka, když jí něco lechtá nebo šimrá, tak řekne moucha. A my ji musíme poškrábat. A od té doby, když potřebujeme poškrábat záda, řekneme moucha a je to jasný. No ale řekni teď moucha, že jo? Moucha. A já řeknu kde.
0: No.
1: Rozumíš? Takže jako super, jako jsme moc rádi, že jste se takhle pěkně zapojili. Klidně se dál zapojujte, pište třeba na Facebook Country Radio nebo i SMSky na náš telefon 720 00 11 11. My se zítra k tomuto pěknému tématu ještě vrátíme po 7:30.
0: A na ty příspěvky už teď se těšíme, protože sami uznáte za vhodný, že prostě neměli chybu. Tak koho vyhodnotíme?
1: Mně se líbila ta Hanička s tou stovkou pod polštářem.
0: Co se mládí naučí, že? No tak nic. Tak dobře, tak dáme si další muziku v 9 hodin 52 minut a těšíme se na zítřejší prezentaci těchto příspěvků.
1: Tak hezké dopoledne.

0: I was just trying to leave something behind. I was just trying to leave something.
1: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na Fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

0: Slyšeli jste ten motiv takový, jak byl pod tím zpěvem, tak to říkal Vláďa, že mě to na tu zobcovou flétnu naučí. Stejně jako to bylo v této písničce, tak třeba no. Na Country Fontáně 13. června, jo? Třeba se předvedu.
1: Škoda, že tam žádná zobcová fléta nebyla, ale to nevadí, to je v pořádku. My se na vás budeme těšit. Zase zítra úderem 6. hodiny ranní kačka s Vláďou, za chviličku už je tady v plné polní připraven kolega Milan Schmidt, soutěže, písničky, zkrátka máte se na co těšit.
0: No tak já jdu trénovat, tak krásné pondělí.
2: Country počasí.
3: Dnes bude zatažená až oblačná obloha, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bousky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, QR kód vede. Okamžité platby, které umožňují převést peníze z účtu na účet za několik sekund, si rychle nachází oblibu. V současné době službu aktivně využívá už více než polovina lidí. Služba funguje nepřetržitě po celý rok 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků. Poslat peníze tak můžeme i na Štědrý den, nebo třeba o půlnoci. Slunečné dny a stoupající teploty začínají lákat k vodě nejen otužilce, ale i první nedočkavé plavce. Aktuální výsledky ukazují, že většina sledovaných přírodních koupališť je zatím bez závažných problémů. Přesto odborníci upozorňují, že kvůli vysokým teplotám, nedostatku vody a živinám ve vodě může docházet k rozvoji řas a sinic. Tak jako každý rok. Co je nového v Kutné Hoře, to zjistil Luboš Dvořák.
2: Historicky vzácné město Kutná Hora plánuje rozsáhlou obnovu barokních sousoší před bývalou jezuitskou kolejí. První z celkového počtu 13 stoh přijde na řadu letos. Restaurování potrvá několik let. Náklady budou v milionech. Město chce získat dotaci i od Středočeského kraje. Umělecká díla potřebují i chemicky ošetřit. Luboš Dvořák, Kutná Hora.
1: Dnes vám celý den přinášíme informace z našich koupališť, které další se bude otevírat, to ví kolega Savana.
3: Letní vedra přivádějí lidi k vodním plochám, kde se mohou osvěžit a relaxovat. Koupaliště v Rosicích už zahájilo sezonu, další areály na Brněnsku se postupně budou přidávat. V sobotu 13. června plánují zahájit koupací sezonu na koupališti ve Zbíšově. Koupaliště Žabtice a Mokrák zahájí sezonu v druhé polovině června. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Tady je včerejší fotbal. Fotbalisté Slovácka porazili v odvetě baráže Artis Brno 3-0. Navázali na výhru 4-1 v prvním zápase a slaví tak záchranu v nejvyšší soutěži. To byly zprávy. Hezké pondělí vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

No, téměř vánoční písnička ve vysílání Country Rádia 1. června, no proč ne, je hezká, takže poslechnout si ji můžeme s chutí, navíc počasí venku se přeci jen trošku pokazilo, ale do Vánoc tady určitě má daleko, je tam příjemně a je to na hezkou procházku, takže nechte se inspirovat třeba Tuláckou stezkou, no a navíc právě v tomto čase stále více vzrůstá nervozita těch, kteří vyráží na festivaly, protože ty už pomalu startují a na jeden takový vás pozvu za chviličku v kukátku Country Rádia na jeden velmi, velmi tradiční, asi až do Frýdku Místku. No tak poslouchejte, pokud máte blízko a pokud rádi jezdíte za touhletou hudební kulturou, za tímto hudobním zážitkem, tak by to mohlo být něco pro vás. Teď si dáme jednu z kapel, které rozhodně na festivalech rádi vidíme a rádi slyšíme. Patří dokonce k ozdobám, řekl bych, festivalů, a sice skupina Camelot. Země tvých dlaní, Roman Horký. Přejemný poslech vám přeje Milan Schmidt, no a pojďme odstartovat ten červen, jak se sluší a patří.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Teď vás, milí posluchači, pozvu na velmi tradiční akci do Frýdku Místku. Na telefonu je Magda Toflová, kterou tímto zdravím. Dobrý den.
2: Já vás zdravím taky, dobrý den.
1: Tak Magdo, ta akce, na kterou budeme zvát, je opravdu už velmi tradiční, tak povídejte, kam přímo můžeme vyrazit.
2: Já bych vás i posluchače chtěla srdečně pozvat na letošních 27. akci muzikantských dní, která se bude konat 5. a 6. června 2026, vždycky od 16.30. A bude to v Sokolíku ve Frýdku Místku. Pravděpodobně spousta z vás už zná, kdo nezná, tak zjistí. A v pátek se určitě můžete těšit na Roberta Křesťana a druhou trávu, a na místního písničkáře Nareho Součka nebo na Newbridge.
1: Ano.
2: V sobotu za náma zavítají Rangers plavci a Folk Team, neskutečná srdcovka. Já osobně se hrozně těším na Vojtu Šňupárka s Honzou Kavkou.
1: Ano.
2: Čekají vás dva dny skvělé muziky, jak folku, country i něco trošičku jiného. Mm-hmm. A večer vás určitě srdečně zvu na country bal, kde se můžete zatančit. A samozřejmě to zakončíme jako každý rok tradičně posezením u taboráku, kde budeme hrát a zpívat až do rána.
1: Jasně, muzikantské žně, tak to je velmi tradiční akce, jak jste řekla sama, tak už tam asi mnoho našich posluchačů bylo, takže ví trošku, do čeho jdou. Ale pojďme to ještě teď jako sumarizovat. Takže ten country bal je v pátek nebo v sobotu?
2: Country bal je i v pátek, i v sobotu. Chceme se bavit oba dva dny, takže vždycky poslední kapela večera hraje country bal.
1: Jasně, tak jste to pojali ve velkém. No a možná úplně na závěr nám ještě, prosím, Magdo, opakujte tedy, v kolik hodin, kdy a kde?
2: Takže ještě jednou, muzikantské žně ve Frýdku Místku v areálu Sokolík, 5. a 6.6. Brány otvíráme 16.30, začíná se hrát chvilinku po. Robert Křesťan, druhá tráva, René Souček, Newbridge třeba. A v sobotu Rangers plavci, Folk Team, Vojta Šňupárek, druhá náhoda, Drops.
1: Děkujeme za pozvánku, ať vám vyjde počasí. Když jsem tam byl naposledy já, tak jsme zmokli, úplně promokli strašlivě. Tak doufejme, že tentokrát to bude lepší. Přeji vám, ať přijde hodně lidí a ať se prostě muzikantským žním daří. Mějte se krásně a brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Country Radio. Nejvíc country a

0: Country rádiem na cestách.
1: I v dnešním vysílání se budeme věnovat i dopravním informacím, takže pojďme se podívat zase na koleje a pojďme se podívat i na dálnice, jak to tam vypadá v tuto chvíli, tedy mezi 10. a 11. hodinou. Tak co se kolejí týče, tak mám tady třeba zprávu z trati 194 České Budějovice Černý Kříž a tam v úseku České Budějovice Český Krumlov je zavedena náhradní autobusová doprava a to oboustranně. Řeší se tím nějaká nepravidelnost v dopravě, takže počítejte s přesedáním na autobusy. Koukám i na dálnice D8, exit 18, hlásí havárii osobního a nákladního auta, tam počítejte se zdržením. D5, 97,5 km ve směru na Rozvadov, i tam je havárie, tentokrát dodávkového vozu, takže tady taky počítejte s tím, že se trošku zdržíte. Koukám i na D1, tam to bývá leckdy složitější, v tuto chvíli tu mám nějaké varování z 332 km ve směru na Ostravu, je tam porouchané vozidlo, objíždějte opatrně. Podobná situace je i na Brněnsku, přičemž ještě mezi 213. a 207,5 km ve směru na Brno je kolona vozidel, takže počítejte se zdržením. No a v 219. km ve směru na Brno je porouchaná dodávka, která tedy plynulosti dopravy nepřidává. No a pak tu máme ještě jedno varování a to je výjezd exit 76, směr Říčany, pozor, i tady se tvoří kolona vozidel. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Noční country jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam. Na Country Rádiu. Country Rádio.
2: Když spustí housle, zaskejí hrou.
0: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě. Konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Moon in all your splendor, no only my heart. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif u šlíně, prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
4: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
5: Ahoj, všechny zdraví, Honza Vančura. Na všechny posluchače Country Rádia se těším na letošní fontáně v Praze. Takže Country Fontána v létě, Honza Vančura, přijďte.

0: Ním na Country Rádiu.
1: Dnešní povídání bude železniční a proto je tu Miloš Keller.
2: Máme opět první pondělí měsíce a tak pořad Tuláckou stezkou bude rozdělen opět na tři části. Znamená to, že si budeme opět povídat o nějaké zajímavé železnici s generálním ředitelem české firmy AŽD panem Zdeňkem Hrdlem. Já vás zdravím a vítám ve studiu Country Rádia.
3: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
2: Jaké budeme mít téma dneska?
3: Tak dneska to bude opravdu rarita a je to Mladějovská průmyslová dráha, která se nachází vlastně na pomezí Čech a Moravy.
2: Já doplním, že to je Mladějov na Moravě, potom ten konkrétní, protože Mladějov v Čechách je v blízkosti Kopydlnky, o které jsme hovořili v minulých pořadech. No a doplním také, že je to trať 017 České Třebové přes Moravskou Třebovou, občas do Chornice a občas do Dzbelu, ale ne tak moc často. Nicméně do Mladějova na Moravě se z České Třebové dá vlakem dojet poměrně pravidelně a v pravidelných intervalech. Co je tam tak zajímavého teda?
3: Jednalo se o průmyslovou dráhu, ale úzkého rozchodu. Rozchod těch kolejí je 600 mm a vlastně byla to opravdu průmyslová jakoby vlečka, která vedla od zdolu Hřebči a byla z části za využití válečných zajaců byla postavena v roce 18 až 20. Určena byla pro odvoz uhlí, ale taky žáru zdorných jílů a délka té trati je 10,5 km. Dá se rozdělit na dva úseky, první úsek vedoucí od dolů až pod Boukolejnou dopravnu Nová Ves a potom ten další, druhá část Nové Vsi až po Mladějov. Ta vede v rovině a od zastávky Vexl pak klesá o téměř 70 výškových metrů, přičemž sklon trati dosahuje hodnoty až 35 promile. Je tam ještě jedna taková výjimečnost, že to je poslední železnice, na které jezdili v každodenním provozu parní lokomotivy, a to opravdu až do konce roku 1991. Takže to je opravdu rarita, kterou by si mohli všichni zapamatovat.
2: O těch parních lokomotivách si budeme povídat v našem druhém vstupu. Já bych se teď ještě vrátil k tomu, kdy vlastně skončila ta praktická pravidelná vozba lupku pro výrobu šamotu.
3: Ona teda, ta vozba skončila po revoluci v roce 89, kdy už ta konkurence vlastně byla jiná, náklady na tu těžbu byly veliké a začala se těžit už povrchovým způsobem. Takže řekněme, že v tom roce 89 skutečně nám projeli poslední technologické nebo těch vlaky, které přepravovaly tyhle ty materiály, potom už byla doprava zastavena.
2: Úzký rozchod je pochopitelně stavebně jednodušší a lacinější, ale také přináší asi řadu problémů v kontaktu s tím, řekněme, normálním standardním rozchodem. Vidíte?
3: Tak asi sledujete i ve sdělovacích prostředcích situaci kolem té úzkorozchodné trati a Brataně, Jindřichova, Nová Bystřice a snahu vlastně okolí a okolních spolků a lidí vlastně rozjezdit tu trať, to znamená obnovit na ní dopravu. No, samozřejmě vazba těch úzkorozchodných drah na takzvanou velkou dráhu má velké technické nevýhody a to je vlastně spojení těch tratí. V blízkosti Jindřichova Hradce je takzvaná kolejová splítka, to znamená, že za Jindřichovým Hradcem je velká železnice a ty vlaky úzké, neboli úzkorozchodné železnice, jedou kousek po stejném kolejovém loži a potom nebo po stejných kolejích, kde se potom rozdvojí. Ale nicméně je potřeba si říct, že tohle vždycky byl problém, abychom mohli náklady z těch úzkých kolejí přeložit na velkou železnici, takže tam jsou různé podvalníky, jsou tam vlastně různé technologie, kdy vlastně se vymění podvozky a tak dále a tak dále. Takže to je ta velká nevýhoda technická.
2: Ale konec konců je to i rarita, kterou dneska máme rádi. Pokračování zhruba ve 14 hodin a 40 minut.
0: Tento pořad přináší česká společnost AŽD a její Švestková dráha. Unikátní železnice v Českém středohoří. Zajištění bezpečnosti na železnici, v metru i na silnicích je naším posláním. AŽD. Bezpečně k cíli.

tou trávou i úbočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty zbyla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám

to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každej kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život kolem zběsile sehnal. Tak nemůžu si pomoct, jsem rád, že tě vidím, ty roky jsou na nás obou znát. Jdem dál proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu.

0: Tak tohle byl Míša Lajchta na Levej, skvělá skladba, která mi vždycky udělá radost. Já mám radost i z toho, že Copáci se zase objeví na Fontáně, protože jejich muzika prostě zvedá ze židlí, mám to moc rád. Jinak, když jsme u té Fontány, rád bych připomněl, že tento týden také soutěžíme o vstupenky na Fontánu a že kdekoliv ve vysílání Country Rádia může zaznít výherní signál, taková ta harmonika, no prostě to poznáte, no, Country Fontána, a v tu chvíli, kdy zazní ten výherní signál, tak byste měli volat a pochopitelně ten, kdo se dovolá jako první, tak získá dvě vstupenky na Country Fontánu. Může si vybrat, kam chce, jestli do Prahy, do Brna nebo do Ostravy. Je to jenom na vás, odkud budete volat a co vám bude více vyhovovat. Tak to je tedy taková vlastně výzva k tomu, abyste poslouchali velmi pozorně celý týden Country Rádio a hledali výherní signál na Fontánu. Není to jediná akce, na které mi záleží, jinak i tento týden vyrazíme na parníky Country Rádia, k tomu si ještě něco řekneme v následujících hodinách, ale hlavně taky už, jak jsem to naznačil před začátkem mého vysílání nebo úplně na začátku, je tady ten čas, kdy ty festivaly už začínají být aktuální, pozvali jsme vás na muzikantské žně, pozveme i na další festivaly, na další akce, no a Tomáš Adamec jistě má také pestrou nabídku, takže pojďme na předpověď počasí a pak na kulturní tipy pro tento den, respektive pro začátek června, protože tam se o tom bude hovořit, kam v červnu vyrazit.
1: Country počasí.
2: Dnes bude na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Hřešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Hřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
1: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Folkové Podviní je báječná akce, která se chystá na čtvrtek 4. června od 16 hodin 30 minut v Přírodním parku na Praze 9 Vysočanech. Zahrají například Pavlína Jišová a Bohadlo, poutníci Vladimír Merta nebo Mirek Paleček. Olšovecký hudební rybníček 2026, už 19. ročník, se chystá na pátek 12. a sobotu 13. června. Vystoupí Tučňáci, Jam Tour, Telegraf, Kateřina Merlinová a spol., Gimpleři, AG Fleck, Petr Kocman a PK Band a host Petra Černocká. Tak ještě jednou, Olšovec, sportovní areál rybníček, Olomoucký kraj, 12. a 13. června. V sobotu 13. června od 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné vystoupí Epidemie, Vokobere, Pacifik, Samson a jeho parta a Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši i letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při fakultní nemocnici Brno. Sobota 13. června 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné. A ještě country festival Wander pod mostem. Sobota 13. června, pozor, začíná se už v 11 hodin. V kempu pod mostem ve Skochovicích. Vystoupí Štěpán Rak, Hanna Lounová, Zelenáči, Rudolfínum, Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, Pacific, Holokrci nebo Hobous Revival Alva. Tolik dnešní pozvánky. Podrobnější informace a další skvělé akce najdete jako vždy na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

No, jedna ze skvělých novinek Žalmana a jeho spolu a Tomáš Porád něco, dokonce titulní skladba z alba, které bylo naděleno k 80. Žalman, ale nadělil ho v podstatě on nám, protože při příležitosti svých 80. narozenin právě tohleto skvělé album spatřilo světlo světa, no a poslal nám ho a my už jsme si ho taky představili jako album týdne a tohleto vlastně byla zase taková vzpomínka na něj a připomenutí. Já myslím, že ty písničky budeme slýchávat stále častěji. Jinak, když jsme u novinek včera, proběhlo také album týdne s kapelou Gentlemani, jejich písnička Margaret, která také má ambice stát se velkým hitem v country rádiu, zazní taky během této hodiny ještě. Před námi jsou teď buty a nad stádem koní, když jsme u těch koníků a zvířátek, tak sice teď zapršelo, ale konec května byl hodně horký. Volal jsem do rezervace divoce žijících kopytníků, tedy divoce žijících koní a zubříků a tak dále. Jak snáší to horko, pokud jste neslyšeli, co mi na to pan Dostal řekl, tak si poslechněte v kukátku country rádia a udělejte si s námi takový kratičký výlet do přírodní rezervace, kde žijí tihleti nádherní tvorové. No jinak během téhleté hodinky si myslím, že bychom mohli zkusit i zasoutěžit si trošičku o lístek na nějakou pěknou akci nebo o lístky na nějakou pěknou akci, protože že se soutěží o fontánu, to jsem vám řekl, ale samozřejmě jsem i naznačil, že to není jediná akce, na kterou můžete vyrazit díky tomu, že získáte vstup tady u nás v Country Rádiu. Takže buďte připraveni, je docela možné, že přijde soutěž. Co bude jisté, tak muzika Mirka Palečka, Pavla Bobka, Nezmaru, no a právě třeba i kapely Buty nad stádem koní.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: V tomto kukátku Country Rádia volám do české krajiny, takže pravidelní posluchači už asi tuší, že na telefonu je pan Dostál. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak pane Dostále, jaro nám velmi rychle plynule, aspoň co se teplot týče, přešlo do léta. Co na to vaši svěřenci v rezervaci divoce žijících kopýtníků a vůbec co je u vás nového?
2: Je to tak, samozřejmě ty prudké výkyvy teplot v přírodě úplně nesvědčí, ale velcí kopýtníci se na ně dokáží adaptovat. Jinak kromě toho, že u nás je horko a třicítky jako všude jinde, tak se nám daří ještě předtím, než nastaly ty vysoké teploty, tak se nám podařilo odvést z Rokycanské rezervace zubřího býka do Nizozemí, do rezervace, z čehož máme obrovskou radost, protože jsme vždycky rádi, když se můžeme podílet na záchraně zubrů evropských v tom mezinárodním rozměru,
1: ano.
2: Ale podařilo se nám také převést zvířata do nové lokality v České republice, konkrétně vznikla nová rezervace divokých koní na Vysočině, kam jsme teď v čerstvě převezli první dva hřebce divokých koní z Národního parku Podyjí.
1: Tak se pěkně rozrůstají ty rezervace, kolikátá už to je?
2: Je to už 18. rezervace v rámci České republiky, máme z toho velkou radost, že se objevují stále noví a noví zájemci, kteří chtějí chránit přírodu a chtějí chránit pomocí velkých kopytníků.
1: Tak to rád slyším a mám z toho radost také. Děkuji vám za informace, jinak pozdravujeme toho zubřího samečka. Jeho poslání je tam jasné, v tom Nizozemsku snad nás dobře reprezentuje.
2: Tak.
1: A budou tam
2: určitě
1: na nás vzpomínat s láskou. Prosím?
2: Určitě se zeptám, jestli neselhal.
1: Dobře, děkuji, dejte vědět. Mějte se hezky.
2: Taky děkuju.
1: Zatím naslyšenou.
2: Je také naschledanou.

si má výhlas z lesních strání, si má výhlas z polních cest. I když víly už se dávno nenosí, jako len tvé vlasy září, jako pírko dáš se nést. Spádeš s ránem, vstáváš s

Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z lesklých filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš, mám rád vůni za tvých vlasů, mám rád chuť tvých drobných dům.

tvář, polož hlavu na polštář, ať ti pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší, já ti zpívám, ale oči se mi klíží a jen touže mě si přeju, ať už spíš, ať je

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dopravní informace na kolejích zahájíme poludenními výlukami, nějaké se přeci jen objevily. Poté, co jsme v závěru minulého týdne neměli žádné, tak dnes tu vidím přeci jen asi dvě místa, kde budete přesedat na autobusy. A sice je to úsek Jaroměřice nad Rodkytkou Okřížky a Žďár nad Sázavou Nové Město na Moravě. Tam se připravte na poludenní výluky, tedy na přesedání na autobusy do 16. hodiny. Na dálnicích dávejte pozor, teď v 11 hodin 30 minut ještě aktuální D4 na 11. ten kilometr ve směru napravo hlásí předmět na vozovce nějaký polystyren rozházený. Tak ten je velmi vzácný dnes, tak pozor. A co se týče D8, tak tam by se v tuto chvíli na exitu 18 výjezd od Prahy měla došetřovat nehoda osobního a nákladního auta. Snad už to tam bude průjezdné bez problémů, ale raději zvolněte, pokud se blížíte k tomuto místu. Jinak se vracím na D1, tak jako v minulé hodině chci říci, že mezi 213. a 196. kilometrem ve směru na Prahu se tvoří kolona vozidel a plynulosti nepřidává ani další porouchané nákladní auto, tentokrát na 226. kilometru ve směru na Ostravu. Takže i tam se připravte na možné problémy. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál.
1: Country Fontana 2026.
0: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

Zdravím posluchače Country Rádia a zvu vás všechny na pražskou i brněnskou Country Fontánu 2026, kde vám zaspívám do ouška a už teď ladím kytaru. Váš Míreček Paleček.

0: Tak sliboval jsem soutěž, je to tady a sice je to soutěž o opravdu moc pěkný koncert. Já vám hned prozradím, o co tam konkrétně kráčí. Konec konců jste možná slyšeli v kukátku Country Rádia, že v sobotu 13. června od 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné se chystá další festival s bohulibým podtextem a vystoupí tam opravdu skvělé hudební soubory. Epidemie, Vokobere, Pacifik, Samson a jeho parta, Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu pak bude v plné výši i letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při fakultní nemocnici v Brně. Tak já mám hned dvě vstupenky pro toho z vás, kdo si teď zavolá na číslo 210 323 333 a chtěl by být na tomto skvělém koncertu, který už je vyhlášený, je to vlastně nějaký festival u rybníka Kukle a budu mít pro vás soutěžní otázku, na kterou, když mi správně odpovíte, tak pro vás mám právě dvě vstupenky na tenhle ten festiválek. Tak a někdo už volá. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio. Halo, halo.
1: Dobrý den, u telefonu Anna.
0: Dobrý den, Aničko, zdravím vás.
1: A já vás taky.
0: Otázka, doufám, bude pro vás jednoduchá, jo? Dám vám tři možnosti, pokud byste nevěděla, jo? Takže, jedna z kapel, které v sobotu 13. června od 15 hodin u rybníka Kukle vystoupí, se jmenuje Vokobere. Dala byste dohromady, co znamená, jak vznikl jejich název, anebo chcete tři možnosti?
1: No, já si myslím, že jsou to vlastně tři muzikanti.
0: Ano.
1: Petr Kocman.
0: Ano.
1: Pan Ondráček.
0: Ano.
1: A pan Berka.
0: Ano. Tomáš Berka bohužel už není mezi námi, zemřel, ale byl jeden z těch zakladatelů téhleté kapely a vy nepotřebujete žádnou další nápovědu, je to skutečně tak. Vokobere je v podstatě zkrátka jejich příjmení. Ondráček, Kocman, Berka a pro vás to znamená, že dvě vstupenky na tu krásnou akci jsou vaše. Já vám gratuluju, vydržte mi chviličku na telefonu, ano?
1: Já moc děkuju.
0: Není vůbec zač. A my pokračujeme dál. Pokud byste chtěli získat také dvě vstupenky zdarma na tuto akci, pak poslouchejte Country Radio, my budeme soutěžit i nadále. Jinak pochopitelně můžete tam vyrazit i bez vstupenek a koupit si je na místě, protože to, co dáte za vstupenky,

0: Tak tohle byla slavná Caroline Carter, no a zpátky se nám vrátí určitě i ranní vysílání, protože každé ráno od 6. hodiny je na vás přichystána dvojice Katka Čepelíková a Láďa Vlach. No a já vám opět přináším takovou pozvánku na to, co vás čeká zítra po 6. hodině. Takže na konci dnešního dopoledne se pojďme podívat už dopředu na zítřejší ráno, pozvou nás sami protagonisté ranního vysílání, no a pak už nás čeká další předpověď počasí a taky zprávy Country Rádia a pak polední meny.
1: Mohu vám říct, že se procházím pražskými ulicemi s deštníkem nad hlavou, protože nám vydatně prší tedy na mnoha místech a chtělo by to možná trošku i teplejší počasí. Teď mi tak napadá, že taková sauna třeba by nebyla vůbec od věci. Proč sauna? Protože sauna je pro mnoho lidí synonymem relaxace, ale to, co se odhrává v těle po jejím opuštění, je mnohem zajímavější než pár minut příjemného tepla. Co se tedy děje s vaším tělem během 24 hodin po návštěvě sauny, si řekneme ve vysílání zítřejšího dne společně s Kačkou a s Láďou. Tak, ať už jdete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu, nezmokněte.
2: Country počasí.
3: Dnes bude zatažená až oblačná obloha, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme z Lozviky. Skoro 40% Čechů od 15 do 24 let užívá nějakou formu nikotinu. Čtvrtina dokonce denně. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. V celé populaci kuřáků ale postupně ubývá. Klesá také spotřeba alkoholu a podíl škodlivého pití. Pražští majitelé psů by se měli mít na pozoru před tím, do jaké vody nechávají své mazlíčky v teplých dnech vlézt. Na sociálních sítích se objevilo vážné varování před koupáním na severním okraji metropole. Dva psi tam po napití a koupání skončili ve vážném stavu na veterinární klinice. Problémy měli psi, kteří se koupali v Martinském potoce. O kvalitě restaurací teď náš kolega Honza Navrátil.
2: Lidé si čím dál tím více stěžují na kvalitu pražských restaurací. Zdravotní potíže po konzumaci jídla hlásí pražským hygienikům dvakrát více lidí. V loňském roce na základě těchto hlášení provedla hygiena 386 kontrol restaurací, bister, jídelen a nebo prodejen potravin. Zhruba ve 40% byl podnět oprávněný. Kromě toho hygienici provedli také 1501 kontrolu ve školních jídelnách nebo v nemocnicích. Honza Navrátil, Praha.
1: Teď kolega Savana a dalo by se říci z trochu nadsázky trochu žhavé téma.
3: Na začátek letních prázdnin se poprvé přesune hlavní část brněnského festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis. Soutěžní přehlídku tvůrců z Česka, Švýcarska a Finska lidé uvidí na brněnské přehradě 27. června, 1. a 4. července. Letošní ročník zahájí už tuto sobotu nesoutěžní představení. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Čeští fotbaloví reprezentanti v předposledním přípravném utkání před mistrovstvím světa v Americe porazili doma Kosovo 2-1. Národní celek si nad Kosovem připsal druhé vítězství. A rekordních 2078 běžců se zapojilo do včerejšího festivalového půlmaratonu, který byl součástí Zlín Film Festivalu. Půlmaraton se centrem Zlína běžel 11. rokem. Akce má i charitativní rozměr. Organizátoři se rozhodli podpořit prostřednictvím projektu Korunka pomáhá dva handicapované mladé sportovce. Tolik zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

0: Ryze české jmeny na Country Rádiu.
1: Rok 78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák. Třetím rokem na Hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš. Vždyť v Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

78 mi úsměv tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, pak táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej plek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod dnem,

0: zpíval Johnny Cash.
1: No tak to byla rekonvalescence, máme 7,5 minuty po 12. hodině a před námi soutěž v poledním menu, kde právě Bezzy Junior, který je členem rekonvalescence, pro vás připravil další tři písně, které skrývají nějaké tajemství. Zpívat bude Honza Vyčítal, Kapitán Kit a Scarabeus. No a my jsme zase pro vás připravili výhru, která ještě navazuje na to, co jsme si říkali celý minulý týden, a sice soutěžíme o voucher na Prima Plus Premium na 12 měsíců a tenhle ten voucher získá a ten tedy, kdo správně odpoví na to, co spojuje tři písně, které zazní. No a pokud ho získáte, ten voucher, pak můžete sledovat celou řadu zajímavých pořadů, včetně seriálu Inspekce, který stále můžeme považovat ještě za novinku, který začal někdy, myslím, že 22. minulého měsíce. Nejsem si úplně jistý, ale jde tam o to, že hlavním hrdinou tohoto seriálu je Adam Wolf, jehož hraje Vojtěch Dyk, je to zkušený policista z Národní protidrogové centrály, uzavřený samotář s pevným morálním kompasem. No a ten v minulosti přišel o blízkého kolegu, se kterým sloužil na protidrogovém oddělení. Ten zemřel během zásahu, kterého se Adam nezúčastnil, přestože měl. No a právě tahle událost mě zanechala hluboké trauma a pocit viny, o to silnější, že po sobě kolega zanechal manželku Báru a malou dceru. Tak to je takové nahlédnutí do zápletky celého seriálu. Víc asi nemusím připomínat, možná už sledujete, pokud ne, tak se můžete právě připojit k těm, kteří sledují. Takže poslouchejte tři písně a kdo ví, možná právě vy budete mít štěstí a další díly Inspekce už budete moci sledovat zdarma díky voucheru, který získáte. Takže Honza Vyčítal a Greenhorni, to je začátek a úvod do trojice písní.
2: Byl chlapík, co říkal si pan, můj brink,

k velrybě na žádnej lok. Holky tam všecky mají k legraci sklony, odejít před ránem může jen cvok. Odbyla půlnoc a mlhovej zvon vydával podivnej varovnej tón. Sotva jsme v putice, našli si flíček. Chlap vytáh měchejš a na pingla mám. Ve světle mizernejch lojovejch svíček rozvázal špagát a já

0: Kubíka, který už rozpad se v prach.
1: Do dneška mají tam děravej strop a ten zvon mlhovej mlčí jak hrob.

0: Tak dozněla třetí písnička, třetí soutěžní písnička, ve které jste měli najít něco společného, takže Bluebring, Mlhovej zvon a Zlato severu. To byly písně, které dozněly. 210, 323, 333, to je zase číslo, které se teď může rozeznít. A já vám přeji dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
1: Dobrý den, u telefonu Martin.
0: Dobrý den, Martine, přeji vám krásné poobědí, nebo možná předobědí, těžko říct, když tak dobrou chuť k obědu. A taky vám držím palce, abyste správně odpověděl. Takže říkejte, co jste tam našel jako společné téma v těch třech písních?
1: Já si myslím, že je to vlak.
0: Tentokrát ne. Tentokrát je to
1: zvon.
0: Ne, ani zvon. Je to bohužel složitější trošičku.
1: Tak je to drink nebo bar?
0: Ne, není to ani drink, ani bar, asi už bych vám to neuznal, protože možnost je jenom jedna. Ale děkuju za účast, mějte se krásně a brzy naslyšenou zase příště. Nashledanou. Takže ne, dnes je to trošku složitější a samozřejmě, že tyhle možnosti se nabízely a jak říkám vždycky s oblibou, ne, že by tam nebyly, oni tam jsou, ale není to to, co tam chce slyšet náš hudební dramaturg, není to to tajemství, které musíme hledat. Tak a já vám přeji dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
2: Dobrý den, u telefonu Alena.
0: Dobrý den, Alčo, zdravím. Tak co jste tam objevila vy?
2: No já bych tam viděla ty alkoholíky v hospodě.
0: Ani to ne, ani
2: taky
0: to ne.
2: No,
0: ještě něco tak. malinko jiného. Ještě něco malinko jiného. Bohužel, je mi líto, ty alkoholici v té hospodě tam byli, to ne, že ne? Ale trošičku tam hledáme jiné společné téma, o kterém jste tam zpívalo.
2: No, chlapíci tam byli, kteří teda potom asi zemřeli všichni.
0: Asi, ale bohužel není to správné. Alčo, je mi líto, ani vám nemohu říct dobrou zprávu teď. Mějte se krásně.
2: Budou naschledanou.
0: Určitě, naschledanou. Tak budeme to zkoušet dál. Schválně, jestli najdeme tedy to, co tam hudební dramaturg jak si chtěl vědět a chtěl najít, co tam hledá, tak pojďme. Někdo nám zase už volá. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio. Halo, halo.
3: Ahoj, tady Petr.
0: No, ahoj, ahoj. Tak co se ty sám objevil jako společné téma?
3: Já bych tam slyšel hodiny.
0: Hodiny?
3: No.
0: Aha. No, ty tam taky byli a taky to ještě není úplně to ono, co tam on chce slyšet. Není to úplně ono, skoro se to rýmuje, ale nejsou to hodiny, bohužel. Bohužel. Nic, měj se zatím, ahoj, díky, díky. No, tak dneska to tam tedy Busy Junior zakódoval opravdu hodně nasložito, no ale skutečně, no, je to prostě jiné tajemství společné, takže zkusme to zase. 210, 323, 333, snad už tentokrát bychom to mohli v tom trefit. Tak schválně, já vám přeji dobrý den, tady je Milan, Country Radio. Halo, halo? Halo, tady Country Radio, dobrý den.
4: Ahoj, Pavel Šumavý, zdravím vás do rádia.
0: Ahoj, ahoj, tak jak vypadá na Šumavě počasí, taky tam tak hezky prší?
4: No, to tak polehku, teď už přestává.
0: Jasně, jasně. No a povídej, co jsi tam teda objevil ty v tom?
4: No nějaký čas po půlnoci, půlnoc jedna hodina ráno.
0: Ty brďo, není to ono, není to ono.
4: No tak to nevadí, tak jiný.
0: Tak jo, taky, zatím, díky, ahoj, naschle. Tak teda, to se nám Bezi pěkně vycajchnoval, když tam naspal tuhleto tajemství, které teda opravdu, jak vypadá to, bude hodně složité. No ale schválně. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio. Halo?
5: Dobrý den, tak Vlačka.
0: Dobrý den, Vlačko.
5: Hraješ, já si myslím Rum.
0: Rozum, myslíte?
5: Ne, Rum.
0: Ne, no Rumu tam byla spousta, ale není to, není to. Ten alkohol to není, je to něco,
5: tak
0: je to
5: malinko.
0: Naschledanou. No tak to je teda něco, takhle dlouho jsme snad ještě nikdy nehledali společné tajemství, ale skutečně tedy je potřeba jít po tom textu, nevím, jak moc jste poslouchali pozorně ten text a tam se objevilo něco skutečně společného, kromě toho, co už jste všechno řekli, ale jak říkám, no, chce slyšet náš hudební dramaturg něco malinko jiného. Tak co, telefon 210 323 333, pojďme, přeji vám dobrý den.
6: Ahoj.
0: Ahoj, tak Milan.
6: Tady Míša.
0: No Míšo, ahoj, zdravím tě, takže povídej.
6: Já bych řekla noviny nebo tisk.
0: Jasně, přesně to je ono, tak tady musím ti fakt hodně zatleskat, protože v písničce Zlato severu že hoši věděli, proto každou neděli kupovali noviny a sledovali hodiny. Proto jsem říkal, že to krásně rýmuje tam, když říkal jeden z posluchačů hodiny, ale ty noviny
6: to
0: se
6: mi poradilo.
0: Rýmujou. Jasně. Co se týče tedy mlhového zvonu, tak tam přestal číst nějaký časopis Life, myslím, že to byl brýlatý Ouhara, přestal číst Life. A co se týče písničky Greenhornů, tak tam to zase bylo tak, že jak to tam bylo, teď si musím to rychle uspořádat, kde tam byly ty noviny v tom. Jo, už vím, to neučí dějepis, to nezná tisk, že dá se pít vitriol na holej pisk, no jasně. Tak to je, tak je to správně. No takhle, takhle dlouho jsme fakt ještě snad nikdy nesoutěžili, o to více si zasloužíš tu ceničku, takže vydrž chviličku na telefonu, já ti řeknu více, ano?
6: Ano, děkuju.
0: Tak jo, dneska nás tedy opravdu potrápil Bez Junior, tak to já vám tedy musím poslat nějakou písničku hezkou, anebo více, a taky určitě si zasloužíte přání dobré chuti. Tak jdeme na to, pojďte.
7: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Právě servírujeme polední menu Country Rádia. Ty nejlepší kousky z české folkové, trampské a country scény.

0: Posloucháte první červnové polední menu, je 1. června, svátek má Laura, přesně to vám chci připomenout, pokud nějakou znáte, nezapomeňte na ní dnes s gratulací, my posíláme hezkou písničku milé Laury, všechno nejlepší.
1: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

0: Tak já předpokládám, že příznivci Bluegrassu už vědí, pokud ne, tak rád připomínám, dnes je 1. června, to znamená také první pondělí v měsíci a to je vždy premiéra Čapek Show, tedy pořadu, který po 19. hodině můžete sledovat ve vysílání Country Rádia a poslouchat spoustu bluegrassové muziky. Podle toho, co Rostě a Iva Čapkovi říkali, tak právě dnes od 19. hodin se bude Čapek Show věnovat Tony Riceovi, který by 8. června oslavil 75. narozeniny. Těšit se můžete na povídání, ale také na jeho nahrávky třeba s Bluegrass Album Bandem anebo Tony Rice Unit a s dalšími. Pochopitelně přijde čas i pro další bluegrassovou muziku. Zkrátka hodinka pro všechny bluegrassáky začíná v 19, tak buďte u toho.
1: Polední menu na Country Rádiu.

0: Polední menu s datem 1. června právě teď končí, před námi je tedy 13. hodina, předpověď počasí Tomáš Adamec s dalšími zprávami Country Rádia, samozřejmě po 13. hodině i hezká muzika v podání Pavla Dobeša a Radka Tomáška, takže dobrou chuť k obědu, pokud obědváte, a poslechněte si, co bude venku na nebi a poslechněte si, co se děje nového. Přesně o tom budou následující minuty.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude zatažená až oblačná obloha, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Na teploměru je od 17 do 22 stupňů. Zítra bude polojasno až jasno, ráno ojediněle mlhy, později až oblačno a ještě později večer se vyskytnou místy přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, QR kód vede. Okamžité platby, které umožňují převést peníze z účtu na účet za několik sekund, si rychle nachází oblibu. V současné době službu aktivně využívá už více než polovina lidí. Služba funguje nepřetržitě po celý rok 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků. Poslat peníze tak můžeme i na Štědrý den nebo třeba o půlnoci. Slunečné dny a stoupající teploty začínají lákat k vodě nejen otužilce, ale i první nedočkavé plavce. Aktuální výsledky ukazují, že většina sledovaných přírodních koupališť je zatím bez závažných problémů. Přesto odborníci upozorňují, že kvůli vysokým teplotám, nedostatku vody a živinám ve vodě může docházet k rozvoji řas a sinic. Tak jako každý rok. Co je nového v Kutné Hoře, to zjistil Luboš Dvořák.
2: Historicky vzácné město Kutná Hora plánuje rozsáhlou obnovu barokních sousoší před bývalou jezuitskou kolejí. První z celkového počtu 13 stoh přijde na řadu letos. Restaurování potrvá několik let. Náklady budou v milionech. Město chce získat dotaci i od Středočeského kraje. Umělecká díla potřebují i chemicky ošetřit. Luboš Dvořák, Kutná Hora.
1: Dnes vám celý den přinášíme informace z našich koupališť, které další se bude otevírat, to ví kolega Savana.
3: Letní vedra přivádějí lidi k vodním plochám, kde se mohou osvěžit a relaxovat. Koupaliště v Rosicích už zahájilo sezonu, další areály na Brněnsku se postupně budou přidávat. V sobotu 13. června plánují zahájit koupací sezonu na koupališti ve Zbíšově. Koupaliště Žabtice a Mokrák zahájí sezonu v druhé polovině června. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Tady je včerejší fotbal. Fotbalisté Slovácka porazili v odvetě baráže Artis Brno 3-0. Navázali na výhru 4-1 v prvním zápase a slaví tak záchranu v nejvyšší soutěži. To byly zprávy. Hezké pondělí vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

I po 13. hodině s vámi Milan Schmidt, i po 13. hodině vás čeká celá řada hezkých písniček, i po 13. hodině očekávejte nějaké to napětí, protože jednak může zaznít kdykoliv výherní signál, který avizuje, že můžete získat dva lístky na Country Fontánu, a to kdekoliv, ať v Praze, nebo v Brně, nebo v Ostravě, je to na vás, kam si vyberete ty dva lístky. Navíc může přijít i další, jiná soutěž, ale také určitě nějaké pozvánky, které také mohou být zrušující, protože před námi jsou další parníky Country Rádia v tomto týdnu. Já už jsem o tom hovořil někdy v úvodu svého vysílání, že vás budu zvát. Ne na všechny se ještě dostanete, ale jsou tam ještě poslední lístky na některé plavby a to může být to vzrušení v tom, jestli to stihnete nebo ne, protože zájem pochopitelně je veliký a těch lístků už je opravdu jenom a jenom pár. Takže si poslechněte, kam ještě vyrazit můžete. Teď pojďme za další muzikou, před námi Olympic, taky jsem se narodil boss.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Fontana 2026.

0: Tak tohle byla kapela KTO, já přijdu za tebou a za mnou přišel telefonát, takže já vám přeji krásné odpoledne, tady je Milan Country Radio, kdo pak se dovolal?
1: Zdraví Milané, tady Jakub z Prahy.
0: Dobrý den Jakube z Prahy, otázka musí zaznít jasně, proč nám voláte?
1: Protože bych hráčel na Country Fontánu do Prahy.
0: Dobře, to můžete samozřejmě a hned můžete sebou i někoho vzít, protože dvě stupenky vám připadají, neboť výherní signál právě před písničkou KTO zazněl a vy jste se dovolal jako první, takže já vám moc gratuluji a uslyšíte tam třeba i folk tým, který za chviličku zaspívá písničku na konci světa. Teda. A já vám ještě jednou gratuluji, poprosím, vydržte ještě chviličku na telefonu, ano?
1: Ano, děkuju moc.
0: Taky děkuju. A vy poslouchejte všichni ostatní Country Radio, takhle jednoduché to je.
1: Country Radio. Přátelé dobré muziky, moc se těšíme na pražskou Country Fontánu. Pavel Kopřiva z brněnského folk týmu.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Na chviličku přerušíme proud muziky a podíváme se na nějaké informace z dopravy. Začínáme na kolejích, jak je na Country rádiu vždycky zvykem. Připomínám, že na trati 194 České Budějovice Černý Kříž v úseku České Budějovice Český Krumlov je zavedena náhradní autobusová doprava. Řeší se tím nepravidelnosti v dopravě, které vznikly z důvodu nedostatku dieselových lokomotiv na tomto úseku, takže počítejte s přesedáním na autobusy. Máme tady i zprávy z dálnic. Momentálně D1 na 212. a 0,5 km ve směru na Ostravu hlásí havárii osobního auta do svodidel. Pražský okruh potom D0, 59. a 0,5 km ve směru k D10 došlo také k dopravní nehodě a stojí tam odstavené vozidlo. Tak i tady dávejte prosím pozor a projíždějte velmi opatrně. Jako aktuální zpráva se v tuto chvíli možná ještě může tvářit i událost na jižní spojce, i když tam už by to mělo být odstraněno. Každopádně ale je hlášena nějaká situace, kdy je kus plastu na vozovce někde, je to v ulici Štěrboholská spojka, takže tam asi v těchto chvílích, ne, je to odstraněno a teď vidím, že je to odstraněno, v pořádku, beru zpět. Jižní spojka by měla být dobře průjezdná, snad jen pozor na výstavbu mostu přes Štěrboholskou spojku, kde je omezená rychlost a kde může doprava housnout a také, že čas od času housne. Jinak vypadá i tedy jižní spojka slušně průjezdná. Přejeme vám všem šťastnou cestu. Country
0: Radio. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country rádiu.

0: městě sochám se klaníš. Na mostě mostů toužíš se smát.
1: Madonna s růží,

Teď je tady ten čas, který jsem sliboval. Pojďme se podívat na to, jak to vypadá s parníky Country Rádia. Tohle byl Tonda Joch a Roman Horký a právě Tony Joch je jeden z těch, kteří v červnu zahrají na parníku Country Rádia. Jeho koncert s Karlem Macálkou a Lukášem Moravcem už je naprosto vyprodan. Stejně tak je vyprodáno na Petra Kocmana a také na Elišku Kotlínovou, ale ještě zůstávají nějaké lístky na Pavlínu Jíšovou a Bohadlo Trio. Ta tam zahraje tuto středu 3.6. od 17 hodin a u toho ještě můžete být. Stejně tak příští středu 10.6. tam je Honza a Jindřiška Brožovi z devítky, i tam ještě nějaký lístek je. A pak v závěru června 24. je tam Jindra Kejak, na kterého se také ještě dají kupovat nějaké ty lístky. Tak to byl krátký pohled na to, jak bude vypadat parník během června. Připojte se k nám, poplujte s námi a užijte si hezkou atmosféru na Labi. My si teď dáme písničku Holky jdou, Mirek Hofman a Green Horní. Příjemný poslech.

0: Mám velkou radost, že v závěru hodiny také hudební dramaturg zařadil kapelu, ve které hrají Tomáš Průša Band. Tohle byla relativní novinka Kosmonaut, můžete ji slychat na našich koncertech, taky budeme rádi, když se na některý přijdete podívat. Několik živých vystoupení máme před sebou, ale nejsme samozřejmě jediní, kdo hrají, takže za chviličku už v kulturních typech vám řekne Tomáš Adamec, kam se dá vyrazit za živou muzikou, ale ještě než se k tomu dostaneme, tak také tady máme Láďu Vlacha, který nás pozve na zítřejší ráno.
1: Mohu vám říct, že se procházím pražskými ulicemi s deštníkem nad hlavou, protože nám vydatně prší tady na mnoha místech a chtělo by to možná trošku i teplejší počasí. Teď mi tak napadá, že taková sauna třeba by nebyla vůbec od věci. Proč sauna? Protože sauna je pro mnoho lidí synonymem relaxace, ale to, co se odhrává v těle po jejím opuštění, je mnohem zajímavější než pár minut příjemného tepla. Co se tedy děje s vaším tělem během 24 hodin po návštěvě sauny, si řekneme ve vysílání zítřejšího dne společně s Kačkou a s Láďou. Tak, ať už jdete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu, nezmokněte.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude zatažená až oblačná obloha, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Na teploměru je od 17 do 22 stupňů. Zítra bude polojasno až jasno, ráno ojediněle mlhy, později až oblačno a ještě později večer se vyskytnou místy přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Folkové podviní je báječná akce, která se chystá na čtvrtek 4. června od 16 hodin 30 minut v Přírodním parku na Praze 9 v Vysočanech. Zahrají například Pavlína Jíšová a Bohadlo, poutníci Vladimír Merta nebo Mirek Paleček. Olšovecký hudební rybníček 2026, už 19. ročník, se chystá na pátek 12. a sobotu 13. června. Vystoupí Tučňáci, Jam Tour, Telegraf, Kateřina Mrlinová a spol., Gimpleři, AG Fleck, Petr Kocman a PK Band a host Petra Černocká. Tak ještě jednou, Olšovec, sportovní areál rybníček, Olomoucký kraj, 12. a 13. června. V sobotu 13. června od 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné vystoupí Epidemie, Vokobere, Pacific, Samson a jeho parta a Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši i letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při fakultní nemocnici Brno. Sobota 13. června 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné. A ještě country festival Wander pod mostem. Sobota 13. června, pozor, začíná se už v 11 hodin. V kempu pod mostem ve Skochovicích. Vystoupí Štěpán Rak, Hana Lounová, Zelenáči, Rudolfínum, Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, Pacific, Holokreci nebo Hobous Revival Alva. Tolik dnešní pozvánky. Podrobnější informace a další skvělé akce najdete jako vždy na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Dostali jsme se za 14. hodinu, Vabiry volá a Mikyry volá 17 dnů, Jitka Vrbová řeka ví. Tak to byly písničky, které zazněly právě po 14. hodině, kdy nás Tomáš Adamec pozval na nějakou kulturu, tak snad jste si vybrali. Pokud vám to nestačilo, mám pro vás i já zase na jednu pěknou akci pozvánku v Kukátku Country Rádia. Nechybí ani Tulácká stezka, druhý díl, protože jak jistě víte, máme tady první pondělí v měsíci, to znamená, že i Tulácká stezka je speciální a je zasvěcena povídání o železnicích. Tak si poslechněte, no a z muziky potom pro vás mám Ivana Mládka nebo Danu Hakrovou a nebo třeba Petra Nováka.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Když jsem vás minulý týden zval na blížovskou skorochodku, tak jsem Lence Štermanové sliboval, že se brzo ozvu a věděl jsem, že budu volat, protože se chystá další festival, tentokrát s krásným podtextem, takže Lenko, ahoj i dnes.
2: Ahoj Mlele, moc zdravím tebe i posluchače Country Rádia.
1: No a povídej, co to je za festival, my už jsme na něj zvali loni a já rád připomínám, že se znovu chystá další ročník.
2: Děkuju moc. Jedná se o Baldovskou pášku a je to festival, který už letos bude mít 15. výročí. A my celou dobu ho věnujeme dětem z dětského domova v Hořeckém Týně. To znamená, že vstupné, které je tam 100 koruna, se komplet to vstupní potom věnuje tomu dětskému domovu. Začíná ten program ve 4 hodiny odpoledne. Je to na Baldovském návrší, což je kousíček od Domažlic. A letos se návštěvníci můžou těšit na kapely Strohet, na Michala Vilího Sedláčka, na Půl Rebel a na Třískáč. A samozřejmě vystoupí i ty děti z dětského domova, což je vždycky velmi, ale velmi dojemný okamžik, kdy oni se mnou zpívají písničku a tak ty návštěvníci vlastně vidí tváří tvář ty děti, kterým potom ty penízky poputujou.
1: Jasně. Neřekli jsme úplně ještě, kdy to je a přesně kde.
2: Tak, 6. června 2026 na Baldovském návrší u Domažlic.
1: A v kolik hodin se začíná?
2: Začíná se v 16 hodin a produkce končí někdy okolo 23 hodin.
1: Dobře, děkujeme za pozvánku, držíme palce, ať výtěžek, který věnujete pravidelně dětskému domovu v Horšovském Týně, je co nejvyšší, ať to stojí za to, ať je návštěva pěkná a hlavně, ať se všichni hezky pobavíte. Měj se hezky, ahoj.
2: Děkuji moc, zdravím všechny posluchače Country Rádia. Děkuji, Milane, ahoj.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady dopravní informace, nejprve koleje. Počítejte s tím, že na trati 316 Opava Ostrava budete muset využít náhradní autobusovou dopravu, protože v úseku Háj ve Slezsku Děhylov se řeší následky srážky vlaku s osobou a provoz je tam přerušen. Pokud jedete po dálnicích, pozor na D1, máme hlášenou dopravní nehodu na 212,5 km ve směru na Ostravu. Osobní auto tam trefilo svodidla. Podobně v těch místech nebo přibližně v těch samých místech, ale v obráceném směru je velmi hustý provoz. Je hlášena kolona mezi 226. a 196. kilometrem dálnice D1 ve směru na Prahu a není to jediná kolona, která je právě na této dálnici. Hlášena je také na výjezdu exit 76 směr Říčany. I tady dávejte pozor a připravte se na zdržení. Hustý provoz je pak i na D5 na příjezdu i na výjezdu z Prahy. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
3: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
4: Jo.
3: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
2: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
5: Nohama stírám rosu na kolejích.
1: Ježišmarja, to je paráda.
2: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dnešní povídání bude železniční a proto je tu Miloš Keller.
2: Posloucháte pořad Tuláckou stezkou, máme první pondělí měsíci, znamená to, že si jednak povídáme o železnicích a jednak, že náš pořad má tři díly. Posloucháte ten druhý, ten poslední bude v rámci čaje o 6.

0: Jedná se o lokomotivu čísla 1, vyrobenou v roce 1918, ještě pro válečné účely v lokomotivce Kraus v Linci. A ta byla ve své mateřské továrně v roce 1920 upravena speciálně podle požadavků té mladějovské železnice. Došlo k jejímu prodloužení a doplnění o zajímavý uhlák, který podpíralo jediné dvojkolí, přičemž tento opravdu polotender s polovinou strojvůdcovské budky byl přes sklou pohyblivě připojen ke zbytku lokomotivy. Za jízdy je tak velmi zajímavé lokomotivu pozorovat, jak se při průjezdu prudkými oblouky mladějovské dráhy prolamuje v půli kabiny. Méně zábavný však je tento jev protopiče na lokomotivě, před kterým úzká dvířka do topeniště doslova tancují zleva doprava a chce to trochu odhadu zkusit trefit se s lopatkou do toho ohniště.
1: Tak to je ta první lokomotiva a ta druhá?
0: V roce 1929 byla potom od Krause do Mladějova dodána ještě druhá, obdobně řešená lokomotiva s číslem 5, která se ale stala jednou z definitivně posledních lokomotiv vyrobených této slavné linecké továrně před jejím zánikem. Právě tahle pětka je dnes největší z lokomotiv, které můžete na té mladějovské trati potkat v provozu s výletními vláčky. Jinak o vozidla a trať mladějovské průmyslové dráhy dnes pečují výhradně dobrovolníci a je potřeba skutečně za to vyzdvihnout a poděkovat, kteří zajišťují jejich provoz, a to každou sobotu o letních prázdninách a mimo to i v dalších vyhlášených termínech.
1: My si v našem posledním vstupu budeme povídat o některých záležitostech a zajímavých turistických místech okolo téhleté železnice, ale zastavme se ještě u muzea, které je v areálu bývalého zpracovatelského závodu.
0: To muzeum určitě za prohlídku stojí, je poměrně rozsáhlé, jak jste správně říkal, v tom areálu bývalého závodu a nacházející se hned za kolejištěm vlakového nádraží Velké železnice v Mladějově na Moravě. Muzeum je od začátku května až do konce září otevřeno po celý týden mimo pondělí. A můžete si v něm prohlídnout opravdu bohaté sbírky historických motocyklů, bagrů, buldozerů, traktorů a další techniky, která se tady používala, včetně ale také dobových kočárků, hraček a fotoaparátů. K dispozici je také velké dětské hřiště, takže si to užijou i děti.
1: Takže takové univerzální muzeum o dalších zajímavostech kolem mladějovské průmyslové dráhy si budu s panem Zdeňkem Chrdlem, generálním ředitelem české firmy AŽD, povídat v rámci čaje o 6. po 18. hodině a 10. minutě.
2: Tento pořad přináší česká společnost AŽD a její Švestková dráha. Unikátní železnice v českém středohoří. Zajištění bezpečnosti na železnici, v metru i na silnicích je naším posláním. AŽD. Bezpečně k cíli.
3: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

0: No právě teď je čas se rozloučit, protože se přiblížila 15. hodina, společně s ní také Miloš Keller, takže já vám přeji hezké odpoledne s Milošem, hezký podvečer s Čapek Show, to je pořad, který je připraven na dnešní 19. hodinu, hezký večer s Petrem Kocmanem, no a já se těším na slyšenou zítra v 10 hodin dopoledne. Do té doby ještě Tomáš Adamec a předpověď počasí a také další zprávy Country Rádia. Mějte se hezky.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude zatažená až oblačná obloha, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Na teploměru je od 17 do 22 stupňů. Zítra bude polojasno až jasno, ráno ojediněle mlhy, později až oblačno a ještě později večer se vyskytnou místy přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia.
3: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
4: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country Rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
5: Country Rádio. Když spustí housle, zaskyní vrouh.
4: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě. Konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
6: Moon and all your splendor, no only my heart.
4: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
7: Stařičký šerif u šlíně, prdlku poláhlý vztah.
4: A když se šerif unaví, pustíme si Country Rádio a jsme taky úplně v pohodě. Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Rádio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, teď na téma finance. Daň z nemovitosti letos musí být zaplacena nejpozději dnes. Přesnou částku byste měli mít v datové schránce, e-mailu nebo poštou. Dobrá zpráva je, že se letos výše daně nezvyšuje. Houbaři hlásí bohaté nálezy oblíbeného hřibu kováře. Tato houba, která při sebemenším kontaktu extrémně zmodrá, je v kuchyni považována za velmi chutnou. U méně zkušených houbařů hrozí záměna s prudce jedovatým hřibem satanem. Proto buďte opatrní. Na koupaliště v Berouně se teď vydáme s Honzou Navrátilem.
2: Na koupališti v Berouně vrcholí přípravy na novou sezónu. Bazény jsou napuštěné, aktuálně se pracuje na sekání trávy a čištění povrchů. Letošní novinkou je experimentování se zůstatkovou vodou, čímž by se měl provoz plovárny zefektivnit. Otevírat se tady bude v sobotu 13. června. Ceny zůstávají stejné. Jednorázový vstup vyjde na 150 korun. Honza Navrátil, Beroun.
1: Jaké další koupaliště se chystá otevřít, to nám prozradí Savana.
3: Přípravy na sezonu letního koupaliště pod Pecníkem jsou v plném proudu. Pokud to počasí dovolí, brány koupaliště se otevřou 13. června. Otevírací doba zůstává pro úvod sezony stejná jako v loni, tedy od 9 hodin do 20 hodin. Přístup do areálu však bude letos možný pouze ze strany od Panské zahrady. Luděk Savana, Urbánek, Setín.
1: Já snad ještě dodám, že podle meteorologů letošní koupací sezona začne s výborným počasím.
0: Sport.
1: Ještě na motorky. Český jezdec Filip Salač ve velké ceně Itálie Moto2 v Mugellu dojel po startu z druhého místa pátý a zaznamenal nejlepší výsledek v této sezóně. Vyhrál Španěl Manuel González a upevnil si průběžné vedení. Filip se ziskem 30 bodů figuruje stále na 13. příčce. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio. Do neklidné doby.

Dobré odpoledne, já jsem Miloš Keller a budu vaším společníkem až do 18. hodiny. Jakými písničkami vás provedu? Třeba v téhleté první půlhodince písničkami Václava Neckáře, Mirka Hofmana, Alana Jacksona, Petra Spáleného, Jaroslava Samsona Lenka nebo Pavla Brimera. Tyhle všichni uslyšíte. V kukátku pozvánka na notování a dopravní informace v půl. Ať se vám hezky poslouchá. No a pochopitelně gratulace všem dětem, které dneska slaví. A nezapomeňte jim pogratulovat i vy.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Před prázdninami vlastně naposledy si povídám s Pavlínou Bublinou Plchovou o notování, protože notování má červnové, poslední základní kolo, pak má prázdniny a pak už budou semifinále. Já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj Miloši, zdravím všechny posluchače Country Rádia.
1: No a pozvi naše posluchače na poslední šesté základní kolo notování.
2: Tak šesté základní kolo bude 4. června, tradičně od 19.30 v místě kulturního centra Kaštan, scéna Unijazzu. A bude vystupovat písničkář Franta K. Barták, Zbyněk Brych, písničkářka Elka, skupina Hop a Šavani a duo Stmívání. Naším milým hostem bude jedna z kapel, která se hodně zasloužila o to, že vůbec notování mohlo vzniknout, a to je skupina Sequoi.
1: Tak takové ty organizační poznámky, vstupenky, psy, děti a podobně?
2: Tak vstupné je předprodej 150 korun. Na předprodej se dostanete tak, že si kliknete na kalendář na našich stránkách.
1: www.notovani.cz a pokračuj.
2: www.notovani.cz, ano. A na místě samém je to 170 korun. ZTP, hodné děti a milí psíci to mají zdarma.
1: Webovou adresu jsme už řekli, takže já ještě připomenu, čtvrtek 4. června, notování opět u Kaštanů, je to v Břevnově na Bělohorské, jezdí tam 22-25. A pozvala Pavlína Bublina Plchová, i za to děkuji a přeji hodně návštěvníků.
2: My děkujeme moc a budeme se na vás těšit.

0: Country rádiem na cestách.
1: Minuta po půl čtvrté, dopravní informace na Country rádiu. Kolony okolo Brna, tak si dvě z nich potvrdíme. D1 na dojezdu do Brna od Vyškova, kolony kamionu od Rousínova a kolony osobních aut potom od Slatiny. D2 na dojezdu do Brna, kolony osobních aut od 3. kilometru, kolony nákladních aut od Židlochovic. 50 před Slavkovem u Velešovic, tam je dopravní nehoda. Počítejte s kyvadlovým provozem a kolonami s obou stran. V Praze se regulují vjezdy do tunelu Blanka z Nové Povltavské, tedy ve směru od Troje do Břevnova. Je to kvůli dopravní nehodě. Další doprava za hodinu. Country.

0: Ahoj kamarádi, tady je Zdena Hřešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Hřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.
1: Stačí srdce, který na svým místě máš. Stačí srdce, který na svým místě máš.
2: Tak jako mají příznivci opery svýho Pavarottiho, my Trampové máme svýho Babiho Rivolu.
3: Čaboučet, polední, odlítá právě včas.
2: A taky Settlery.
4: Píseň lesa melodii svou, roztoulaným srdcím nedá spát.
2: A Brontosaury.

0: spoustu dalších kamarádů. Posloucháme je na Country Rádiu a je nám dobře.
1: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jiroušek.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country

večer dáš, kam hlavu dáš, kam ji dáš. U dobrých lidí vždycky najdu jídla plnej stůl, nebo aspoň chléba sůl, o

Tohle byl Vaby Daněk, předtím Faith Hill, Mississippi Girl. Vaby Daněk se ptal, co dál, brácho? No co dál, budeme hrát Petr Kocmana, Greenhorn, Whisky Plný Džbán, anebo Scott McKenzie, San Francisco. A pokud se podíváme ještě dál a dál a dál přes celou noc až do rána, tak to bude ranní vysílání Vládi s Kačkou. Mají dvě nové soutěže, Poznej, kdo jsem, a také Dospívej to, ale mají už tradiční rubriku Probouzení, písnička k probouzení. Je kolem 6:50, no a vy si můžete na našem webu přes formulářík objednat, koho chcete probudit a co mu chcete popřát. Bývá to velmi zábavné pro všechny zúčastněné, tak neváhejte. A teď už je tu Petr Kocman.

0: zpravodajství ze zahraničí tak trošku obstaral Pavel Dobeš písničkou Irák, ale to opravdové zpravodajství bude po 16. hodině od Tomáše Adamce, ale uslyšíte ho ještě dříve, totiž v předpovědi počasí, která je právě teď nachystána. Po 16. hodině Valdemar Matuška nebo Gledy SV, no a pochopitelně také jedno překvapení, ale o tom až potom.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude zatažená až oblačná obloha, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Na teploměru je od 17 do 22 stupňů. Zítra bude polojasno až jasno, ráno ojediněle mlhy, později až oblačno a ještě později večer se vyskytnou místy přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Den daňové svobody letos připadl na pátek 29. května. Nastal tedy o den dříve než loni. Znamená to, že jsme pomyslně pracovali na stát 149 dní v roce. Od pátku už tak vyděláváme sami na sebe. Kuřáku ubývá, ale ti, co ještě stále kouří kvůli vysoké spotřební daní, kupují doma cigarety nejdráže ve střední Evropě a stále častěji pro ně vyrážejí do zahraničí. Nově dokonce už i do Německa. Prudké zvyšování daně od roku 2020 obrátilo dřívější trend, kdy do Česka jezdili nakupovat Němci a Rakušané. Dnes je pro českého spotřebitele téměř vždy výhodnější koupit cigarety za hranicemi. Dodržovat pitný režim je v horku důležité. Někdy je to dokonce i zadarmo.
2: V horkých dnech nabídne i Kroměříž obyvatelům a návštěvníkům další možnost, kde se zdarma osvěžit. Ve městě postupně přibývají nová veřejná pítka, která vznikají díky participativnímu rozpočtu Vaše Kroměříž. Dvě už fungují na Slovanském a Hanáckém náměstí. Další se dokončuje u letiště a chystá se také ve Vodní ulici. Luděk Savana, Urbánek, Kroměříž.
1: Pokud cestujete vlakem, určitě se vám hodí následující informace.
3: Vlaky na železniční trati mezi Mladou Boleslaví a Mělníkem opět jezdí. Provoz na několik měsíců zastavil sesuv zeminy pod kolejemi mezi stanicemi Katusice a Skalsko. Středočeský kraj už dopravu výrazně omezil v rámci úspor na víkendový režim. Kolem úplného zrušení lokálky je zatím ticho. Nyní plní turistickou úlohu. Luboš Dvořák, Mělnicko.
0: Sport.
1: Rychlosti ještě do zákulisí fotbalu. Fotbalový reprezentant Lukáš Provod prodloužil smlouvu se Slaví do roku 2031. Ještě připomenu, že v pražském týmu hraje 29-letý záložník od roku 2019 a slavil s ním 4 ligové tituly. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.

srdce bolaví, až jednou potkám tvůj pramen, budu pít na zdraví.

se, potom se budeme toulat v nejhezčí obětí, až příběh tý naší lásky se do světa rozletí.

I nadále dobré odpoledne u mikrofonu Country Rádia zůstává Miloš Keller, jenom interpreti se mění. Úvod hodiny obstarali Valdemar Matuška a Gledy SV a pokračovat v hodině budou Marie Rotrová, Spiritual Quintet, Nové struny, Tomáš Linka, Alabama nebo Žalmana Spol. To je, co se týče muziky. A ještě jedna důležitá informace. V téhleté hodině budeme soutěžit o dvojici vstupenek na kteroukoliv z našich fontán. Jak to bude probíhat? Uslyšíte výherní signál. Je složen z naší harmoniky, z hesla Country Fontána 2026 a potom z divného smíchu Tomáše Linky. Pokud tento výherní signál uslyšíte a dovoláte se jako první, vyhráváte dvojici vstupenek na Country Fontánu podle vlastního výběru. Někdy v průběhu téhleté půl hodinky to zazní, tak pozorně poslouchejte.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Ja, dobrý den, Oldřichu telefonu.
0: Oldřichu, já vás vítám, proč voláte?
1: Volám ohledně stupenek na Country Fontánu.
0: No tak jo, tak stupenky na Country Fontánu, kde jsou vaše, na kterou Country Fontánu půjdete?
1: Do Ostravy.
0: Do Ostravy. Na koho se tam těšíte nejvíc?
1: Hleďte se, já ani nevím, kdo tam vlastně bude. Já tak jako sleduju, že v Praze to vzdali Kamenolet asi kvůli nemoci Romana Horkýho. A vím, že bude v Praze Tomáš Linka, ale v Ostravě si nejsem jistý, kdo tam bude teďka.
0: Tak já vám povím, kdo bude v Ostravě a na koho tedy půjdete. Na Věru Martinovou, Neres a Lucii, Spirituál kvartet Tomáše Linku a Přímou Linku, Honzu Nedvěda mladšího a Příbuzní, Epidemie Nové struny. Tihle všichni budou v Ostravě. Dvojici vstupenek získáváte do Ostravy. Já vám gratuluji a vydržte mi na telefonickém spojení, ano?
1: Dobře, děkuju.
2: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Žalmano spola předtím Alabama nás dovedli k dalším dopravním informacím. Máme 4:30. D1 od Rousínova přes Brno až k výstavišti, to pojedete zhruba hodinu, je tam souvislá kolona. V Brně je plno na okruhu, opuštěná nebo poříčí, velmi dlouhé kolony postávají a Mendlovo náměstí, tam je uzavírka, počítejte s tím. D5 u Cerhovy se směru z Prahy do Plzně, tam dopravní nehoda, počítejte s krátkou kolonou, opatrně do ní dojíždějte. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
3: Koukám, jak celá země vstává. Jedno měl poslední klapot kopit.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější. A budu

0: Tak tohle byl John Lennon na Country Rádiu, písnička s názvem Imagine, za chviličku Martin Javůrek nebo také Mary Chapin Carpenter či Honza Vyčítal. Teď v tuhle chvíli, jak bývá v pondělí zvykem, pozvánka k víkendovému vysílání Country Rádia, abyste se celý týden měli na co těšit. Bude to první červnový víkend, takže bude víkendem písniček na přání, ale v každé hodině mezi 8 a 17 bude také soutěž o dvojici vstupenek na fontánu. Ve stejném způsobu, jako probíhá teď v tomto týdnu, tak jako vlastně začala dneska opět probíhat. No a polední siesta v sobotu a v neděli mezi 12 a 13 bude čistě v režii skupiny KPO. Tak to je pozvánka na víkend, teď už Martin Javůrek.
1: Nedá se popřít to, že bůvab

a tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety a pak další vzali mety.

Vaby a Miky Rivolové a Letokruhy. To je písnička, která uzavřela tuhle hodinku a také zhruba na hodinku poslední písnička od nás pro vás, protože po 17. hodině máme písničky na přání, tam vybíráte vy. Po 18. hodině čaj o 6. zhruba kolem 18. hodiny a 7. minuty dokončíme naše povídání o Mladějovské železnici. Budu si povídat už po třetí v průběhu dnešního dne s panem Zdeňkem Hrdlem z české firmy AŽD. Pak také Fígle a dobroty Františka Mlsoty. V druhé polovině hodiny Jirka Vondráček představí písničku Z karavany a Country pod kapotou, to bude Vítek Pěkný. V 19 hodin si na své přijdou příznivci Bluegrassu Čapek Show, červnové vydání od 19 do 20. A ve 20 hodin si na své přijdou příznivci Petra Kocmana, protože ten nastoupí na svoje pravidelné večerní vysílání. Příznivci Tomáše Adamce si přijdou na své právě teď.

0: pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
1: Auto myjete pravidelně, ale co váš dům? Aquacare se postará o čištění a impregnaci střech, fasád i dlažeb a váš dům bude zase jako nový. Spočítejte si kalkulaci zdarma na aquacare.cz.
2: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
3: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
2: No jo, tady jsem ještě nebyl.

0: Daj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Country Rádio. Nově i v DAB+.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Buďte opatrní, protože nejméně u 4 psů na 2 různých místech republiky se objevily závažné zdravotní komplikace po koupání v přírodě. Zatímco u Lipenského jezera skončila rutinní letní procházka tragickým úhynem dvojice psů během několika desítek minut, veterináři v Praze řeší další případy zvířat s vážnými zdravotními potížemi po pití vody z potoka. Majitelé popisují zvracení, kolapsové stavy nebo silné zažívací problémy. Případy teď prověřují policisté i pracovníci inspekce životního prostředí. Při venčení psů proto velký pozor. Kusy nábytku u popelnic nebo pneumatiky v lese. Velká města i malé obce neustále a marně bojují s černými skládkami. Za jejich likvidaci platí nemalé částky nebo musí investovat například do kamer. A kamery u popelnic zatím fungují velmi spolehlivě. Další věžák možná vyroste v Brně. Městu se to ale příliš nelíbí.
2: Místo parkoviště další mrakodrap. Brněnské komunikace chtějí prověřit možnost nové věže u Šumavské ulice, která by doplnila současné i plánované výškové budovy. Zatímco městská firma mluví o lepším využití lukrativního území, radnice Brna středu záměr kritizuje kvůli dopravě i zásahu do veřejného prostoru. Od loňského léta slouží řidičům v Brně parkovací dům právě na rohu Veveří a Šumavské, v sousedství 3 výškových budov. Řidiči využívají i nové odstavné plochy v okolí. Místo na nároží zútulňuje prostranství s vodním prvkem a zelení. Dohromady by tak v lokalitě brněnského Manhattanu mohlo být až 6 mrakodrapů, protože soukromý vlastník Šumavská Tower chystá k současným 3 věžákům přezdívaným Trojčata další 2. Myšlenka na změnu územního plánu zešla od městské firmy Brněnské komunikace. Pod níž spadá parkovací dům i odstavné plochy. Z jejího pohledu by se parkoviště dalo vytěžit víc a nemuselo by zůstat jen při něm. Jedná se o pozemky města. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Ohlédneme se ještě za víkendem. Ve Švýcarsku skončilo 89. mistrovství světa v hokeji a čeští fotbalisté znají konečnou nominaci na mistrovství světa. Sportovní události víkendu shrne náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek po výhře v přípravě 2-1 nad Kosovem vyřadil 3 hráče. Buchu, Landru a Kabonga. Do konečné nominace na šampionát se naopak vešel Hugo Sochůr.

0: Záložník Sparty se navíc týden před 18. narozeninami stal nejmladším fotbalistou, který kdy nastoupil za českou reprezentaci. A mistry světa v hokeji jsou po 4 letech Finové. Švýcaři si doma v Curychu brousili zuby na historické zlato, ale ani 5. finále nezvládli. Finsku podlehli 0-1 v prodloužení. Švýcarsko prohrálo vůbec první zápas na turnaji. To Finové slaví 5. zlato v historii. Historicky první medaili na světovém šampionátu mají i Norové. V souboji o bronz porazili Kanadu 3-2 v prodloužení.
1: To byly zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
2: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Přeji mému kamarádovi Rudovi Krajhanzelovi krásný život, ať si ho prožije ve zdraví a vzpomínce na děvčátko z hor. Píše někdo, kdo se nepodepsal, tak doufám, že Ruda ví.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Mlši, moc vás zdraví Jirka.
0: Já vás taky zdravím, Jirko, co to bude a pro koho?
1: Děkuji moc, já bych vás poprosil, Pavla Bubka, Dálniční hlídka, Páčové, prostě moje oblíbená písnička. Já bych písničku věnoval nám všem, co jsme rádi, že nám jdeš, zalil zahrádky, dneska alespoň budeme mít trošku volničko. A samozřejmě vám všem do Country Rádia a nám všem, co jsme si užili bezval víkend. A děkujeme za vaše nádherné písničky, bez kterých by to prostě nebylo ono.
0: Tak jo, písničku pošleme za chviličku, mějte se hezky, naschle.
1: Mějte se hezky, krásně, děkuji, naschledanou.

z vajec divokých. Všechna řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta,

hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Frankie, a to není voda, to je krev.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Zdravím do písniček na přání. K dnešním narozeninám pro moji švagrovou paní Evu Sedlákovou prosím zahrát od Karla Gotta písničku Jen se hádej. Evi, ještě jednou vše nejlepší k narozeninám. Tentokrát je s písničkou přejí Jarka a Honza, píše posluchačka Jarka.

0: Kytičky na přání na Country Rádiu.
1: Milé Country Rádio, zahrajte prosím pro moji maminku Vlastu k jejím dnešním narozeninám skladbu Čarovné barvy, píše a písničku posílá Monika.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchač Mirek.
0: Mirku, tak jaká písnička to bude a pro koho?
1: Tak bude to písnička všem laurám k svátku, všem dětem k dnešnímu mezinárodnímu dní dětí a také všem, co mají narozeniny, tedy mojí tetě paní Blance Vidičanové, která má dnes narozeniny. A písíčku bych vybral třeba s Bohem Angelino nebo Na španělských schodech od Roberta Křesťana.
0: Dobře, tak jednu z nich vyberu, bude to za chvilku, mějte se hezky, naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Máme spoustu dopravních nehod. D8 z Ústí do Prahy, Úzdip je dopravní nehoda, je tam krátká kolona, opatrně do ní dojíždějte. D5 z Plzně ke státní hranici u odbočky na Benešovice je dopravní nehoda, i tam se tvoří kolona. D0 od D1 k D7 regulují se vjezdy do tunelu v tomto směru. A ještě k Belská ve směru k D8 kolona je od Hloubětína u Cínovecké je rovněž dopravní nehoda. Další doprava za hodinu.
2: Country
3: Radio. Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Nohama stírám rosu na kolejích.
7: Ježišmarja, to je paráda.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: A jsme v druhé polovině dnešního pořadu. Prosím, zahrajte mému vnoučkovi Péťovi za to, že se dostal na střední školu. Zahrajte mu písničku Kluk a strom, bude to v životě moc a moc potřebovat. Písničku mu posílá a má z něj radost babička Ája.

zůstali ruku v ruce v jedné zahradě. Strom a malý neposedný kluk. Strom znal všechna tajemství duše klukovské. A kluk každý lístek, každou větev

měl to kluka rád. Tak šel život a oba byli šťastní. Strom

Přešlo pár let a kluk se přišel stromu ptát. Chtěl bych si koupit nové hračky, můžeš mi na ně dát? Nemám peníze, řekl strom, jen listí, větve a ovoce. Ale jablka si můžeš natrhat a na trhu je prodat. Kluk ho poslechl

dlouho, dlouho neviděli. Až jednou přišel kluk zpátky. Teď už jsem velký muž a potřebuji dům veliký jako hrad. Nemohu ti dát dům, řekl strom. Sám mám jenom zahradu. Ale z mých větví bys mohl postavit krásný srub. Můžeš si je vzít. Kluk ho poslechl a strom byl

Po čase se kluk přišel znovu poradit. Uteklo mi slunce a chtěl bych je dohonit. Potřebuji loďku, ale nevím, kde ji vzít. Nemám nic než holý kmen, řekl strom, ale z něho by byl pěkný člun. Na něm bys mohl plout až tam, kde spí tvé slunce. Můžeš si ho porazit. Kluk ho poslechl,

uplynul téměř celý lidský věk. Strom i kluk zestárli. A přesto, když se kluk vrátil zpátky, bylo všechno téměř stejné jako dřív. Už ti nemohu pomoci, řekl strom, ačkoliv věř mi, byl bych strašně rád. Ale jak vidíš, zůstal ze mne jenom starý pařez. Už ti opravdu nemám co dát. Nepotřebuji mnoho, zašeptal chlapec. Jen tiché místo k odpočinku, teď, když jsem u cíle. Dobrá, pravil strom, můj pařez je stále ještě pevný. Pojď, chlapče,

0: novinky na přání na Country Rádiu.
1: A máme tady další e-mail. Dobrý den, tady Tom. Zahrajte mému bráškovi Péťovi písničku Boba Dylana Mr. Tambourine Man, aby konečně slyšel, jak se taková písnička správně hraje. On ji hraje podle not a podle mě to strašně packá. Tak děkuji moc, píše náš posluchač. Tak jo, tady je Mr. Tambourine Man Boba Dylana.

Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety?

17 do 22 stupňů. Zítra bude polojasno až jasno, ráno ojediněle mlhy, později až oblačno a ještě později večer se vyskytnou místy přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je zpravodajský souhrn. Češi o svém penzijním spoření téměř nic nevědí. Jen pětina lidí zná výnos svého fondu. Přes 90% pak netuší, jaké platí poplatky. Z konzervativních fondů by přešly do výnosnějších za bonus 10 000 korun. Tak alespoň dopadl průzkum. V poslední době se stále častěji stává, že si zásahy záchranářů lidé fotí nebo natáčejí na mobil. Poukázali na to, že to může narušovat soukromí pacientů nebo stěžovat práci záchranných složek. Žádají proto zvědavce, aby si akce, kde jde mnohdy o život, nenatáčeli. Češi mění vztah k pivu i hospodám. Mladí pijí méně alkoholu, roste zájem o nealkoholické varianty a pivovary se snaží reagovat novými produkty. Hospodští i pivovary ale tvrdí, že tradiční česká pivní kultura nezaniká, jen se mění. Na dani z příjmů právnických osob stát loni získal nejvíc od automobilky Škoda Auto, a to 17,6 miliardy korun. V čele žebříčku vystřídala minule první energetickou společnost ČES, která loni odvedla 10,5 miliardy. Benzín i nafta by měly v příštích dnech zlevňovat. Jejich ceny by mohly klesnout o desítky haléřů na litr. Situace na trhu s palivy je ovšem nadále velmi citlivá a při další eskalaci na Blízkém východě se současný trend může velmi rychle otočit k růstu cen. Český stát by v budoucnu mohl provozovat vlastní alternativu ke komunikačním aplikacím typu WhatsApp, Signal, Telegram, Facebook, Messenger a podobně. Tak to alespoň tvrdí náměstek ministra vnitra a vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dnešní povídání bude železniční a proto je tu Miloš Keller.
2: Posloucháte pořad Tuláckou stezkou, poslední dnešní díl, ve kterém si budu s panem Zdeňkem Chrdlem, generálním ředitelem české firmy AŽD, povídat nejenom o samotné mladějovské průmyslové dráze, o tom jsme si povídali v průběhu dne, ale také i o místech, která kolem mladějovské průmyslové dráhy jsou, protože i to je kraj zajímavý. Samotná dráha vás potěší, ale co potom? Kam se vydat dál?
3: Tak určitě jsou tam místa, které stojí za shlédnutí nebo za ten výšlap turistů. Já můžu doporučit rozhlednu Strážní vrch. Je to kousíček od zastávky úzkokolejky v Nové Vsi u Kunčiny a má podobnou podobu těžní věže na Strážném vrchu. Takže vlastně je to taková těžní věž na Strážném vrchu, která má charakter rozhledny. Potom jsou to hřebecké důlní stezky. To je hlavně pro pěší turisty. Je skutečně to nesmírně zajímavé, protože to vede kolem portálu jeřábů, těžebních štol, kolejí, vozíky a tak dále. A jsou tam docela hezké místa pro posezení a odpočinek. Potom bych tady ještě zmínil možnou návštěvu těch dvou měst, a to je Moravská Třebová, což je vlastně 10 000ové město, kde je hezký renesanční zámek. A Česká Třebová, což je vlastně železničářský centrum naší republiky, kde ale bych vás nerad nebo nechtěl pozvat i přímo na nádraží, ale například na rotondu Kateřiny nebo křížové cesty na horách.
2: Na nádraží bych ale pozval konec konců také, protože nádraží se má přestavovat, přebudovávat, tak si cestující mohou prohlédnout současnou podobu České Třebové. Já bych ještě doplnil, že možná pokud by cestující potom pokračovali dál, tak nechci vyberou jeden z těch mála vlaků, které pokračují přes Chornici až do Dzbelu. Je to také zajímavá a pěkná trať. Shrňme si to tedy, řekněme, jednou větou, proč se projet po mladějovské průmyslové dráze.
3: Tak je to určitě historie, je to i technická rarita, právě protože to je rozkoš 600 mm a je to rarita v tom, že tam doteďka vlastně jsou přítomny dvě parní lokomotivy, takže pokud to jenom trochu jde, využijte a navštivte toto místo.
2: Říká generální ředitel české firmy AŽD, pan Zdeněk Chrdle, v našem pořadu Tuláckou stezkou. Já vám děkuji za návštěvu ve studiu Country Rádia, jsem rád, že jsme si o téhle dráze mohli popovídat a za měsíc další první pondělí. Nashledanou.
3: Nashledanou, děkuji moc.
4: Tento pořad přináší česká společnost AŽD a její švestková dráha. Unikátní železnice v Českém středohoří. Zajištění bezpečnosti na železnici, v metru i na silnicích je naším posláním. AŽD. Bezpečně k cíli.
0: Posloucháte Čaj o šesté. Kámo.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.
1: The only two things in life that make it worth living

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Přeji pěkný podvečer, pěkný pondělní večer, u čaje o 6. Den dětí, předpokládám, už jste oslavili, děti dostali dort, nebo něco dobrého, nebo něco hezkého. A co si budeme povídat, pánové, my jsme celý život tak trochu jako děti a rádi vaříme. A já jsem celý minulý týden pro vás měl recepty vaření na pivě a dneska mám pro vás jeden, který můžete třeba uplatnit i při oslavě dnešního dne dětí. Stačí, když se nakoupíte dobré pivo, 10, 12, pak tam může být nějaký svrchně kvašený typ piva nebo nějaký ležák a dáte si prostě bezvadný recept, je to rychlý pivo na pivě. Tak, a tak vám přeju hezký večer, milé děti.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: Country rádiem na cestách.
1: Polodenní železniční výluky na úterý. Náchod Václavice a náchod Starkoč, Štramberk Veřovice, Valašské Meziříčí Hostašovice, Jaroměřice nad Rokytnou Okřížky a Žďár nad Sázavou Nové Město na Moravě. To jsou polodenní železniční výluky na úterý. Šťastnou cestu.
0: Country Radio. Noční Country Jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam. Na Country Rádiu.

0: písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jiří Vondráček se hlásí s písničkou již 23. týdne. Je červen, startují letní festivaly, na které vás samozřejmě zveme, třeba na stránkách e-portýru, a jeden z nich pořádá i Slávek Janoušek. Ten nám taky poslal písničku do naší karavany. Jmenuje se Já a ty a je fajn si poslechnout, co Slávek myslí tím já a co je to ty. Jen se nedovíme, samozřejmě, kdo je ona láska, ale to tak v písničkách bývá, že to ví jenom ona, pro kterou to zamilovaný trubadur složil a zpívá. Tak si teď zkuste udělat malou zastávku s písničkou a Slávkem Janouškem, který bude celý týden zpívat Já a ty. Tak příjemný poslech. Aha.

To slunce z něhož tryská gejzí lásky. Jsem já, má lásko, to jsem já. To zrcadlo, v němž hledáš první

0: S Country pod kapotou.
1: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu, zdraví vás Vít Pěkný. Peugeoty a Jeepy vyráběné v Číně se budou vyvážet i do Evropy. Skupina Stellantis investuje miliardy do svého působení v Číně a plánuje odtud dovážet vybrané modely také do Evropy. Začít chce už příští rok. Cílem investice ve výši 8 miliard čínských juanů, tedy asi miliardy eur do výroby v Číně, je uvést do roku 2027 minimálně 4 nové modely určené pro domácí trh i export. Stellantis však poskytne jen 130 milionů eur a zbytek do euromiliardové investice dodá čínská strana, uvádí web Motor 1. Z historického hlediska jde o pokračování dlouhodobé spolupráce, protože francouzská část koncernu PSA spolupracuje s automobilkou Dongfeng už od roku 1992. Všechny novinky se budou montovat ve wuhanském závodě společného podniku Dongfeng Peugeot Citroën Automobil. Výroba se zaměří výhradně na takzvaná vozidla na nové energie, kam patří elektromobily, plug-in hybridy i elektrické vozy se spalovacím motorem, fungujícím jako generátor pro dobíjení baterií během jízdy. Modelová ofenzíva se rozdělí mezi značky Jeep a Peugeot. Každá dostane po dvou modelech. Jeep samozřejmě bude orientován na modely zaměřené na jízdu v terénu. Další podrobnosti však koncern zatím neprozradil. Další dva modely ponesou logo Peugeot a jejich design bude vycházet ze studií Concept 6 a Concept 8. Ty se poprvé ukázaly na letošním autosalonu v Pekingu. Představili nový designový směr, původně určený jen pro Čínu, který se ale od roku 2027 rozšíří globálně. Partneři zároveň podepsali memorandum o strategické spolupráci, které má v dalších letech společného vývoje nových automobilových technologií dále prohloubit jejich vazby. A vy zatím jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

Včera ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe, až zítra ráno v pět

škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi. Že tě lásko

Až zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Hřešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Hřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio a Rosťa Čapek uvádějí
1: Čapek Show.
0: Přímá linka Praha Nashville.
1: Milí posluchači, u červnové Čapek Show vaší přímé linky z Nashville vás vítají Iva Čapková a Rosťa Čapek. A začneme jako obvykle bluegrassovými novinkami, které nás zaujaly.
2: Jay Lee Roberts, kytaristka ženské kapely Sister Sadie, se stále více prosazuje také jako sólová zpěvačka. Důkazem toho je její energický single s názvem I Am Putting You Out of My Misery, který představuje dokonalou rovnováhu tradičního zvuku a moderního bluegrassu. Na nahrávce se podíleli takoví velikáni jako Tony Ray na kytaru, Ron Stewart na banjo, Justin Moses na mandolínu a dobro, Michael Cleveland na housle a Alan Bartram na basu.
3: Hi, this is Jay Lee Roberts and you're listening to Chapek Show Country Radio.

0: Danny Burns čerpá ze svého irského dědictví, vrozeného smyslu pro autentickou americkou hudbu a lidové tradice z nejrůznějších koutů světa, což se odráží i v jeho novém albu Southern Sky, které propojuje bluegrass a appalachskou hudbu a kombinuje ji i s folkem a keltským stylem.
1: O tom, jakou úctu si Burns v bluegrassovém světě udržuje, svědčí fakt, že se mu pro realizaci jeho záměru podařilo sestavit hvězdné obsazení. Například v úvodní skladbě Blue Ridge Blue ho ve zpěvu doprovodili Dan Timinsky a Bronwyn Keyes-Hines, na kytaru hraje Cody Kilby, na banjo Matt Menefee a na dobro Justin Moses.

0: Čapek Show. Novinky ze světa bluegrassu a country na Country Rádiu.
1: Už několik desítek let si Lonesome River Band drží pozici jedné z nejuznávanějších kapel na bluegrassové scéně. V jejím čele stojí Sammy Sheeler, pětinásobný držitel ceny IBMA pro banjistu roku a vítěz ceny Steva Martina.
2: Nová skladba LRB, nazvaná Back When, vypráví o tom, jak i ta nejmenší maličkost může vyvolat příval vzpomínek díky své melodii, naléhovému rytmu a povedeným solům všech členů kapely má velkou šanci stát se dalším hitem této slavné kapely.
3: Hey, this is Sammy Sheeler of the Lonesome River Band, and you're listening to the Chapek Show on Country Radio.

Čapek Show, vaše přímá linka z Nashvillu, vám představuje i méně známé kapely a muzikanty. Banjista Daniel Greenstaff a jeho kapela The Uptown Troubadours nedávno vydala píseň s názvem Denver, kterou napsal Larry Gatlin a v roce 1984 se stala hitem jeho country kapely The Gatlin Brothers. Nová verze je bluegrassová. Hlavní vokál zpívá kytarista Kevin Richardson, doprovázený Danielem Greenstaffem na banjo, Sean Lane přidal mandolínu a Stephen Burrell housle.

0: Country Radio.
1: Nový single fenomenálního houslového dua Jason Carter a Michael Cleveland s názvem Let's Sing Our Song je remakem skladby Jerryho Reeda, kterou nahrál již v roce 1975.
2: Oba houslisti jsou jeho velkými obdivovateli a k nahrávce si přizvali dalšího svého hrdinu, skvělého zpěváka legendární kapely Newgrass Revival Johna Cowena.
3: Hello everybody, this is John Cowen, reminding you to always listen to the Chopic Show on Country Radio.

0: 8. června oslavíme nedožité 75. narozeniny Tonyho Rajze. Proto mu věnujeme hlavní část dnešní Čapek show. Přiblížíme vám jeho osobnost a kariéru a povídání samozřejmě doprovodí i jeho hudba. Navíc se dvou jeho současníků a spoluhráčů Sama Bushe a Todda Phillipse zeptáme, jak na Tonyho vzpomínají.
1: David Anthony Rice, což je Tonyho celé jméno, ovlivnil nejen kytaristy a zpěváky, ale doslova celý bluegrassový svět. Hrál například s J.D. Crowem ve skupině New South, s Davidem Grismanem, Jerry Garciou, vedl vlastní kapelu Tony Rice Unit, spolupracoval s Normanem Blakem a byl členem hvězdného projektu Bluegrass Album Band, se kterým nám teď zahraje skladbu Devil in Disguise.

0: Čapek Show. Vaše přímá linka z Apalačských hor do Brdských lesů. Country Radio.
1: Tony Rice se narodil ve Virginii a po mnoha stěhováních se rodina nakonec usadila v Los Angeles v Kalifornii, kde jeho otec Herb Rice seznámil své čtyři syny s bluegrassovou hudbou. Tony a Wyatt se učili hrát na kytaru, Larry na mandolínu a Ronnie na kontrabas.
2: V roce 1960, když bylo Riceovi 9 let, potkal na koncertě Clarence Whitea, který se stal jeho kytarovým hrdinou. Clarence mu tenkrát dovolil vyzkoušet si jeho kytaru Martin D28 z roku 1935. Po mnoha letech v roce 1975 si Tony tuto kytaru se sériovým číslem 58957 koupil a v jeho rukou se stala ikonickou.
1: Kromě Clarence Whitea byl jeho velkým vzorem ve hře na kytaru Doug Watson. S ním a s Normanem Blakem si zahráli třeba tradicionál Salt Creek.

0: Mandolinista a houslista Sam Bush nám nedávno vyprávěl, jak poprvé potkal Tonyho Rice v roce 1970 na Bluegrassovém festivalu v Severní Karolíně. Sam byl v té době členem kapely Bluegrass Alliance, kde po odchodu Dana Crareyho hrál na kytaru.
1: Čapek Show přináší další rozhovor Praha Nashville.
0: Slyšela jsem, že jsi vlastně objevil Tonyho Rice, že jsi to byl ty, kdo ho pozval do první profesionální kapely Bluegrass Alliance.
2: Ano, v té době jsem byl v kapele jen pár měsíců a hráli jsme na festivalu v Severní Karolíně. Jeden můj kamarád mi řekl, že kousek od nás viděl nějakého kluka, který hraje úplně jako Clarence White. Tak jsme se tam šli spolu kouknout a seděl tam ten nejvyzáblejší, nejhubenější chlap, kterého jsem kdy v životě viděl, a hrál na něčí úplně novou Martin D45. Byl to Tony a opravdu to znělo jako Clarence. A ano, já jsem mu přímo na tom místě nabídl, aby se stal členem naší kapely. Pak jsem se znovu vrátil k ohni, kde byli ostatní kluci, a řekl jsem jim, právě jsem přijal skvělého kytaristu.
0: A jak reagovali?
2: Samozřejmě všichni se na sebe koukli, jako co si ten zelenáč myslí, ale když slyšeli Tonyho hrát, souhlasili a já jsem se konečně mohl vrátit k mandolíně. Tony s námi hrál jeden rok a pak odešel J.D. Crowley.
0: Sam Bush a Bluegrass Alliance nám zahrají písničku Lonesome Feelin'.
3: Hi folks, well this is Sam Bush and just want you to know you're listening to the Chopic Show on Country Radio.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Na Country Radio posloucháte
1: Čapek Show.
2: A v ní vzpomínáme na Tonyho Rice, který se po několika letech v New South J.D. Crowa, kde hrál s Ricky Skeksem a Jerry Douglasem, vrátil do Kalifornie, aby se připojil k Davidu Grismanovi. O tom jsme si před 5 lety povídali s basistou Toddem Phillipsem, který byl také členem David Grisman Quintetu.
0: Čapek Show přináší další rozhovor Praha Nashville.
2: Todde, můžeš nám povědět o svém přátelství s Tony Ricem?
3: So many experiences, I don't even know which way to go from here.
4: Zážitku bylo tolik, že ani nevím, kde začít. Když se Tony přestěhoval z Kentucky do Kalifornie, přijížděli za ním všichni jeho známí muzikanti a tak jsem se i já seznámil s Jerry Douglasem, Ricky Skeksem, Samem Bushem nebo Bellou Fleckem. Všichni jezdili za Tonym, aby s ním mohli nahrávat a já jsem měl to štěstí, že jsem hrál na basu na všech jeho nahrávkách z té doby. Pro kluka na začátku dvacítky to byla skvělá doba. Tohle vás na žádné škole nenaučí.
3: Experience at any college. So it was really a good time for me.
2: Tony Rice a David Grisman si společně zahráli a zaspívali třeba písničku On and On.

0: Todd Phillips hrál s Tonym i po jejich společném odchodu od Davida Grismana. Tehdy vznikla kapela Tony Rice Unit. I na to jsem se Todda samozřejmě zeptala.
1: So by the late 70s, 4 to 5 years later.
2: Ano, někdy okolo roku 1978 jsme se s Tonym rozhodli, že odejdeme z kvintetu a založíme si svoji kapelu nazvanou Tony Rice Unit. Tony napsal plno instrumentálek, které byly trochu ve stylu Davida Grismana. Ale chtěl si je nahrát sám, podle sebe a se svojí kapelou. Hráli s námi třeba John Reichman, Fred Carpenter, někdy Richard Green nebo jeho bratr Larry. Hráli jsme v několika různých sestavách, natočili jsme asi 5 desek. Trvalo to až do chvíle, kdy se Tony odstěhoval z Kalifornie, což bylo, myslím, v roce 1984 nebo 5. Strávili jsme tedy spolu skvělých 10 let, nejdřív u Davida a pak v Tony Rice Unit. Plno nádherných zážitků a muziky. Nebyl na světě lepší kytarista, se kterým by si basák jako já mohl zahrát bluegrass. Měl jsem velké štěstí, že jsem ho znal. Posloucháte Čapek Show, přímá linka z Nashvillu.
3: Country Radio.
1: Hi, this is Todd Phillips speaking to you from Nashville, Tennessee. Thanks for listening to the Čapek Show and Country Radio.

0: V roce 1980 se Todd s Tony Ricem sešli v dalším společném projektu a spolu s J.D. Crowem, Doyle Lawsonem a Bobby Hicksem nahráli první desku Bluegrass Album Band.
1: V následujících 16 letech vzniklo celkem 6 dílů tohoto projektu a Tony Rice byl hlavní postavou všech nahrávek této superkapely, která pro posluchače znovu objevila klasické skladby Lestra Fletta, Billa Monroea, Erla Skraxe, Ralpha Stanleyho a dalších.
0: Písničkou Preaching, Praying, Singing ze čtvrté desky Bluegrass Album Band se rozloučíme s fenomenálním kytaristou a zpěvákem Tony Ricem, který by 8. června oslavil 75. narozeniny. Bohužel ale zemřel v prosinci 2020, tedy v 69 letech.

0: Největší Tonyho vzor, Clarence White, slavil narozeniny jen o den před ním. Narodil se 7. června 1944. Bohužel ale tragicky zemřel v pouhých 29 letech. Tento kytarista a zpěvák se nejvíce proslavil jako člen bluegrassové kapely Kentucky Colonels a rockové skupiny The Byrds a je označován za průkopníka hudebního žánru country rock, který vznikl na konci 60. let.
1: Clarence White navázal na Doug Watsona v popularizaci akustické kytary jako solového nástroje v bluegrassové hudbě. Před nástupem flatpickingu byla totiž kytara používána výhradně jako rytmický nástroj.
0: Clarence White zemřel 15. července 1973 v Palmdale v Kalifornii, poté, co ho srazil opilý řidič ve chvíli, kdy po koncertu skupiny White Brothers nakládali se svým bratrem Rolandem vybavení do auta.
1: White byl v roce 2016 uveden do síně slávy Mezinárodní asociace bluegrassové hudby a v roce 2019 tam vstoupil podruhé jako člen kapely Kentucky Colonels, kteří nám zaspívají písničku If You Ever Gonna Love Me.

8. června oslaví 45. narozeniny Sarah Watkins, kterou je v posledních letech nejvíce vidět v triu I'm With Her, kde hraje se Saurou Jerosh a Evie O'Donovan. I když je to neuvěřitelné, Sářina kariéra začala už před 37 lety, protože když bylo jí a jejímu kamarádovi Chris Thielemu 8 let, začali spolu a se Sářiným o 4 roky starším bratrem Seanem hrát v kapele Nickel Creek, která s různě dlouhými přestávkami hraje dodnes. Poslední album Celebrance vydali v roce 2023. Nám Sára s touto kapelou zahraje písničku Destination. 1, 2, 3, 4.

0: Lester Flatt se narodil 19. června 1914, tedy před 112 lety. Proslavil se jako bluegrassový kytarista, mandolinista a zpěvák především díky spolupráci s banjistou Earlem Scruggsem v duu Flatt & Scruggs.
1: Flattova kariéra trvala několik desetiletí. Průlom zaznamenal jako člen kapely Billa Monroea v polovině 40. let. V roce 1948 s Earlem Scruggsem společně od Billa Monroea odešli a založili kapelu Flatt & Scruggs and the Foggy Mountain Boys, která více než 20 let patřila k nejúspěšnějším na bluegrassové scéně. Když se v roce 1969 jejich cesty rozešly, Flatt založil novou skupinu Nashville Grass, do níž přibral mnoho členů z Foggy Mountain Boys. S touto skupinou nahrával a vystupoval až do své smrti v roce 1979. Jako rytmický kytarista a zpěvák pomohl definovat zvuk tradiční bluegrassové hudby.

0: Čapek Show. Novinky ze světa bluegrassu a country na Country Rádiu.
1: 20. června oslaví 59. narozeniny zpěvák a kytarista Dan Timinsky. Mnoho let byl členem kapely Ilsen Krauss and Union Station. Byl hlasem George Clooneyho ve filmovém trháku Bratříčku kde jsi a je nositelem 14 cen Grammy.
2: V současné době vystupuje nejvíce se svou kapelou Dan Timinsky Band a také solově. To je i případ jeho nejnovějšího počinu, singlu s názvem Smile When You Are Alone, který napsal společně s Jimmym Yearym. Užijte si Danův tak dobře známý hlas, doprovázený pouze jeho kytarou.

0: 79 let se 7. června dožívá Rick Lang, jeden z nejplodnějších a nejoceňovanějších autorů bluegrassových hitů. My si pustíme písničku Another Long Sleepless Night, kterou napsal společně s Johnem Goldfinem, basistou kapely Henhouse Prowlers, a zpívá jí další náš dobrý kamarád Danny Paisley, který koncem loňského roku vystoupil se svou kapelou The Southern Grass v Praze. V této nahrávce ale hraje jediný její člen, Dannyho syn, výborný mandolinista Ryan Paisley, ke kterému se připojili Josh Swift, Darren Vincent, Scott Westall a Andy Leftwich.
1: Touto písničkou se s vámi dnes od mikrofonu Čapek Show vaší přímé linky z Nashvillu loučí Iva Čapková a Rostě Čapek. Ahoj.
2: Hi folks, Danny Paisley here. You're listening to the Čapek Show on Country Radio.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Folkové Podviní je báječná akce, která se chystá na čtvrtek 4. června od 16:30 v Přírodním parku na Praze 9 v Vysočanech. Zahrají například Pavlína Jišová a Bohadlo, poutníci Vladimír Merta nebo Mirek Paleček. Olšovecký hudební rybníček 2026, už 19. ročník, se chystá na pátek 12. a sobotu 13. června. Vystoupí Tučňáci, Jam Tour, Telegraf, Kateřina Merlinová a spol., Gimpleři, AG Fleck, Petr Kocman a PK Band a host Petra Černocká. Tak ještě jednou, Olšovec, sportovní areál rybníček, Olomoucký kraj, 12. a 13. června. V sobotu 13. června od 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné vystoupí Epidemie, Vokobere, Pacifik, Samson a jeho parta a Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši i letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při fakultní nemocnici Brno. Sobota 13. června 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné. A ještě country festival Wander pod mostem. Sobota 13. června, pozor, začíná se už v 11 hodin. V kempu pod mostem ve Skochovicích. Vystoupí Štěpán Rák, Hanna Lounová, Zelenáči, Rudolfínum, Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, Pacific, Holokrci nebo Hobous Revival Alva. Tolik dnešní pozvánky. Podrobnější informace a další skvělé akce najdete jako vždy na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Klidný pondělní večer s datem 1. června vám přeje Petr Kocman a vítám vás ve večerním vysílání Country Rádia. Řekl bych ve večerním svátečním vysílání, protože jak samozřejmě všichni dobře víme, naše milé děti mají dneska svátek, tak doufám, že jste jim nezapomněli popřát, dát nějaký dáreček. Já jsem tak učinil, slza se mi do oka drala a při zjištění, jak ty děti rostou. Takže milé děti, ještě jednou vám přeji vše dobré, i když teď už asi neposloucháte, malé děti je po 8, už spíte. No a já bych teďka začal písničkou, ve které se sejdou dvě velké osobnosti světa country. Pouštěl jsem vám minulý týden úplně nový single countrymana Keith Urbana, nádhernou píseň, kterou připravil na úplně novou desku, která zanedlouho vyjde. No a stejně tak do světa vypustil nové singly i Brad Paisley, další velká country hvězda. A ještě než vám ten Paisleyho single představím, což udělám někdy zítra nebo pozítří, mám ty písně připraveny, tak jsem si řekl, že bych oba pány, kteří přichází s novou muzikou, mohl pustit z

0: společně, a sice v duetu Star the Band. Je to taková legrační píseň o tom, jak zakládají kapelu. Jdeme na to.
1: Keith, check this out. Just learn it.
2: Sweet, sweet. Check this one out too. Here we go.

To byla krásná písnička od Anika, kterou pro ně napsali Jaroslav Uhlíř a pan Zdeněk Svěrák. V roce 1972 natočil rocker, on je to vlastně tak trošku countryman, Neil Young, když je brán hlavně rockery, samozřejmě skvělou desku, kterou nazval Harvest. No a ta obsahuje mnoho opravdu z dnešního pohledu zvlášť tedy legendárních písní a jednou z nich je Heart of Gold. Tuhle tu písničku zpívala spousta zpěváků po celém světě i u nás. Dokonce do dnes zní také na koncertech zpívají třeba Jaroslav Olin z Chleba s Ivanem Hlasem, když jezdí na koncertech, hrávali také s kapelou ETC. Petr Kalandra ji zpíval a mnozí další. A Neil Young tuhle tu písničku natáčel v roce 72 v Nashvilleu v Tennessee v Quadrophonic Sound Studio, takové nádherné studio. A náhodou v té době v Nashvilleu také byl slavný písničkář James Taylor a zpěvačka Linda Ronstadt, kteří natáčeli televizní show Johnnyho Cashe. No a zašli se podívat do studia za kamarádem Neil Youngem a on řekl, no když jste tady, tak mi tam naspívejte vokály, což se stalo. No a jedna z opravdu, jak už jsem říkal, legendárních písní byla na světě. Já vám tuhle tu krásu teďka pustím v provedení jazzové zpěvačky a pianistky Diany Krall, které se také líbí, přestože to je úplně jiná hudební sorta, ale další důkaz toho, jak je úplně jedno, jaká je píseň, v jakém je žánru. Důležité, že je krásná. No a Diana Krall jeden rok natočila desku, kam zařadila své oblíbené písně, měla tam také písničky od Eagles a různé countryovky a vtiskla jim takovou, řekl bych, svoji typickou podobu. Takže teď si můžete poslechnout takovou nadžezlou podobu slavné rockové písně Heart of Gold.

Když slavný americký zpěvák a skladatel Don Gibson v roce 1954 složil píseň Sweet Dreams, asi v té době ještě netušil, že přivedl na svět jeden z největších hitů, a to nejenom světa country hudby. Tu písničku v roce 1960, tuším, že to bylo 1960, natočil country zpěvák Fran Young. Don Gibson ji natočil samozřejmě také. Byly to velmi úspěšné nahrávky, ale o tu zdaleka nejúspěšnější se postarala až v roce 1963 Patsy Cline, skvělá country zpěvačka, která ji opravdu vyšvihla do prvních míst hitparády Billboard. A v podstatě to byl jeden z jejich největších hitů, který musela hrávat na svých koncertech po celou dobu, co hrála. A já vám teď tuhletu skladbu pustím v nádherné úpravě, tak jak ji udělala country zpěvačka Martina McBride jako poctu právě Patsy Cline. A přizvala si do té skladby velmi slavnou vokální kapelu, která se říká Take Six. A pro mě osobně tak vznikla jedna z těch vůbec nejzvláštnějších verzí téhleté písně. Mimochodem můžete porovnat třeba i s verzí, kterou natočil Michal Tučný se svojí dcerou Míšou v roce 1995. Ale tohle je opravdový unikát. Martin McBride a Take Six.

Teď na chvilku zavítáme do nashvillských studií, kde se před mnoha lety dala dohromady jedna taková, řekl bych, hvězdná parta muzikantů, která vlastně celá léta doprovází všechny country hvězdy, na které si můžete vzpomenout na jejich deskách. Ať už je to Alan Jackson, Garth Brooks, George Strait, Brooks and Dunn, takhle bych mohl jmenovat opravdu dlouho. No a oni si jednoho dne řekli, když mohou doprovázet slavné hvězdy, že by to mohli zkusit i sami, a udělali si vlastně jenom tak pro sebe, pro zábavu kapelu, kterou nazvali The Players, tedy hráči. A jedná se tedy o opravdovou elitu. Je to takzvaná Class A, jak jim tam přezdívali, což jsou opravdu mistři svých nástrojů, kteří mají přesah i do dalších žánrů, nejenom do country, takže stejně tak dokáží zahrát jazz, swing, rock, blues a tak dále a tak dále, ale country hudba je všem nejvíc blízká. Natočili jedno album, no a já vám teďka z něj pustím skladbu, která se jmenuje Something to Go On. No a jelikož i třeba Brent Mason, vynikající kytarista, je sám skvělý zpěvák, tak si žádného zpěváka pozvat nemuseli a zaspívali si to prostě sami. Jdeme na to, The Players.

Dlouhá řeka Jana Trčková a Vladimír Tesařík. Já jsem vzpomínal 22. května nedožité narozeniny velkého mistra, velkého zpěváka, herce Charles Aznavoura. A také jsem na něj vzpomínal samozřejmě písní, tou nejslavnější. A ještě jedno bych na něj dneska rád vzpomněl, ale písní trochu novější, protože on v roce 2014 naspíval duet s mladou francouzskou zpěvačkou Zaz, kterou vám čas od času pouštím také, protože jsou to krásné písně. A tehdy se ta skladba setkala s velkým úspěchem. Mimochodem v tom roce 2014 tehdy 90-letý Aznavour uspořádal celosvětové turné, které jel od Izraele přes Velkou Británii, Itálii, Polsko, USA až po Kanadu. Něco nevídaného v 90 letech. No a také v květnu 2015 ve svých 91 letech vydal úplně nové album. Mimochodem v bývalém Československu koncertoval Aznavour pouze jednou, a to v Bratislavě v listopadu 78, a v Praze měl vystoupit již v roce 69 koncertce, ale v souvislosti se smrtí Jana Palacha tehdy zrušil. No a do Prahy se ale dostal později, byl to rok 2018, kdy zaspíval v Kongresovém centru a bylo to naprosto senzační. Ovšem v roce 2001 taková zajímavost, natáčel v Praze nízkorozpočtový televizní film Angelina, kde stvárnil hlavní roli postavu Luciana. No a v roli vyléčené bývalé alkoholičky, která se živí taxikařením, si zahrála naše herečka Jana Švandová. A vzpomínám si dokonce na ten den, kdy vystoupil v tom Kongresovém centru. Byl to rok 2016, ne 18, ale byl to 6. dubna. Pamatuju si to podle toho, že to bylo v den mých narozenin a byl to opravdu krásný dárek. Tak pojďme si teď pustit ten nádherný duet, který Charles Aznavour naspíval se zpěvačkou Zaz.

0: To byla výtečná kapela České srdce, zpívali jejich frontman a vlastně v tomto případě doslova srdce této kapely Michal Schönbauer, vynikající také kytarista a také studiový inženýr. Má moc rád tu techniku a hlavně dokonale rozumí, má nádherné studio a opravdu to dělá doslova do písmen, ať to jakkoliv zní jako klišé, tak to dělá všechno srdcem. Proto možná i České srdce. Teď se na chvilku vydáme na jejich Spojených států, protože zazní jedna z nejslavnějších jižanských kapel Sweet Home Alabama. To je písnička, kterou v roce 74 vydala na svém albu Second Helping kapela Lynyrd Skynyrd. A je to jedna vlastně z jejich dvou takových signifikantních písní. Tou druhou je zcela jistě Free Bird, ale oni jich pochopitelně natočili mnohem víc a dodnes, když jezdí po koncertech, tak všechny musí hrát, protože fanoušci je neustále vyžadují. No, písničku Sweet Home Alabama složili členové Lynyrd Skynyrd a tedy Ed King, Gary Rossington a Ronnie Van Zandt, zpěvák, který bohužel později tragicky zahynul při pádu letadla ještě s dalšími členy Skynyrdů, když letěli na koncert jejich velkého turné. Na jeho místo později nastoupil tedy po jeho smrti jeden z dalších dvou jeho bratrů, Johnny Van Zandt. No, oni pocházeli z Floridy, takže tam se to hemžilo skvělými muzikanty, proto se jednoho nedali dohromady. No a písnička Sweet Home Alabama, ta vlastně zazněla i dokonce v mnoha filmech, když si třeba vzpomenete na film Forrest Gump s Tomem Hanksem, tak tam ta písně zazněla a ten výčet by byl opravdu veliký. Dokonce si kus této písně vypůjčil rocker Kid Rock do písně All Summer Long. Také mám vynikající verzi od kapely Leningrad Cowboys, také ji mám od Alexandrovců, mám asi 60 různých verzí. Možná vám je postupně pustím, je to opravdu někdy velmi úsměvné, kdo všechno ji nahrál. Dokonce kapela Metallica ji nahrála někdy, tuším, že v roce 83. Je toho hodně, ale teď mám pro vás ryze bluegrassovou verzi od starého bluegrassového mazáka Larryho Corda a jeho kapely Lonesome Standard Time. Tak jestli vám zní v hlavě aspoň trošičku ta původní verze od kapely Lynyrd Skynyrd, tak si myslím, že budete velmi milé překvapeni tímto akustickým bluegrassovým pojetím. Jdeme na to.
1: Country je všechno, co se mi líbí.

0: To byla dnes už slavná jižanská klasika, píseň Sweet Home Alabama od kapely Lynyrd Skynyrd, takhle v bluegrassovém podání od Larryho Cordla a kapely Lonesome Standard Time. Mimochodem, Larry Cordle je ten pán, který složil pro Rickyho Skeksa jeho slavnou píseň Highway 40 Blues. Tak a na závěr hodinky country je všechno, co se mi líbí, už jenom jedna jediná píseň. Bude to nádherná balada Mirka Černého Mám rád. Petr Kocman vám přeje krásný večer a těším se na vás po 21. hodině.
1: Mám rád modrej kanafas, štěňata všech ras, starý tramvaje a sníh. Mám rád písně potůčku, tlustý na vůčku, spánek beze snů.

kluky ze školy, cesty do polí, whisky bez ledu, jen tak

Toulejte se s Country rádiem. Je 21 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country rádiu.

0: It's fine, because you're mine. I walk the line.
1: Před rovnými 70 lety tuhletu písničku Johnny Cash vypustil do světa a dodnes zní ve všech koutech světa v různých úpravách, ale v téhle té originální samozřejmě nejvíc I Walk the Line. Je 21 hodin 9 minut, posloucháte pondělní večerní vysílání Country Rádia a s vámi Petr Kocman. No a v této hodině si řekneme něco o oslavencích, kteří dneska slaví nebo by slavili. Bude to doprovozeno samozřejmě písní. No a z muziky, na kterou se můžete těšit, nabídnu malou ochutnávku, třeba nádherné písně Skála od Folk Teamu.

0: tam z oči dal.
1: Tak to byla malá nabídka toho, co vás čeká v následujících minutách, ale teď už je připraven duet dvou opravdových bardů české country, Babi Daněk a Robert Křesťan. Guantanamo, přeji vám hezký večer.

Jak jsem v úvodu hodiny sliboval, podíváme se teď na to, které známé osobnosti dnes slaví narozeniny. No a jelikož jich je docela dost, tak to vezmeme pěkně na etapy. Tak v roce 1968 se narodil velmi populární herec a zpěvák Daniel Hůka. Znáte ho samozřejmě především z muzikálu Drákula a pochopitelně z dalších rolí. V roce 1987 se narodila herečka Veronika Kek Kubařová. V roce 1974 zpěvačka, kytaristka a skladatelka Alanis Morissette. V roce 1937 americký herec Morgan Freeman. No a v roce 1977 se narodil v Havířově Richard Krajčo, což je samozřejmě zakladatel a frontman naší populární kapely Krištof. On se původně vyučil elektrikářem na střední škole v Havířově, no a po maturitě studoval na Vysoké škole báňské v Ostravě. To studium ale po několika semestrech ukončil, no a začal se věnovat naplno hudební kariéře, nejdřív tedy jako DJ v klubech v Havířově, no a v roce 1993 založil právě hudební skupinu Krištof. Tehdy ještě vůbec netušili, kam až to dotáhnou. No a roku 1996 byl přijat na Janáčkovu konzervatoř na hudebně dramatický obor. No a v letech 98 až 2010 moderoval také v televizi společně s Alešem Juchelkou velmi populární hudební hitparádu Medúza. Možná si někteří vzpomenáte, tam vždycky bylo halo, halo, tady Medúza. No a v roce 1999 moderoval na ostravském rádiu Čas a získal první angažmá v divadle Petra Bezruče v Ostravě. Tehdy tam stvárnil roli Hamleta. O rok později také získal cenu Alfreda Radoka v kategorii Talent roku, což bylo velmi významné. No a od roku 2003 byl členem činohry Národního divadla v Praze, kde však roku 2013 na protest proti způsobu odvolání ředitele první scény Jana Buriana ministrem kultury Jiřím Balvínem skončil. 6. srpna roku 2005 se oženil se zpěvačkou Ivou Frýlingovou, která skvěle zpívala ve francouzštině své písničky. No a počátkem roku 2006 se bohužel jejich manželství rozpadlo. V listopadu 2008 se oženil podruhé, to tehdy s modelkou Martinou Poulíčkovou, bývalou manželkou sportovního moderátora televize Nova Pavla Poulíčka. No a na jaře roku 2009 se jim narodilo první dítě, syn Richard, a v listopadu 2011 dcera Berenika. Bohužel, ale ani tohle manželství nevydrželo. V září roku 2013 Krajčo potvrdil, že se s manželkou rozvádějí. No a od roku 2013 je jeho partnerkou režisérka a scenáristka Karin Babinská, se kterou velmi často spolupracují i umělecky. V roce 2017 se s ní oženil, no a od roku 2013 je také semi-vegetariánem, taková zvláštnost, občas jí ryby. Tak to v kostce život Richarda Krajča. A teď bych, přestože kapela Krištof samozřejmě není žádná country kapela, ale mají mnoho písní, které mě osobně se líbí, takže v duchu country je všechno, co se mi líbí, bych teď rád pustil jednu píseň, kterou bude zpívat právě dnešní oslavenec Richard Krajčo, a je to píseň, kterou i on sám složil, a je to nádherná balada Ty a já.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Ovál dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřejvaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

kotly údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně vyrážíš.

Dneska slaví narozeniny také jeden velký a velmi slavný hudebník, a sice Ronnie Wood z kapely Rolling Stones. Slaví 79. narozeniny. No a krom toho vlastně také letos slaví kulatiny, protože je to neuvěřitelné, ale je právě letos rovných 50 let u Rolling Stones. On vlastně začíná v mnoha kapelách, znám je také z působení třeba Jeff Beck Group, což byla kapela složená kolem kytarového fenoména Jeffa Becka, ale také hrál mnoho let s Rod Stewartem v kapele Faces, což byla doba, na kterou on osobně moc rád vzpomíná, ale vždycky ho to nesmírně táhlo k Rolling Stones, protože se všichni v Londýně potkávali. Ať už to byl Eric Clapton, David Bowie, Stoney, Beatles, tak všichni se prostě potkávali na různých jednak mejdanech, pravda, ale také se potkávali často ve studiích, protože se prostě měli rádi a navštěvovali se. A četl jsem to třeba v knize Micka Jaggera nebo Keith Richardse nebo také Paula McCartneyho, kde se to všechno shoduje, říkali, no my jsme prostě natáčeli, třeba z Beatles šel okolo Keith Richards s Mick Jaggerem, tak se prostě za náma zastavili, my jsme jim napsali písničku, protože zrovna nic nemohli složit, a naopak do toho přišel Eric Clapton a třeba David Bowie, tak jsme natočili duet. No byla to nádherná doba, nádherná, a ty historky jsou naprosto neuvěřitelné. No a Ronnie Wood brousil kolem těch Stonů dlouhá léta, přestože měl opravdu velmi dobrý místo v kapele Faces Rod Stewarta, ale něco ho tam táhlo, líbila se mu tam to souznění těch členů kapele, hlavně ta muzika samozřejmě. No a když v roce 76 odcházel Mick Taylor od Rolling Stones, no tak Keith Richards potom, co už se s Ronnie Woodem samozřejmě dobře znali a věděli, jak hraje na kytaru a že to cítí stejně jako on, tak se domluvili s Mickem Jaggerem a dali mu takzvaně oficiálně lano, jak se říká u muzikantů. No a letos, jak jsem říkal, je tam 50 let a s Keith Richardsem tvoří neskutečnou kytarovou dvojku, protože jsou na sebe neuvěřitelně napojeni. Jak jsem četl od něj i od jednoho, od druhého, tak říkali, mezi námi prostě něco funguje, co se nedá ani popsat. Jeden začne hrát a druhý okamžitě začne hrát a prostě nám to cvaká dohromady, to tedy cituji přímo. Takže pánové se tak dlouho hledali, až se našli. Mimochodem, Ronnie Wood je členem rock'n'rollové síně slávy, protože v roce 89 tam byl přijat co by člen Rolling Stones, no a v roce 2012 ho tam přijeli co by člena kapely Faces, takže je to dvojnásobný člen Rock'n'Roll Hall of Fame. To je taková zvláštnost. No a už se dostávám pomalinku k písni, kterou si pustíme. Ronnie Wood teda jednak vydává jako ostatní členové Rolling Stones i svá sólová alba, ale já výjimečně nezahraji z žádného z nich, ale pustím písničku Rolling Stones, kterou nahráli v roce 1978 na své skvělé album Some Girls. A jelikož všichni Rolling Stones jsou celoživotní milovníci a fanoušci country hudby, tak tenhle ten styl vždy na každém albu implantovali do několika písní a konkrétně měli rádi ten Bakersfield sound, což byl Buck Owens. No a povedlo se jim to náramně právě na desce Some Girls v několika písních. Jedna z nich je Shatter, druhá When the Whip Comes Down, ale nejvíc se vždycky miloval písničku Faraway Eyes, kterou dokonce hráli i na svém slavném koncertě Shine Light v New Yorku, který točil Martin Scorsese. A hlavně Ronnie Wood country hudbu miluje natolik, že už se před těma skoro 50 lety naučil hrát na pedal steel kytaru, což je naprosto nejtypičtější country nástroj na světě. No a skvěle na ten nástroj zahrál právě v písni Faraway Eyes, což je taková legrácka. Je to vlastně, kdybych to měl říct, velmi v kostce, tak je to píseň o dívce, která má oči strašně daleko od sebe. Opravdu se to tak jmenuje. Takže hrají Rolling Stones, no a na steel kytaru v té písni hraje dnešní oslavenec Ronnie Wood.

Zuzana Navarová, kapela Neres a jejich veliký hit Já s tebou žít nebudu z živého koncertu. A propo, když jsme u toho života, tak jsem si vzpomněl, co řekl kdysi můj milovaný John Lennon. Ten totiž pronesl, že život je to, co se děje, když se zabýváme jinými věcmi. No, docela zajímavé a pravdivé. Já vám přeji hezký poslech a budu se na vás těšit po 22. hodině.

Tak tuhle skvělou píseň jsme si notovali společně s Honzou Vančurou na jeho narozeninovém koncertě letos v únoru v divadle Broadway v Praze a bylo to náramné. Je to skladba, která mě osobně nikdy nesklame. Kdykoliv slyším Yes od Ivana Mládka, tak prostě mám náladu naprosto báječnou. A doufám, že vy také, protože posloucháte večerní vysílání Country Rádia. Je 22 hodin, téměř 10 minut. S vámi samozřejmě Petr Kocman. Chci vám říct také důležitou věc, že dneska budeme soutěžit po 23. hodině, ale pozor, ne o knihu, ale o jednu vstupenku rodinou. Víc vám řeknu samozřejmě, až to bude aktuální, takže po 23. hodině si nachystejte. A teď uvidíme, jestli to bude telefonická soutěž nebo mailová, SMSková. To si ještě musím během té hodinky, která nás teď čeká, rozmyslet. V každém případě teď už je připraven Willie Nelson a jeho veliký hit z roku 1982, za který dostal také cenu Grammy. A samozřejmě i další ocenění třeba od Asociace country hudby a od Akademie country hudby. No, byl to velký trhák a hit číslo 1 na hitparádě Billboard. A je pořád krásný. Přeji vám hezký večer.

0: Pán si přál platit, zvlášť nebo dohromady.
1: Právě dnes slaví 81. narozeniny skvělý a oblíbený český moderátor, bavič, humorista, scenárista, také písemný textař, baskytarista a dokonce příležitostný herec Karel Jan Feuerfeld. Že nevíte, o koho jde? A když vám řeknu Karel Šíp, už asi víte všichni. No, Karel se narodil jako jedináček a do školy začal chodit v Teplicích. Později se ale rodina přestěhovala do Ostravy, kde jeho otec Karel Hugo Šíp vlastním jménem Karel Hugo Feuerfeld, to jméno si změnil po válce v rámci umělecké kariéry, působil jako operetní herec a zpěvák v ostravském divadle. No a maminka pracovala v pobočce cestovní kanceláře Čerok a po studiu na střední průmyslové škole v Čimelicích, kde maturoval v roce 63, se Karel Šíp stal zaměstnancem Československé televize. Tam pracoval jako produční docela dlouho, bylo to od roku 63 až do roku 73, tedy rovných 10 let, i když výjima let 64 a 66, kdy vykonával základní vojenskou službu, jako spojař v Pardubicích to bylo. V roce 1971 založil skupinu Faraon a ta byla postavena na zpěvákovi Jiřím Schellingerovi. Kapela dokonce nahrála několik singlů, no a mezi ty hity, které nahráli, tak za mnohé uvedu třeba Holubí dům. No a v roce 73 po Schellingerovi odchodu k Františku Ringo Čechovi byl vlastně s tou kapelou v podstatě konec. No a Karel Šíp na muzikantskou dráhu tedy zanevřel, tedy na dráhu baskytaristy, ale začal se věnovat televizní zábavě. No a do podvědomí televizních diváků vstoupil v pravidelném televizním pořadu Hit Šaráda, což bylo v letech 78 až 86. Já sám si vzpomínám, že jsem na Hit Šarádu vždycky čekal, až bude v televizi, protože to byla paráda. Za minulého režimu si myslím jedna z takových svěžích záležitostí. No a tehdy Hit Šarádu moderoval společně samozřejmě se skladatelem a kolegou Jaroslavem Uhlířem. No a na tento pořad pak přímo navázala zábavní show Gala Super Show, také skvělá. Uváděl dokonce i pořad Clip Club a několik televizních estrád a v minulosti také moderoval několik pořadů na televizi Nova, jako byly třeba Horoskopičiny nebo Skopičiny a nebo také Rozjezdy pro hvězdy. No a společně s Jiřinou Bohdalovou moderoval pořad Za oponou s Jiřinou a později tedy už jenom Za oponou. No ale spolupracoval také mnoho let s komikem a bavičem Josefem Alojzem Náhlovským a Karel Šíp je také, jak už jsem říkal, autorem stovek písňových textů. Spolupracoval třeba na mátku s Petrou Janu, Petrem Novákem, Václavem Neckářem, s Danielem Hůkou, Hanou Zagorovou, Leonou Machálkovou, ale samozřejmě také s Karlem Gottem. No a jak všichni víte, tak v současné době moderuje v televizi svoji Všechno Party, která je takovým rekordmanem, protože ten pořad běží nepřetržitě už od roku 2005 a pořád je na vysoké úrovni a Karel je nesmírně vtipný a hlavně moderátor s takovým pro mě určitě minimálně tedy inteligentním humorem. No, když jsem zmínil toho Karla Gotta, tak pro Karla napsal spoustu písní, třeba Čau lásko, co zpíval s Marcelou Holanovou, což byla Karlova první žena, nebo Když muž se ženou snídá, ale také otextoval nádhernou melodii Karla Svobody, která zazněla ve filmu Cirkus Humberto a Karel Šíp té melodii Karla Svobody dal nádherný název Krev toulava. Tak pojďme si ji teďka připomenout. Vzpomeneme si také na oba Karly, tedy na Karla Gotta, na Karla Svobodu a hlavně Karlu Šípovi posíláme pozdrav k narozeninám a teď už Krev toulava.

0: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál.
1: Country Fontana 2026.
0: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

vlák na pošáky neplatí. Ani prach, ani smích, ani zev, ani sníh, ani mráz, ani déšť, ani...

ani neplatí. Ani prd, ani hr, ani prak, ani zvík, ani nep, ani zvík, ani vrác, ani neč, ani svím, ani vlák, to mi žáky neplatí.

Ještě na jednu dnešní oslavenkyni musím vzpomenout, protože právě 1. června roku 1926 se v Los Angeles, Kalifornii narodila Norma Jean Baker, ano, známá celému světu jako Marilyn Monroe. Ona vlastně většinu svého dětství strávila v pěstounské péči a siročinci a v roce 1946 pak podepsala smlouvu s filmovým studiem 20th Century Fox, což byl velký úspěch, no a věnovala se také modelingu. Role ve filmu Asfaltová džungle, což byl rok 1950, přinesla první úspěch, na který tolik čekala. Ten byl následován hlavní roli v melodramatu Neobtěžuj se klepáním, to bylo tuším, že o 2 roky později, po boku Richarda Widmarka, a také hlavní role ve filmu Niagara, to byl takový noir film. No a poté se stala představitelkou klasických těch, jak ona říkala, hloupých blondýnek. Jejíž naivní chování vede samozřejmě často nebo většinou ke komickým situacím a bylo to ve filmech třeba Jak si vzít milionáře, Páni mají radši blondýnky a nebo Slaměný vdovec. Z toho filmu je známá ta scéna, kdy stojí na té mřížce, ze spoda foukne vítr, jí se zvedne ta sukně samozřejmě. No, následující roky se snažila vymanit ze škatulky toho sexuálního symbolu filmového plátna, jak ukázala ve snímku Autobusová zastávka v roce 56. No a ve vlastní produkci pak vytvořila hlavní roli po boku Laurence Oliviera ve filmu Princ a tanečnice, za kterou, a což bylo důležité, obdržela cenu Davida di Donatella, no a Zlatý globus jí vynesla role Sugar v komedii Někdo to rád horké, ano, Some Like It Hot z roku 1959. No a posledním dokončeným filmem se stalo drama Mustangové z roku 61, natočené podle scénáře jejího tehdejšího manžela Artura Millera. Ona ty poslední roky svého soukromého i profesního života docela bojovala nejen tedy se závislostí na uklidňujících prostředcích, ale vlastně i s filmovým studiem o lepší postavení a role kvůli špatnému zdravotnímu stavu, ovšem získala jako herečka špatnou reputaci. Bohužel nikdy neobjasněné okolnosti její předčasné smrti v roce 62 pak vedly k velkému množství spekulací a různých teorií. No a v průběhu let po své smrti v 36 letech, pouhých 36 letech, se Marilyn Monroe stala kulturní a filmovou ikonou a jakýmsi sexuálním symbolem, což tvrdila instituce TV Guide Network, která Marilyn Monroe v roce 2009 zvolila za nejvíce sexy herečku všech dob. No, jak je dobře známo, tak ona měla několik manželů, jednak to byl už zmiňovaný Arthur Miller, to byl ten poslední, předtím to byl Joe DiMaggio nebo James Doherty, no ale také, jak celý svět v uvozovkách neví, randila s Johnem Fitzgeraldem Kennedym. No, neměla to jednoduché, četl jsem několik knih, viděl jsem i několik dokumentů a není to tak, jak se to na první moment jeví, nebo na první dojem, protože ona skutečně by uměla zahrát charakterní role, což dokázala, ale bohužel ta škatulka byla jasně dána a nechtěli v žádném případě, aby hrála něco jiného, a docela jí v tomto ohledu házeli klacky pod nohy. To bych vám doporučil právě některý z dokumentů nebo knihu. Neměla to lehké, byť to byla půvabná žena. No a já bych na Marilyn Monroe, která nás opustila v těch pouhých 36 letech v Los Angeles, Kalifornii, byl to 4. srpna 62, vzpomněl písničkou z filmu, o kterém jsem mluvil před malou chvíli, Někdo to rád horké, a je to písnička I Wanna Be Loved By You, Chtěla bych být tebou milována, kdybych to měl takhle striktně přeložit. Tu písničku napsali pánové Herbert Stonehart, Harry Ruby a Bert Kalmar a původně jí v roce, tuším, že 28, naspívala Helen Kane, no ale v podání Marilyn Monroe se z této písně stal naprosto nesmrtelný hit. Tak pojďme, jdeme zaspomínat na božskou Marilyn.

přemýšlet, jak z vás teď komu prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak z vás teď komu

Zdravím posluchače Country Rádia a zvu vás všechny na pražskou i brněnskou Country Fontánu 2026, kde vám zaspívám do ouška a už teď ladím kytaru. Váš Míreček Paleček.

To byl Karel Černoch a jeho veliký hit z roku 1968 Zrcadlo. Tak jenom připomínám, že krátce po 23. hodině už budeme soutěžit, tentokrát ne o knihu, jak jsem říkal, ale o něco zcela jiného, bude to rodinná vstupenka. Na co ta vstupenka bude, to se samozřejmě včas dozvíte a bude to soutěž telefonická, jsem se rozhodl, takže chystejte telefony 210 323 333 a vstupenka může být vaše. No a jelikož dneska, krom toho, že je Mezinárodní den dětí, je také Světový den rodičů, tak jsem v závěru hodiny vybral dvě písně, jednu z nich bude zpívat Babi Daněk, ale ta tématická, to jsou Bratři Nedvědi a Rodiče. Přeji vám hezký poslech a po 23. hodině se těším na slyšenou.

oči se nepohlížej, co s komu dal a co teď z toho máš. Ze záplat plášť, nohy co neuhlídáš, zas někam jdou, sám nevíš kam, zem nad hlavou.

co teď z toho máš? Vezmeš svůj plášť a dáš se rozsouraní dál jednou z cest. Vždyť už to znáš.

hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pad. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

23 hodin, téměř 15 minut posloucháte pondělní večerní vysílání Country Radia. S vámi Petr Kocman, no a před námi telefonická soutěž. Takže pokud budete chtít soutěžit a vyhrát vstupenku, tak si připravte telefon a číslo do studia je 210 323 333. Tak a jedná se o vstupenku, o rodinnou vstupenku, kterou vám poskytne Správa jeskyní České republiky. A je to vstupenka k návštěvě zpřístupněné jeskyně. Platí pro dvě dospělé osoby a tři děti do 15 let. No a pokud by vás zajímalo, do jakých jeskyní to je, tak třeba Koněpruské jeskyně, Chýnovské jeskyně, Poskovské dolomitové jeskyně, Zbrašovské aragonitové jeskyně, Javořické, Mladečské jeskyně na Pomezí, jeskyně na Špičáku, jeskyně na Turoldu, Punkevní jeskyně, Kateřinská jeskyně, Sloupsko-Šošůvské jeskyně, jeskyně Balcarka a jeskyně Výpustek. Tak do všech těchto jeskyní se můžete vydat, když správně uhádnete následující úkol. Přemýšlel jsem, co bych zvolil, a samozřejmě se bude jednat o píseň. Tak, mě by zajímalo, který český interpret naspíval česky následující píseň, tedy tu, kterou uslyšíte za pár okamžiků. Stačí mi jméno, když budete znát samozřejmě český název, bude to příjemný bonus, ale stačí mi jméno. Takže kdo naspíval v češtině tuhletu píseň, a volat můžete už teď.

0: Tak přátelé, já vám něco řeknu. Bylo to hodně napínavý teda, hodně napínavý, ale samozřejmě soutěž má svého výherce, lépe řečeno svoji výherkyní, protože já už teď vítám ve večerní vysílání Country Rádia posluchačku Evu. Evo, ještě jednou vám přeji krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak, písnička, kterou právě dospíval Glenn Campbell a jmenuje se By the Time I Get to Phoenix, tak měla jste za úkol uhádnout českého interpreta. Já nevím, jestli jste mě napínala schválně, nebo jestli jste to opravdu nevěděla a na poslední chvíli jste tu zatáčku vybrala. To nechám na vás, jestli mi prozradíte nebo ne, ale v každém případě můžete právě teď posluchačům říct, kdo tedy tu píseň zpívá česky.
1: Ukázalo se, že ráda životně vybírám zatáčky a byl to Pavel Bobek.
0: Ano, ano, tleskám. Je to krásná písnička, Pavel ji naspíval s českým textem, který v podstatě pojednává o tom též jako ten originál, a ten text česky jmenoval Tam, kde leží Phoenix, a jenom doplním, že Pavel tu písničku nahrál v roce 1996 na album Country Dálnice, kde jsme se shodou okolností potkali spolu, kde jsem měl také své písně, proto si na ní dobře pamatuji a Pavel ji udělá teda skvěle, musím říct. Tak Evo, vstupenka je vaše. Těch jeskyní je opravdu hodně. Ano, máte tam všechny informace na vstupence, dobře přečíst, abyste se včas mohla domluvit na čase návštěvy a tak dále. Všechno tam máte. Mějte se moc hezky, gratuluju vám a posílám vám ještě jednu písničku Pavla Brimera. Já do nebe ještě nechci.
1: Hezký večer
0: vám
1: a
0: taky.
1: Děkuju vám všem Country Rádia, naslyšenou.
2: Já

Ano, to byl Johnny Cash a jeho verze slavné písně kapely Depeche Mode, Personal Jesus. Pojďme se na chvilku vypravit do historie. Roku 1259, právě 1. června, byl založen Vyšebrodský klášter. V roku 1817 český konstruktér a vynálezce Josef Božek poprvé předvedl široké veřejnosti parní loď na Vltavě v Praze. V roku 1862 první veřejné cvičení staroměstské jednoty Sokolské se uskutečnilo v Věčné ulici na Novém městě pražském. V roce 1955, ty dávejte pozor, v Praze na Žižkově v Husické ulici číslo popisné 78 byla otevřena první moderní potravinářská samoobsluha v Československu. No a do konce roku jich po republice vzniklo na 80 dalších. V roce 1970 byl ukončen v Ústí nad Labem provoz tramvají. V roku 1533 Anna Boleynová byla korunována anglickou královnou. Jdeme do Spojených států. V roku 1792 stát Kentucky vstoupil jako 15. do Unie a v roce 1796 pro změnu stát Tennessee se stal 16. státem Unie. V roku 1850 v Habsburské monarchii byly vydány první poštovní známky, i když tedy některé zdroje pravda uvádějí datum 1. července. V roku 1869 získává Thomas Alva Edison patent na elektronický volební stroj. V roku 1935 byly v Anglii zavedeny první řidičské zkoušky. V roce 1954 Čech Emil Zátopek jako první atlet historie zaběhl v Bruselu 10 km pod 29. V roku 1980 začala vysílat televizní stanice CNN. V roce 1990, tedy o 10 let později, George Bush a Michail Gorbačov podepsali smlouvu o ukončení výroby chemických zbraní. V roce 1998 byla založena Evropská centrální banka. V roce 2003 v Číně začalo napouštění nádrže obří přehrady s názvem Tři soutězky. No a roku 2016 ve Švýcarsku otevřeli 57 km dlouhý Gotthardský úpatní tunel, nejdelší železniční tunel na světě. Provoz byl zahájen dne 11.12. roku 2016. Tak a ještě důležitá věc. Krom toho, že je dneska Mezinárodní den dětí, je také Světový den rodičů, což jsem připomínal na konci minulé hodiny, tak ještě ke všemu je dneska Světový den mléka, představte si to. A já jsem dlouze přemýšlel, jestli znám nějakou píseň o mléce a nakonec jsem si vzpomněl, jistě si pamatujete na rok 84, tedy 1984, kdy tehdy malý Pepa Melen natočil píseň Ne pětku ne. Byl to veliký hit, který česky otextoval František Ringo Čech, to je jeho typický rukopis. A ta písnička Ne pětku ne, tak představte si, že tu naspívala původně anglická, řekněme popová nebo beatová rocková kapela Herman's Hermits. A ta píseň se v originále jmenuje No Milk Today, tedy Dnes žádné mléko. Tak pojďme tohletou písní, protože mě jiná nenapadla, oslavit dnešní Mezinárodní den mléka.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

No, to je ovšem velmi pravdivá píseň. Valdemar Matuška a hlavně Olinka Blechová, KTO, Kvete mák a slunce pálí. Dneska to pálilo teda dost, ráno sice tedy u nás pršelo, ale pak celý den pálilo, tak uvidíme, jaké to bude zítra. V každém případě vám přeji klidné sny, zítra úspěšný den a budu se na vás těšit od 20 hodin. V hodince country je všechno, co se mi líbí a samozřejmě budu vaším průvodcem ve vysílání opět až do půlnoci. Mějte se moc hezky, dobrou noc, vám přeje Petr Kocman a posílám vám na dobrou noc jednu krásnou píseň od Jardy Samsona Lenka, Jsou mžiky. Naslyšenou.

Co život mohou protkat jako nit, kdy nechce se nám jako šáša ho psat, či jinak, co je hloupé vyplnit a postižení dramatickou chvílí se krčíme jak dítě u plotu, když zuřivě se

tam někde v hlavě vzadu zasutý. A vrací se, když jarem vstoupí vesna, ze vzpomínek a dětství ukutí. Těch není moc, život je žitím cedí. Jsou ti, co nezbude jim vůbec nic, co nemají fištron, málo nosí svědí, při trapnosti je nepoleje víc. Jako dítě, jako láska, jako obrázek, co štěstí vybaví.

0: napsat, co určí, proč jsme právě takoví, že někdy z rána neumíme dospat, to jak jsme touhou po životě hladoví, a na zápraží sedíme, když svítá, to všední den je rázem nedělí, a když pak z pampelišek chmíří vzduchem lítá, cítíme v zádech šustit křídla andělí.
1: Bonanza. Tohle je vítězná písnička minulého týdne.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu Country Time. Čas pro americkou country music.

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním i historickým americkým country hitparádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou countryovou legendou. Tentokrát to bude Dwight Yoakam. Hezký a inspirující poslech vám i za mistra zvuku Kubu Jirouška přeje autor pořadu Miloš Keller. Začali jsme aktuálním pátým místem americké countryové hitparády, stejně jako minulý týden je na něm Ella Langley s nahrávkou Be Her. A je tu místo čtvrté, Really Green, Change My Mind.

Doznělo místo třetí, tak Wetmore Brunet. A máme před sebou dvě nejvyšší místa americké country hitparády. Minule třetí, Cody Johnson, The Fall, je druhý. A pak zazní vítěz tohoto týdne, už podruhé jím je Luke Combs s nahrávkou Sleepless in a Hotel Room.

To bylo aktuální první místo americké country hitparády. A kdo byl na vrcholu americké country hitparády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1967 byl song There Goes My Everything v podání Jacka Greena. S varováním Nechoď domů opilý bodovala v roce 1967 i Loretta Lynn. A do třetice měl velký hit i Mel Haggard.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Time legenda.

A jsme v druhé polovině pořadu vyhrazené legendám. Dnešní legendou je Dwight Yoakam. Dwight Yoakam je typickým představitelem Bakersfieldské větve country 80. let. V Nashvilleu se mu nikdy moc nedařilo, nikdy nehrál uhlazenou pop country vycházející z modelu městských kovbojů, jaká byla v Nashvilleu populární. Byl současníkem Randyho Travise, byl úspěšný, ale ne tak masivně a okamžitě jako on. Ale i tak má na kontě nějaké to prvenství hitparádě i nějakou tu platinovou desku. Význam Dwighta Yoakama spočívá především v tom, že vrátil country 80. let k jejím kořenům, nejen k honky-tonku, ale i k rock'n'rollu.

Dwight Yoakam se narodil v Kentucky, ale většinu mládí prožil v Ohio. Na kytaru se učil hrát od 6 let a poslouchal desky své matky, která měla ráda Henka Williamse nebo Johnnyho Cashe, ale také Bucka Owense. Když byl na střední škole, zakládal nejrůznější příležitostné kapely a hrál s nimi po klubech všechny styly, včetně rock'n'rollu. Chvilku navštěvoval také státní univerzitu v Ohio, ale toho brzy zanechal a odchází do Nashville, aby se stal studiovým hudebníkem. Nashville byl v době příchodu Dwighta Yoakama plně pod vlivem uhlazeného hudebního stylu městských kovbojů a tomu moc nesedělo. Seznámil se s Pete Andersonem, který měl stejné, tedy honky-tonkové hudební názory a společně odcházejí do Los Angeles. Tam společně hrají v klubech a zdaleka nejen countryových a působí i v řadě nejrůznějších kapel, dokonce i punkových. Znalci budou znát například Dead Kennedys. Ale srdcem zůstává u honky-tonku, byť velmi modifikovaného. A setkává se s daleko větším úspěchem než v Nashvillu. Časem se pro tento okruh muzikantů vžil název Cowpunks.

V roce 1984 vydává Dwight Yoakam své první EP, které mělo úspěch zejména v lokálních rozhlasových stanicích v Los Angeles a přineslo mu nahrávací kontrakt u firmy Reprise. V roce 1986 natáčí první album Guitars and Cadillac, které bylo překvapením pro kritiky i publikum. Bodovalo na různých hitparádách, díky stylu potěšilo rockery, díky pramenům i příznivce country. Úspěch na countryových hitparádách měl single Honky Tonky Man, cover verze písně Johnnyho Hortna. I titulní melodie z alba se dobře chytla. Druhé album z roku 1987, Hillbilly Deluxe, už znamenalo jistý průlom a úspěch. Bylo na něm několik hitů a především Yoakamova verze písně Bucka Owens Streets of Bakersfield, kterou natočil přímo s autorem.

Na přelomu 80. a 90. let vydává další úspěšná alba a etabluje se coby stylotvůrce na country ve scéně jiné než nešvilské. Kolem roku 1990 také získává platinovou desku a v roce 1993 přicházejí největší hity Thousands Miles of Nowhere a Ain't Lonely Now Yet. Pak se na dva roky odmlčí a od poloviny 90. let lze jeho úspěchy hodnotit spíše jako stabilní, než jako špičkově hvězdné. Nicméně vydává co dva roky to úspěšné album, na každém nějaká nová osobitá verze staršího hitu jiných interpretů a v novém tisíciletí si zkusí i jinou úlohu. Stává se scénáristou a režisérem, ale také pokračuje v nahrávání dalších úspěšných alb.

Dnešní legenda ještě zaspívá, ale už teď se s vámi loučí Miloš Keller a těší se na slyšenou opět ve středu v 19 hodin nebo v repríze v úterý hned po půlnoci.

Po startu hned jak v lize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoct potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej kyste saber, bo jsme poslední. Brzo rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bezpartijní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

0: dovnitř, pozvěte si, všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co my máme. Ale já to
1: Já přesně nevím, co je to. Já přesně nevím, co je to.

Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.

Taky se stane, že někdo způsobí situaci a odejde od toho. A ani pak neví, že způsobil situaci. To jednou jeden nevěděl, kam dát oči a šel za paní Pšurnou. Paní popoběhla a ten jistý hned taky popoběhl. Paní se zastavila u výkladu a ten jistý se zastavil taky a pozoroval jí ve skle. No on vám šel za mnou až k domu, povídá paní potom ve společnosti. A tak už vám byl blízko, no, blízoučko, na, no, jak říkám, blízoučko, co by blecha doskočila. Fuj, dámo, vy se taky vyjadřujete, vece na to paní Haďousová, co by blecha doskočila. Co pak tohle je řeč do společnosti, zrovna blecha, blecha. Tak přece, když jsem mezi dámama řeknu, co by skřivan doletěl, anebo třeba, co by ryzák doběhnul. Ale ono hold čeho je být, plnej tím ústa přetejkaj. Tak je to. Halo, halo, drahoušku, co pak to říkáte? Zakroužila divoce očima paní Pšurná. Čehože já mám být plnej, čeho? Paní Haďousová odpověděla suše. No, skřivanů paní ne, a ryzáků taky ne. Obžalována proto, že paní Pšurnou ve veřejný posměch vydala, praví paní Haďousová před soudem. Vždyť ono to prosím nebylo poprvně, co se paní Pšurná dala takhle přes hmyz slyšet. To jsme spolu byli taky v takovým vědeckým kroužku, co se luštěj křížovky a tam už tím byla známá. Pořádný věci nikdy nevěděla. Má to 7 písmena, je to distrikt v západní Indii, to prej nevím. Má to 3 písmena a je to šermířský výraz. Zase nic nevěděla. Ona nevěděla, jak se řekne skála vyčnívající do moře. No nevěděla nic. Třeba tam bylo část lidského těla a ona řekla nárt. Jo, ale jak přišlo uhádnout malý bodavý hmyz, už křičela štěnice, štěnice, štěnice. Distrikt v zadní Indii neuhodne, ale malej bodavej hmyz uhodne naraz. Ona by přes malej bodavej hmyz mohla skládat státnice. Paní Haďousová si na chvíli odechla. Taková vostuda to prosím tenkrát byla. Oni to ještě ani štěnice nakonec nebyli. Oni ten malej bodavej hmyz byli moskyti. Jenomže jak ona to tenkrát měla taky vědět, kde pak ona veme v postelích moskyty, že jo? To se tak nezděje. Někdo způsobí situaci, odejde od toho a ani pak neví, že způsobil situaci. Ten jistý, co šel tenkrát za paní Pšurnou tak blízko, možná ani neví, že paní Haďousová dostala pro urážku na cti nepodmíněnou pokutu.

0: vidíš a je po mně.
1: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizerných štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to malem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zved, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno. A on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho